0: Ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Naposledy v dnešní noci se podíváme na téma letní brigáda a zároveň i téma druhé, které tak jako samo vyplynulo, za co jste vlastně třeba utratili první vaše peníze. Romane?
1: Tak čau Kubi, ty jsi ptal, jako kolik jsme si vydělali a co jsme s tou první výplatou udělali taky, že jo? No tak začátek 90. jsem pobral nějakých necelý 3 000, myslím 2,7, 2,8. No a v pátek na večer jsem vypadl z domu, přišel jsem v neděli na oběd. No, takže jsem to všechno skapálnil. Tak jo, taká jsem měl jako vidle.
0: Úplně to slyším. Matěj?
2: Ahoj Kubo, tak moje první brigáda byla, když jsem nastoupil do pekárny a za první měsíc jsem si vydělal 13 000. No a po 25 letech jsem tady pořád. Tak čau, prosím tě a pust tam něco od Metaliky. Díky, čau Matěj.
0: Metaliku tady bohužel v playlistu nemám, ale co tady mám, to prozradí David.
3: Čau Kubo, tady David, prosím tě, zahraj mi tam Love Message, ale v kysácký verzi. Bude to pro všechny kysáky a taky pro tebe do studia. Díky, čau a užívej večer.
0: I tuhle muziku uslyšíte už 18. července, kdy a kde, to si povíme za pár minut.
4: Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Jdeme na další muziku, a to Prodigy No Good, což ale není můj výběr, je to výběr Krolyho, který využil telefonní číslo 210-323-323. Krolly, ahoj.
2: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
1: Blíží se nám víkend, jaké máš plány?
2: Pracovní.
1: Opět pracovní. Chlape, ty se vůbec nezastavíš, co tak slyším, viď?
2: A tak jako musím trpět, no. Byl jsem blbej, tak to musím nějak dát dokupit ještě.
1: Rozumím, pojďme radši od toho, já to s věnováním, komu bys to chtěl poslat?
2: Nechal bych to zase zahrát, dokupit Bentony Trans, pak pro Vasila, pro tebe, pro Loši Letku, ale hlavně pro Nika do pekárny z Malý Hrastice, hlavně nechlat tak konečně jouský výpady světu.
1: Dobrá, Krolly, děkuji, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Tak jo, ale to čau.
1: Zároveň tuhle muziku posílám všem Lubošům, protože oni mají dnes svátek.
0: Radio Kiss.

0: 18. července u Máchova jezera.
1: Je to neskutečný, kysáci, ale uteklo to jako voda. Rok se s rokem sešel a už tuto sobotu, jak zaznělo, 18. července, se opět potkáme na pláži Klůček u Máchova jezera na Kiss Party Live. A samozřejmě se na vás budu těšit i já, protože tam budu a neskutečně se na to těším, takže doufám, že tam pořádně uděláme zase bordel a že samozřejmě spousta z vás přijde, uděláme si nějaké to selfiečko a klidně nějaký ten pokec. A na co se ještě můžete těšit? No samozřejmě na pořádný zvuk, velkou světelnou show, která tady ještě nebyla. Výčepy, grill, stánky, alko i nealko a samozřejmě máme i svítící náramky ovládané videem a DJem. To znamená, to jsou takové ty svítící náramky, kdy všichni svítíte jednou barvou doleva a potom doprava a mácháte těma rukama a dělá to neskutečnou letní atmosféru přímo u vody. Takže jak říkám, 18. červenec, lístky ještě jsou k dispozici. Samozřejmě je to vždycky malinko levnější, když si to koupíte takhle v předprodeji, ale pokud ještě váháte, pokud si říkáte, hele, uvidím, jestli mi tam vyjde nějaký volno a podobně, tak nebojte se, samozřejmě i na místě na vás myslíme a to ten prostor se dá malinko trošičku přifouknout, ne moc, ale dá, takže věřím tomu, že i na místě seženete lístky. Jediné lístky, které teda už neseženete, to je do VIP zóny, ty byly teda strašně rychle vyprodaný. Ještě jednou, 18. červenec, to znamená tuto sobotu se uvidíme na Máchova jezera.
0: Yo. Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radia Kiss.
1: Jaká bude další muzika, to nám prozradí Karel, který využil mobilní aplikaci Radia Kiss.
2: Ahoj, Kubí, můžu tě poprosit o zahrání písničky Bena Kristova Set Chili. Poletí tobě do studia, všem kysákům a hlavně kamionákům. Čau, Karel.
1: Jaká bude další muzika, kysáci? Dejte vědět.
0: Kiss Radio. Kiss. Hrajeme největší letní hity.

0: podcast Eskisem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss a já už vítám v éteru našeho věrného a stálého posluchače Romana, taxikáře z Olomouce. Ahoj!
2: Ahoj, Kubi!
1: Kamaráde, vím, že máš vždycky připravený nějaký noční vtípek a proto si radši dneska dáme asi upozornění, viď?
2: No, tak trošku.
1: Tak, pouštíme právě teď.
3: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mládež do 18 let.
2: Takže, jaká je poslední věta ženy, když si uvědomí, že prohrává hádku?
1: Aby
2: se nepovstal.
1: Já jsem si to myslel. Ten je hezký, takový ze života.
2: No.
1: Dobrá, pojďme teda k muzice Max No More, krásná devadesátka. Komu bys to chtěl poslat?
2: Takže Kubi, bylo by to pro tebe, pro kysáky, hlavně pro tu naši noční letku, jako je Peter Skosťašnek, Šrek, Dědek Bábina, David z Havobrodu, jo, pro všechny, samozřejmě jak vždycky, kamionáky, hlavně taxikáře, pekaře a holka na benzínky taky, že jo.
1: Super, děkuju a užij si samozřejmě muziku a i čtvrteční noc. Ahoj!
2: Taky užívej, ahoj Kubi!
0: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Minuta nás dělí od 3 hodiny ranní a to znamená, že noční jukeboxy jdou do své druhé poloviny, tak stále pokračujeme.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute.

0: Noční jukebox.
1: Telefonní číslo 210 323 323. To je jedna ze dvou cest, jak slyšet svůj oblíbený song. Já tady mám samozřejmě i plnou schránku vašich hlasovek, ale teď jdeme plnit přání. Máje, ahoj.
2: Ahojky.
1: Ty jsi mi prozradila, že u tebe jenom začíná poprchávat, v Praze totiž leje jako z konve. Kde nás sladíš ty?
2: Teď jsem Sedlice.
1: Tak doufám, že se ti to třeba vyhne a neprozrazuj, co děláš za práci, protože i dnes budeme hledat takzvané tajemné povolání, tak třeba i ty se můžeš do toho registrovat. Pojďme k muzice. Chtěla si Žijem pre moment, Vladisa Nikol, komu to chceš poslat?
2: Poslala bych to kamarádovi

0: pánovi Milošovi a potom dobrýmu kamarádovi Opíkovi a tobě, mě, všem kysákům a vlastně, aby každý žil pro ten moment.
1: Lépe bych to neřekl, užij si muziku a krásnou čtvrteční noc. Ahoj!
0: Děkuji, ahoj!

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Říká se, kysáci, že ta třetí hodina raní je taková prý krizová, že se vám chce... Tak si myslím, že je nejvyšší čas pustit nějakou pecku, která vás probere, a to s Tomášem.
2: Ahoj, mohl bys nám zahrát, prosím tě, s kolegama na noční od Stacyho z rubriky Lepší než originál Please Don't Go. Strašně dlouho jsme to neslyšeli, tak kdybys to zahrál pro všechny, co musí teďka makat na noční, ať nám to utíká. Díky moc, čau, Tomáš.
1: A jaká bude další muzika? Využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss nebo volejte na telefonní číslo 210 323 323. Rádio Kiss.

0: Ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss, máme 16. července, svátek mají Lubošové, takže pánové, všechno nejvíc, nejlepší. A stejně jako každé mé vysílání, ani dnes nebudete ochuzeni o rubriku Tajemné povolání. O co vlastně jde? Vy máte teď možnost se zhruba do té čtvrté hodinky raní registrovat prostřednictvím mobilní aplikace Rádia Kiss, kde zadáte kolonku soutěž a dáte tam jenom vaše jméno a povolání. Já si vyberu jednoho nebo jednu z vás, společně pak vymyslíme tři indicie pro ostatní posluchače a jejich úkolem bude v další hodině hádat, co ten daný posluchač či posluchačka dělá za tajemné povolání. Takže jak říkám, je to jednoduché. Soutěž, jméno, povolání, můžete to buď nahrát jako hlasovku, nebo to můžete dokonce jenom napsat. A říkám, nemá tady absolutně nikdo nějakou přednost. Takže je úplně jedno, jestli jste bagrista jako poslední posluchač, který byl v pondělí a byl uhodnut, anebo jestli jste třeba květinářka. Takže využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a já se moc těším, koho dnes budeme hádat.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss.

0: telefonní číslo 210 323 323 od půlnoci až do 6. To je jedna ze dvou možností, jak vybírat svůj oblíbený song. A na tomhle čísle už čeká Jarda. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, já tě zdravím.
0: Jak trávíš čtvrteční noc?
1: No, vracím se ze Švýcarska domů teď, tak za volantem, no.
0: Je to pracovní cesta nebo soukromá?
1: Pracovní.
0: Tak ale neprozrazuj, co děláš za práci, protože i ty se samozřejmě můžeš registrovat do naší rubriky Tajemné povolání, která už teďka probíhá. Pojďme na muziku, chtěl jsi takovou klasickou českou Svaz českých bohémů od Vohonotu. Komu bys to chtěl poslat?
1: Tak pro všechny, co trávej noc v práci a ne tak, jak by se asi mělo, třeba pan Kohák, který to pro ně napsal, tak asi věděl, že se dají v noci dělat spousty jiných věcí než práce.
0: Je to přesně
1: tak. Takže prostě pro všechny, a tím to utíká a v pohodě, ať se vrátí domů a samozřejmě tobě.
0: Jardo, moc krát děkuju, krásný čtvrteční večer a hlavně šťastnou cestu. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna na

0: Bohnout, svaz českých bohémů, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. A teď se opět, kysáci, podíváme do naší Kiss parády a tentokrát na místo sedmé, kde se nachází Paul Keen, Aquagen a Eternity. I o tomhletom songu můžete hlasovat na stránkách kiss.cz.
1: Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Rádio Kiss.

0: One Direction, Drag Me Down, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss, posloucháte noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem. No, kysáci, vy mi dáváte teda hodně zabrat. Protože po čtvrté hodině tady rozjíždíme naši rubriku Tajemné povolání a vy jste poslali takovej zpráv, ale takovej, že mám opravdu velký problém vybrat jenom toho jednoho nebo jednu z vás. To samozřejmě ale zjistíme až po čtvrté hodině raní. Teď musíme zjistit, cože to budeme hrát. A to nám prozradí Škopík.
1: Ahoj, zdravím všechny kysáky. Zahraj mi tam prosím tě od ATC Around the World. Je to pro všechny řidiče, kteří právě jedou v okolí Prahy a prodírají se tím hafem vody na dálnici. Lidi hlavně opatrně, někde je to doopravdy nepříjemný a aquaplaning je svině, tak ať to vás s váma nikde nehodí. Kolečkama dolů, mějte se, ahoj.
0: Samozřejmě, pokud máte cokoliv k dopravě, využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, jak se jezdí právě vám.
2: Nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Registrovali jste se do rubriky Tajemné povolání, tak si připravte telefon, protože někomu z vás jdu právě teď volat.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: Máte postřeh? Dokážete odhalit, co se jiní snaží ukrýt? Tajemné povolání. V nočních juboxech Radia Kiss.
1: Kysáci, jak zaznělo, tak i teď začíná oblíbená rubrika Tajemné povolání. V minulé hodině jste se registrovali a řekli jste jenom jméno a vaše povolání. A já jsem si vybíral mezi vámi jenom jednoho nebo jednu z vás. A teď dáme vám ostatním tři indicie a vaším úkolem, kysáci, bude snažit se uhodnout, co Martin dělá za tajemné povolání. Martine, vítám tě v éteru, ahoj.
2: Ahoj, dobré ráno, prajem se tím kysákom.
1: Pojďme na tři indicie. Jaká je první?
2: Výška, presno, jsou důležité, to je prvá indicia. Druhá je, každý se na něm bojí jazdit, iba já nie. A třetí je, na silnici ma nepotkáš.
1: Já to ještě jednou radši zopakuju, takže Martinovy indicie jsou výška, přesnost a váha je důležitá, každý se na něm bojí jezdit, ale Martin ne a na silnici Martina nepotkáte. No panečku kysáci, tak jsem moc vědavý na vaše tipy, využijte mobilní aplikaci Radia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že Martin dělá za tajemné povolání. Martine, pojďme ale k muzice, chtěl si lunch a follow me, komu to chceš poslat?
2: Všetkým kysákom, všetky, které mají nočné a doufám, že za chvilku pojedu všetci na dovolenku, takže nech si všetci užijú krásnu dovolenku a hlavně pekné léto a hlavně vám kysákom a vám do rádia takisto.
1: Martine, moc děkujeme. Samozřejmě užij si nejenom muziku, ale i tuhle tu hodinu, protože ta patří tobě. Ahoj.
2: Děkujeme velmi pěkně, majte se krásně. Rádio.

0: Čtvrteční noční jukeboxy jsou v plném proudu stejně jako naše rubrika Tajemné povolání. Na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina, který nám dal tři indicie. Výška je důležitá, váha je důležitá a přesnost taky. Každý se na něm bojí jezdit, ale já ne. A na silnici mě nepotkáš. A na základě těchto tří indicí vy, posluchači Rádia Kiss, se snažíte uhodnout, co Martin dělá za to tajemné povolání. A přišla opravdu velká spousta tipů. Davide.
1: Ahoj. Já si myslím, že Martin je jeřábník na takových těch vysokých jeřábech. Čau, Davide.
0: Romane.
2: Čau, Kubi. Takže by jeřáb, zatím mě nic jiného nenapadá, jenom ten jeřáb. Tak jo. Čau.
0: Petr.
3: Dobré ráno, Kubo. Já si myslím, že to bude jeřábník. Když se nedá potkat na silnici, ale je důležitá váha, tak to bude jeřábník. Zdraví, Petr. Čau,
0: ozval
3: čau.
0: Ozval se i Avatar.
4: Dobré ráno, já bych to tipnul na jeřábníka. Co? Ta výška mi tam sedí, není na silnicích a většina lidí se bojí těch výšek. Tak bych to tipnul takhle.
0: Čau, co čau. Si myslí Gabča?
5: Ahoj, já si myslím, že Martin bude jeřábník, pán Gabča.
0: Maco píše, ahoj, ahoj, Martin dělá jeřábníka. Potom tady píše ještě Dušan, ahoj, posluchač pracuje jako výškový jeřábník. Dál se tady ozval Michal, Martin bude jeřábník na velkém stavebním jeřábu. To, že ho na silnici nepotkáte, to potvrdilo. Proto není samojízdný, ale převáží se na kamionech, po dílech, když už na stavbě se sestavuje dohromady. Já můžu zatím prozradit, že všechny tyhle ty odpovědi... Ne. Prozradím, že Martin není jeřábník. Takže ještě stále můžete hádat a tipovat, co si myslíte, že teda dělá za to tajemné povolání. A teď si dáme zatím muziku podle vás.
6: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
0: A slovo dostává Peters.
7: Dobré ráno, Kubi. Byl bys tak hodnej a zahrál mi tam písničku od Miraj, ty nemůžeš tak přidej víc. Bylo by to pro Míru z Olomouce. Ať se mu vesele pracuje, že já odjíždím na dovolenou. Tak hodně zdaru a díky moc. Peter z Olomouc.
0: Myslím, že tě teďka Míra musí hrozně milovat. Mám tady ještě vzkaz od Katky, která zároveň píše. Ahoj, zahraj jakoukoliv písničku se vzkazem. Nepřestala jsem tě milovat, miluju tě celým srdcem, ale přestal si věřit mým slovům. Tak moc ráda bych vrátila čas, ani nevíš, jak člověk se dokáže změnit a nastavit pravidla. PS, všechno nejlepší k narozeninám. Miraj, když nemůžeš a vy, samozřejmě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a dejte vědět, co si myslíte, že ten Martin dělá za tajemné povolání. Rádio Kiss.

0: 4 hodiny 30 minut k tomu ladíte noční juboxy na vlnách Rádia Kiss. Já jsem Kuba Krabáč a na začátku hodiny jsme tady měli posluchače Martina. Martin nám dal 3 indicie a vaším úkolem je na základě těle těch 3 indicí zkusit uhodnout, co dělá za tajemné povolání. Indicie číslo 1. Výška, váha a přesnost je důležitá. Indicie číslo 2. Každý se na něm bojí jezdit, ale já ne. Třetí. Na silnici mě nepotkáš. Radím to, co odstartuje.
1: Čau, tak já si myslím, že Martin by mohl být někde ve skladu, jezdit, nevím, s nějakou ještěrkou, retrakem, s nějakým paleťákem, to mě tak asi nejvíc z těch indicí sedí. Čau, Radim.
0: Co si myslí Trucker Martin?
2: Dobrý ráno, Kubo. Já si myslím, že Martin dělá jeřábníka, protože jeřáb na silnici opravdu nepotká. Takže tak.
0: Aleš?
3: No, já si myslím, že je retrakář ve skladu. Dává palety vysoko, retrakem, tam je důležitá přesnost.
0: Michal?
4: Nazdar, tak já na to přišel. Houby je řábník. Martin bude pilot. Výška, váha i přesnost. To by sedělo na letadla jak prla hrnec. Hodně lidí se s tím bojí. Bojí se lítat, že jo? A na silnici... Samozřejmě ho neuvidíme, jako to by jednou za 100 let, že to nouzově přistane tamhle na dálnici. Já si myslím, že Martin bude pilot.
0: Co si myslí Vojta?
5: Ahoj, tady Vojta. Já si myslím, že bude jezdit s nějakým buldozerem. Že tam záleží taky na váze, na výšce, na všem. Já si myslím, že jezdí s buldozerem. Díky, ahoj.
0: Co si myslí Petr?
6: Ahoj, tady Petr. Já si myslím, že tajemný povolání je žokej. Výška hraje roli, váha žokeje hraje roli a na silnici ho zajisté nepotkáme. A spousta lidí se tohle bojí, protože tam jde i o život. Takže zatím.
0: Milan píše, ještě mě napadl vyvrtávač studen nebo pilířů. A potom tady máme Štefa a ten píše, ahoj, já si myslím, že to retrakář a zaskladňuje palety na skladě. Potom je tady Pepa, který píše... Hádá se povolání a pán Martin je jezdec na koních. Milan mě pobavil. Tankista s otazníkem? Tak, potom je tady ještě Marek. Myslím, že Martin pracuje jako výškový žeriavník na stavbách. Kysáci, jaká je správná odpověď? Už padla nebo ne? Laďte dál Radio Kiss a dozvíte se to.
7: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Mobilní aplikaci jsme tady téměř uvařili, ale je potřeba taky myslet na to, že tady máme telefonní číslo 210 323 323 a na něm už čeká Vlčák. Vlčáku, ahoj.
2: Krásný ráno, Kubo, ahoj.
1: Měli jsme tady na začátku hodiny posluchače Martina, ten nám dal 3 indicie. Výška, váha a přesnost je důležitá, každý se na něm bojí jezdit, ale já ne, a na silnici mě nepotkáš. To jsou 3 indicie, na základě kterých se snaží ostatní posluchači Rádia Kiss uhodnout, co Martin dělá za tajemné povolání. Co si myslíš ty?
2: No, já mám 2 typy. Jeden, že je takový ten ze speciální ještěrkou, jak to dává strašně vysoko, ty palety. A nebo pilot vrtulníku, který vlastně vytahuje klády ze hor.
1: Rozumím, takový ty Mi-8, ty ruský stroje, jo, a podobně. No každopádně přesně. I ty, když vydržíš ještě pár minutek, tak se dozvíš, jestli jsi měl pravdu, či nikoliv. Pojďme k muzice. Rap Masters a Slizký had. To je tvůj výběr, komu bys ho chtěl věnovat?
2: Tak to by do studia klukům z kladenské hotelovky Robert Topl a klukům z Redrick Transportu a všem kysákům, řidičům kamionu a řidičkám. Ať se dneska v tom počasí vrátí všichni zdraví domů.
1: Jak říkáš, hlavně kolečkama dolů, antenkou nahoru. Měj se krásně, Vlčáku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A za chviličku už finální odpovědi. Radio Kiss.

0: Všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Prázdniny pokračují.
2: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun.
3: To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou.
2: Rozdali jsme přes 500 000
1: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Je to tady, kysáci. Čekali jste na to celou hodinu. Máme tady totiž rubriku Tajemné povolání. Po téhle rubrice byl dnes Martin a dal nám tyhle ty tři indicie. Výška, váha a přesnost je důležitá. Každý se na něm bojí jezdit, ale já ne. A na silnici mě nepotkáš. Tady jsou vaše finální hlasovky. Álo, co si myslíš?
1: Tady Ála, mě napadá, jestli to není pilot albo instruktor balónu.
0: Trucker Marty, ještě jednou.
2: Ahoj Kubo, do třetice všeho dobrýho. Já si myslím, že Martin bude pilot vrtulníku nebo letecký záchranář, protože tam záleží na váze, výšek se nebojí. No a prostě je to tak, no. Myslím si, že to bude pilot vrtulníku nebo letecký záchranář. Díky, Trucker Marty.
0: Martin dostává slovo.
3: Nebude náhodou pilot horkovzdušného balónu, výška, váha, moc lidí se toho bojí a na silnici ho nepotkáme. Čau Martin.
0: Pavel.
4: Ahoj, já si myslím, že buď toto bude jeřábník, anebo mě napadlo ještě horkovzdušný balón, že on tam bude tím pilotem, nebo jak se jim říká, prostě ty vyhlídkový vzdušný lety, že bude mít na starost horkovzdušným balónem, anebo to bude ten pilot, jak už to bylo zmíněný.
0: Milan zároveň vybírá muziku, kterou za chviličku pustíme.
5: Ahoj, tady Milan. Tak já typu, že pracuje se železným koněm, že tahá dříví v lese. A prosím tě, zahraj mi tam od Emily May pro všechny fajn lidi. A samozřejmě pro tebe do studia.
0: Bohumil píše, řidič VZV. Milan píše, jo, pilot záchranného vrtulníku. Tak kysáci, jak to je? Já už prozradím, že Martin je opět na našem telefonním čísle. Ahoj. Tak, Martine, jak se zbavil teďka při těch odpovědích?
6: No, a na toho jockeya, to jsem vážně nečakal.
0: No pozor, já tě ještě zarazím, než prozradíš, co že děláš za tajemné povolání. Ty ses přihlásil s tím, že jsi napsal vodič bizona.
6: Ano.
0: Jo, takže ono vlastně od toho zvířete to není úplně zas tak daleko, ale pojďme upřesnit, co ten bizon teda je.
6: Je to špeciálny zakladací stroj, ktorý váži 15 tón a zakladá sa do strašne veľkej výšky. Pod kamerami to proste, bez kamer to proste nejde.
0: Wow. Takže je na tobie, jestli řekneme, jestli mieli kysáci pravdu, odhalili tě, anebo
6: líkali. Áno, áno, odhalili
0: ma. Je to tak. Yes! Kysáci, vy jste prostě neskuteční. Tři indicie a vy jste dokázali opět odhalit takhle těžké povolání. Martine, děkuji, že ses registroval. Užij si čtvrteční den. Ahoj.
6: Děkuji, majte se krásně.
0: A my kysáci samozřejmě pokračujeme opět příští týden. KISS Radio. KISS.

0: Je tady poslední hodina noční jukeboxu Kysáci, tak si ji pojďme pořádně užít, protože čtvrtek je přece co? Malý pátek.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to taky, sáci, stále posloucháte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já se ještě vrátím do minulé hodiny, kdy jsme vlastně tady měli rubriku Tajemné povolání, protože se ozval ještě Peca. A když se ozve Peca, tak ten nikdy nesklame.
2: Krásné ráno přeji. Prej jeřábník a pořád dokola, jeřábník. Prd, je to celník se schovanou váhou. To je správná odpověď. Na to se každý bojí jezdit. A je schovaná. Takže krásný čtvrtek přeji a všem celníkům čau.
1: Mám tady pozdrav od Míry, který píše: Ahoj Kubo, jsme na cestě do Chorvatska, chystáme se přejíst s Gabriem celé pobřeží od Slovinska přes Černou horu a zdraví Míro, Janka a malá Adrianka ze Žiliny. A David taky zároveň píše: Ahoj, teď tě posloucháme v Texasu. Já, Áďa a její mamka, která přiletěla na návštěvu. Zahraj prosím něco od podlahy. Děkuji moc, David. No a co to bude? To nám prozradí Erik.
3: Dobré ráno, Kubo, do studia, dobré ráno, písáku. Chtěl bych tě poprosit, jestli bys chtěl zahrát skladbu Armina van Burena Save the Night. A bude to pro všechny, co jsou teď taky ráno zůstřený jako já a ty. A míří do práce nebo svou práci a ty stají se z ní. A hlavně, ať je ten čtvrtek dobrý, jestli rozmáme pátek, takže vidí se to. Tak se jenom vydržet.
1: Přesně tak, čtvrtek je přeci malý pátek, tak pojďme si užít ještě tu poslední hodinu a dejte mi vědět, jaká bude další muzika.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop. You're the one for me, you're my ecstasy,
1: you're the one I need. To je přesně tak, když si zmáčneš blbý tlačítko. Takže ještě jednou Armin van Buuren, Save My Night na Kissu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Chystáci, podíváme se, jak se vám jezdí, protože toho tady je Habakuk, začíná Kuba.
2: Zdarec, zdarec, tady Kuba Kubánec, chtěl bych nahlásit jednu dopravní. Je to v Brně v Tužanech, je to ulice Sokolnická a křižovatka na Mysliveckou, tak stala se tam asi nějaká drobná nehoda s vodovodem, takže je tam danej na asi 6-metrovým úseku semafor, takže kdo může, tak opatrně, protože tam je to občas rušné. Čauky, díky.
1: Za informaci samozřejmě děkujeme. Přesuneme se na dálnici D11. Když pojedete z Hradce Králové na Prahu, tak na 57. a 4. celý 4. kilometr došlo k nehodě osobního vozidla do svodidel. To samé se stalo na území města Prahy, konkrétně Brněnská ulice a potom ještě ulice 5. května. V obou případech se jedná o nehodu osobního vozidla se svodidly, takže kysáci, je vidět, že to po ránu klouže. Pokud máte něco ze svých cest, určitě využijte mobilní aplikaci Rádia Kiss a za informace samozřejmě moc děkujeme.
0: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: Down, yeah. Kysáci, pokud vás Backstreet Boys neprobrali, tak věřím, že Groove Coverage a Moonlight Shadow to určitě změní právě teď na Kissu.
1: Be happy. Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss.
1: Kysáci, krásně se nám to tady střídá. Mobilní aplikace Rádia Kiss a teď telefonní číslo 210-323-323, což jsou obě dvě možnosti, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A další, kdo na něm čeká, je Tomáš. Tome, dobré ráno, ahoj.
2: Dobré ráno.
1: Jaké máš zatím takhle čtvrteční ráno?
2: Já mám každý ráno dobrý, já jsem se smířil s tím, že budu každý ráno vstávat, takže já vstávám.
1: Dokud člověk ráno vstává, tak samozřejmě je to vždycky ta pozitivní zpráva. Pojďme k muzice, chtěl jsi Magic System a Magic in the Air. Komu tuhle muziku chceš poslat?
2: Ale sobě.
1: Dobře.
2: Já budu sobět a jenom sobě.
1: Dobrá. Tak zdravíme samozřejmě, užij si muziku a krásný čtvrteční den. Ahoj.
2: Ahoj, díky.
1: A jaká bude Kysáci další muzika? Využijte třeba mobilní aplikaci Rádia Kiss, ještě zdaleka nekončíme.
0: Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Jukebox. Jukebox.
1: Kysáci, chtělo by to nějaký letní song, no ale jaký? No já věřím, že mi poradí Roman. Romane, dobré ráno, ahoj.
2: Ahoj, Jakube, zdravím tě, mi hezké ráno, ti přeji taky.
1: Krásné ráno i tobě, probouzíme se do čtvrtečního rána, je 16. července, Lubošové mají svátek a tebe se teda zeptám, jakýže to ten song pustíme ostatním posluchačům?
2: Dáme holky, naše zlaté holky.
1: Mm-hmm. A spojíme ještě s Markem Vosem, protože oni udělali letní song Party. Komu bys ho chtěl věnovat?
2: Všem kysákům, určitě každopádně všem kysákům se poslouchají, jo. Mm-hmm. Všem kolegům, co jsou za lopatou, pak svý ženě, svému vnoučetu Kubíkovi, kamarádovi Rašťovi do Jablonce a prostě všem dobrým lidem a přeji pak, ať máme už krásný dlouhý víkend a začíná dovolená a těším se na Kiss Party Live sobotu.
1: Je to tak, 18. července. Pláž Klůček, Doxy, Umáchova jezera, Kiss Party Live, i my se neskutečně těšíme. Romčo, díky, že jsi zavolal, budeme se těšit. Ahoj!
2: Ahoj, Jakube, ahoj, čauky, ahoj.
0: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss ještě stále pokračují a jdeme plnit hudební přání rovnou dvěma z vás. Blanka dostává první slovo.
2: Ahoj, prosím, zahraj mi nějakou fajnou písničku po ránu, ať se mi jde dobře do práce a je to pro mě, pro tebe a pro mého manžela Jirku. Děkuji, ahoj, Blanka.
1: A jaká to bude? To nám prozradí Verča.
3: Ahojky, tady Verča. Chtěla bych, prosím, zahrát písničku Blue. Je to 90, nevím, od koho to je. A chtěla bych to, prosím, zahrát všem kysákům, co právě stávají, nebo jsou v práci, nebo jedou do práce, jako já. A jezdíte opatrně a ať se daří. Ahoj.
1: Veru, ty jsi určitě věděla, jenom jsi to na chviličku zapomněla, že to je Eiffel 65 a Blue Dabarí na Kissu.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ladíte Radio Kiss, posloucháte Noční jukeboxy. Já jsem Kuba Krabáč a děkuju, že jsme společně mohli zase strávit další noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Přesně to je čas, kdy tady Noční jukeboxy jsou každou všední noc od půlnoci až do 6. A vy jste společně se mnou vybírali ty největší pecky od let 90. až po současnost. A je vždycky strašně těžký se loučit, protože tady mám spoustu krásných vzkazů, spoustu hudebních přání, ale bohužel ten čas není nafukovací. Za chviličku už se totiž můžete těšit na naší ranní trojici a já teda musím splnit tu milou povinnost a to poslední hudební přání dnešní noci. A to Pepovi.
1: Zdravím všechny kysáky. Díky za super noc. Pěkně hraješ. Byla by tam prosím tě nějaká ta lambáda, ať to rozproudí všechny, když máme to léto.
0: Je to tak, probouzíte se do dalšího letního dne, užívejte si prázdnin, užívejte si samozřejmě dovolených a pokud máte možnost být v sobotu u Máchova jezera, tak já osobně se na vás budu neskutečně těšit. Ahoj! Radio Kiss.

0: To radši nebudu zkoušet. Summer is crazy je 13. teďka července, pardon, 16. července, já to tady vidím takhle bokem. A samozřejmě ve studiu už nejsem sám. Krásné ráno, ranní trojko.
1: Ahoj.
2: Čau.
0: A my jsme studiu, si tady,
2: ano, Kubo, povídej.
0: My jsme si tady povídali takhle v mimočase ohledně dnešní bouřky. Jak to máte teda, protože Patrik řekl, že ho to vlastně uklidňuje, usíná u toho. Roman to měl trošičku dneska jinak, viď?
2: Šel jsem zavřít okna ve dvě ráno a už jsem nezabral. No.
3: Nekecej.
2: A je v háji to.
0: Míšo, ale ty ses jediná nepochlubila, jak to máš?
1: Já jsem totiž ani nevěděla, že byla bouřka.
2: To víš, to jsou ty starý lidi, co berou prášky na spaní.
0: Ano, ano, ano.
1: Já o tom opravdu nevím.
2: Dej mi taky.
0: No, ale buďme za to rádi, protože my to potřebujeme, aby to sprchlo teďka, protože už jenom dva dny nám zbývají do Kiss Party u Máchova jezera a tam ten déšť, co? Nechceme.
2: Tam bude krásně. Těšíme se na to už v sobotu. Kubo, doufám, že budeš přítomen.
0: Já budu přítomnej.
2: Budeme tě čekat a vás všechny. Tak hezké ráno.
1: Ahoj. Ahoj.

0: bucurie pentru voi. Jukebox Radio Kiss. Už dnes večer.
1: Od 6 hodin.
0: Radio Kiss. Počasí.
2: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
2: Sněmovna schválila od příštího roku znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má být jednodušší a bez tištěných účtenek. Měla by se pokusit narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadů ministerstva financí přinést státu více než 14 miliard korun. Nyní musí zákon projednat Senát a podepsat prezident. Bývalý americký prezident Joe Biden po listopadových volbách do kongresu vydá paměti, ve kterých se zaměří na své funkční období. Bidenova kniha, která ponese titul Slib mi Ameriko, má vyjít 17. listopadu. Dva týdny po volbách, ve kterých se demokraté budou snažit získat zpět kontrolu nad kongresem, kde mají v současnosti mírnou většinu republikáni. A teď zpátky domů.
3: Do areálu Pražského hradu loni zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024 a o 2 miliony více než v roce 2023. Úspěchem je i navýšení investic na opravy Pražského hradu, které se za poslední 3 roky zvýšily o 82 milionů na 344 milionů korun ročně.
0: Sport.
2: Fotbalisté Argentiny v semifinále mistrovství světa zdolali 2-1 Anglii a zahrají si se Španělskem o obhajobu titulu. Argentina zvládla i 6. semifinále, do kterého se probojovala a v neděli od 21 hodin v New Yorku bude proti Španělsku usilovat o 4. titul mistrů světa. První zprávy jsou za námi a začíná raní Kiss.

0: Backstreet Boys na rádiu Kiss. Tak včera touto dobou, jestli si to pamatujete, kysáci, jsme se tady pobavili nad tím nadpisem, který byl na novinkách CZ o počasí. Že to nevyšlo, že se předpokládaly silné bouřky, ale nakonec to tak velké nebylo. Jenomže to jsme v tu dobu v 6 ráno včera netušili, co teprve přijde. Protože především Brnem se prohnala supercela. Přišly opravdu silné bouřky a vůbec to nebylo dobré.
1: Bouřky byly na Břeclavsku, na Hodonínsku, asi nejhůř na tom byly Prušánky. To odnesli asi nejvíc a tam bychom chtěli hlavně pozdravit hasiče a všechny, který nějak bouřka poznamenala.
0: Vůbec všude tam, kde ta bouřka úřadovala, kdybyste náhodou neslyšeli Radio Kiss, no tak je zbytečný, anděli, abys to teď říkal, ne? Vy to nemůžou slyšet, kysáci, protože nám některé vysílače padly do nouzového režimu v tu chvíli, když dáte vědět, budeme rádi, i když samozřejmě naši technici na tom pracují a snad to byla nějaká poslední silnější bouřka. A teď už zase bude počasí jenom hezký.
1: Teď už by zase mohlo svítit sluníčko, večer, občas nějaký deštík a bude to dobrý, ne?
2: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vždyť tohle jsou základy rubriky Hey Šašo. Calvin Harris, to byly tehdy holky, které poslouchali Kiss někde v kanceláři a slyšeli auty roh. Když se kopnete třeba nohou a zlomíte si malíček.
1: Ano, to jsou přesně takový ty úlovky, které nám posíláte a které nám zase budete moci od září posílat, protože tahle rubrika snad nikdy neskončí.
0: Přesně tak. Jinak, kolikátého, že to dneska máme?
2: Dneska máme 16. července.
3: Jo.
2: Co se děje?
0: Ty nevíš?
3: Hurá!
0: 16. července!
3: Jo?
0: No!
1: Co?
0: No!
3: Hurá!
1: Hurá!
0: Luboš má svátek!
1: Jo, Luboš! Yeah.
2: To je hustý.
0: No, počkej, teď to je náš Luboš, co měl rozbitej hrníček.
2: Já vím, ale pamatuješ si, jak jsem si s tebe včera dělal v kanclu srandu, že má zítra svátek Luboš a vůbec jsem se nepodíval do kalendáře.
0: Tak to si hustej teda.
2: To je dobrý.
0: No vidíš, Luboš je ta legenda, jo, který si rozbaloval hrníček, prasklý, byl z toho hotový.
3: Ne.
0: Zklamaný.
3: Pane bože, já mám smůlu.
0: A byl fakt naštvaný.
3: A pytle.
0: To si někdy dejte.
2: Jo, ten je výborný.
0: To je velká legenda.
1: A všem ostatním Lubošům přejeme všechno nejlepší k svátku a posíláme Davida Getu.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hudebně tohle byla velká letní vzpomínka na Venga Boys a zdravíme teď bohužel na D1. Tak co máme za zprávy?
2: Dopojedete po D1 z Brna na Vyškov, tak zhruba za sjezdem na Slavkov se tam stala dopravní nehoda, potkali se tam dva velcí kluci, bude to na delší dobu, kdo můžete, sjeďte ještě u Rohlenky, anebo najděte lepší cestu jinou.
3: Nehodu řeší na dálnici D11 na 57. kilometru ve směru do Prahy. V Českých Budějovicích v Dobrovodské se srazila 3 auta a dál se bouralo na Pardubicku na silnici 37 u Opatovic nad Labem.

0: Filmové tipy.
1: Co nového ve světě filmu a seriálu? Tohle jsou tipy na parádní letní večery. Do kin se vydává Vajana v hrané podobě. Pokud máte chuť na dobrodružství, nádherný moře, exotiku a trochu magie, můžete vyrazit na výlet i bez balení kufírků. A pozor, vrací se i Dwayne Johnson jako Maui, takže o pořádný hlášky nebude nouze ve snímku. Odvážná Vajana. I streamovací platformy mají co nabídnout. Třeba sci-fi novinku Spasitel s Ryanem Goslingem, co se střihnul obyčejného učitele, který se stane poslední nadějí lidstva na přežití. Kapesník needed. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
0: Best of Milan. Best

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISSu. Rádio KISS počasí.
1: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Lidé se kvůli neplacení výživného více obracejí na exekutory. Počet řízení, které exekutorská komora ve spojitosti s alimenty za 5 měsíců roku zahájila, stoupl meziročně asi o 30%. Od nového roku platí změna zákona, podle které už neplacení výživného není trestný čin. Současná vláda chce ale udělat neplacení znovu trestné. Koncern Volkswagen šetří a chystá změny. Dotknout by se podle německých médií mohly i společnosti Škoda Auto. Skončit by podle deníku Bild mohla třeba Fabia. Naopak některé vozy určené pro indický trh by se mohly prodávat jinde.
0: Sport.
1: Ode dneška do neděle se hraje závěrečný golfový major sezóny British Open. Titul bude obhajovat světová jednička Scottie Scheffler ze Spojených států. Turnaj v anglickém Southportu má dotaci v přepočtu 376 milionů korun. Vítěz si přijde v přepočtu na 68 milionů. To byly zprávy z domova, ze světa i ze sportu a pokračuje ranní KISS.
0: To nejlepší. Od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Ze severu rovnou do Itálie. Pamatujete, jak jsme se tady včera bavili o našich posluchačích, co byli aktuálně na výletě do Itálie?
1: Ano, a oni snad mířili do muzea Ferrari.
0: Jo.
1: A na to se nám ozval Petr, který tam byl taky.
2: Já jsem si teď vzpomněl, že před pár lety jsem byl v muzeu Ferrari v Modeně a řeknu vám, jako je to opravdický zážitek, jo. Opravdu, co tam všechno mají a je to nádhera. A myslím, že tu budovu dokonce dělal i nějaký český architekt. Jako stojí to za to. Kdo bude mít cestu okolo, tak ať se tam zastaví.
0: Petře, kéž by na to byl čas. A máš pravdu, pan Jan Kaprický navrhoval toto muzeum a všichni si to moc chválí.
3: No a co, konečně, bude James Hype, bude? Dáme ho? Pome!
0: Chcete ho, viď?
3: Jo.
0: Sonička taky, jenom omluvte prosím naši posluchačku, po ránu si nevzala medikamenty a trošku se to na ní podepsalo.
4: Tak já čekám. Doufám, že se dočkám. Ten James Hype a Ferrari, co? Že zeskyjelej song, tohle z toho, prosím.

0: James Hype a jeho hit Ferrari, který z neznámého kluka udělal známýho, vystupuje teď na všech top festivalech po celém světě.
1: No jo, šikovnej kluk. A my bychom se měli podívat taky dopředu, co se bude dít dneska. A kysáci, buďte ve střehu, protože pro vás opět chystáme ranní kachnu. A abyste věděli, o čem kachna je, tak třeba včera v rádiu od Terky Jandové, naší zprávařky, zaznělo tohle.
2: Americký zpěvák a rapper Pitbull, který vystoupí 26. července v pražských Letňanech, představil nový produkční tým. Největší pozornost ale vzbudilo jméno jeho nové osobní manažerky. Tou se podle zákulisních informací měla stát Marta Kubišová. Pitbull u ní údajně našel nový domov a ona se o něj prý stará jako o vlastního.
0: To bylo top tohle.
3: K noze.
1: Já si hlavně pamatuju včera, ty si nám to neřekla, Romane, co jste s Terkou vymysleli. A já tady sedím, koukám se, co je novýho a najednou slyším tuhle tu zprávu a říkám si, počkat, co to bylo?
0: Hele, Míšo, kdyby jenom s Terkou, ale tohle bylo z Dendovo našeho posluchače nápad.
1: No, Zdenda to je teda opravdu kachní mistr.
0: Studnice no. Na všechny tyhle blbosti a Zdendo, moc tě zdravíme, víme, že už je vzhůru. Dneska další dávka třeba bude ranních kachen víc, jo?
3: Může být, ano.
0: Ve 8:45 nám zase zavoláte a když budete vědět, co bylo ranní kachnou, dostanete rádiový balíček od Kisu.
4: Radio Kiss.

0: Komu tleskáme?
1: Nám tleskáme.
2: Já rád, když se mi tleská.
0: Aha, a za co si to zasloužíme?
1: Za naše výkony. Hele, včera jsme tu nahrávali promo na soutěž 7-7 přece. Ano. Před všema ostatníma.
0: Už je to hotový.
1: Je to hotový.
2: Nakecej.
1: Máme tam dokonce i toho našeho posluchače, jak se ozval s tou hlasovkou, že bych chtěl být v promu taky.
2: Ale.
1: Jdem na to?
0: Jo.
3: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
4: Prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
4: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
5: Ale a proč to nemůžeme říct my, kysáci, posluchači? A rozdali jste přes 500 000
3: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
6: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Romane, pro tebe speciálně, jelikož se probudil ve 2 ráno, jsem ti udělal kávu s názvem Tichý zabiják.
1: To bude hodně silný, co?
0: Ano, ano.
1: Dobře, když jsme u těch nápojů.
2: Kiss Party, Kiss Party Live. 18. července u Máchova jezera.
1: Chápete to? To už je za 2 dny.
0: Už
1: jo!
0: Jo, jo, jo, jo, jo!
1: U Máchova jezera, velká Kiss Party. Ve 2 se otvírají brány, v 6 hodin začíná tým Rádia Kiss a jede se minimálně do půlnoci. Jeden z našich posluchačů mě totálně odboural, protože mi poslal filmovou hlášku, kterou doposud nemáme v našem vysílacím počítači.
0: Ale...
1: je ze Shreka, jo? Myslím si teda, že to je ze Shreka, když tak mě opravíte, kysáci. A má k tomu jenom takovej krátkej popis, o čem to vlastně je, ta filmová hláška.
3: Ano.
1: Když exneš na Kiss Party pivo na sluníčku a za pár minut se to začne navalovat.
4: No a je to tady.
5: Je to tady.
6: Je to tady.
7: Je to tady.
1: To je ze Shreka, no.
0: Je to,
8: to
0: Shreka,
8: je dobrý. To neznám.
1: Je to tady.
0: Je to tady.
1: Už je to tady. Já jsem si pivo, já už to cítím.
8: No pokud bude krásný počasí, tak to bude teda rychlý.
1: Možná zpátka na sobotu, pokud budete v kempech, koukali jsme nějaké deště, bouřky mají být, ale potom od sobotního odpoledne až do nedělního rána má být hezky.
0: Takže to vyjde grande exkluziv.
1: Jo.
2: Raní Kiss od 6 do 10.

0: 6 hodin 51 minut, za chvíli se podíváme, jak to jezdí na silnicích a když už jsme u toho, tak bychom se rovnou mohli podívat k autům. Protože oblíbenost dieselových motorů klesá. Není se čemu divit, ceny jsou vysoký, ale elektromobily, ojetý elektromobily si získávají na oblibě. Mění český trh, oproti minulému roku se prodej zvýšil na dvojnásobek. A já se tomu nedivím, protože myslím, že tak 3 měsíce zpátky, kdy unikla ta informace, že elektromobily se můžou dobíjet opravdu rychle na těch všech nabíječkách, který všude potkáváte, jenom musíte znát takový malý trik.
1: Okay, hack, jo, jako.
0: Jo. Zmáčknete brzdu a 3x krátce zatroubíte a opravdu vám ta nabíječka nabije to auto dřív, než si dopijete kafe.
2: Dobrý.
1: Není to tak, jako že spíš zavoláš obsluhu, když budeš troubit?
0: Tam je nějaká obsluha. Já teda elektromobil nemám.
1: Našel se ne, nebo kde občas bývají, že ti natankujou.
0: To je dobrý.
2: Ty myslíš, že ti nabijou auto? To je dobrý.
1: A proč ne, viď?
0: No takhle, jako ty si vypiješ kafe, máš pak nabito a jedeš dál. A jen tak mimochodem, když už jsme u toho, víte, jaká je nejoblíbenější značka na trhu? Stále.
1: Elektroaut?
0: Ne, celkově.
2: Jaha.
1: Škodovka.
0: Volkswagen, no jasně.
1: Škodovka.
0: Škodovka.
1: Čekaj, jako v Evropě je nejvíc škodovka.
0: V České republice.
1: Takhle.
0: V České republice a nejoblíbenější model?
1: Nejoblíbenější model oktávka.
0: Jo.
1: No,
0: je
1: hele.
0: To tak.
1: Já jsem zrovna nedávno viděl nějaký zajímavý video. Martin Vaculík, to je takový borec do aut, který úplně zapálený tím, všechno ví, strašně chytrý. A oni testovali nějakého Volkswagena, který měl 300 000 km na to. A nějaký elektro to bylo, nějaká ta ID3 nebo co. A byli jste úplně hotoví, že tam vlastně všechno bylo úplně v pohodě.
2: Taky
1: dobře,
2: jsem to četl.
1: Měnili nějaký 2 články, ale to byla nějaká jako akce, že museli svolat všechny ty auta. Ale jinak, že dobrý, takže z toho byli pěkně překvapení.
2: Taky jsem to čekali, že to bude problém s těma baterkama, ale vlastně najednou to vydrží víc než normálně.
1: Také. Ne, že tady za to oroduju, jo, to jenom, že jsem zrovna tohle video viděl, je to případ od případu, nevím, jak to funguje. Ale dobře, takže Míšo, brzda a 3x zatroubit, jo?
0: Ano.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Připomínáme D1.
2: Dopojedete po D1 z Brna na Vyškov, tak zhruba za sjezdem na Slavkov se tam stala dopravní nehoda, potkali se tam dva velcí kluci, bude to na delší dobu, kdo můžete, sjeďte ještě u Rohlenky, anebo najděte lepší cestu jinou.
3: A taky je uzavřený nájezd na dálnici D1 od Přerova, kde hoří auto, tak si dávejte pozor.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Radio Kiss. Počasí.
4: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Češi se stávají národem motorkářů. Registr vozidel hlásí rekordní počet jednostopých strojů. Aktuálně jich je téměř 1,5 milionu a další tisíce kusů každý měsíc přibývají. Zatímco ještě v roce 2011 neevidoval registr jednostopých vozidel ani 1 milion kusů, letos na konci března už jich bylo přes 1,4 milionů a teď se číslo bude blížit hranici 1,5 milionu. Enormní počty zájemců hlásí autoškoly i prodejci motorek. Francouzský parlament definitivně schválil zákon, který umožní za přísně stanovených podmínek asistovanou sebevraždu. Zákon nabyde účinnosti na začátku příštího roku. Asistovaná sebevražda bude plně hrazena zdravotním pojištěním. A teď zpátky domů.
5: Fotbalový Hradec Králové představil domácí i venkovní dresy pro sezónu 2026-27. A podle prvních reakcí to vypadá, že se trefil do vkusu svých příznivců. Největší radost udělal fanouškům návrat výrazných černobílých pruhů na domácí sadě. Venkovní varianta je žlutá.
4: Sport. Čeští fotbalisté odehrají venkovní zápas proti Chorvatsku v Lize národů opět v Osijeku. V tamní Opus aréně pro 13 000 diváků se představili i loni v červnu v utkání kvalifikace mistrovství světa, ve kterém utrpěli debakl 1-5. O dějišti listopadového závěrečného duelu skupiny informovala reprezentace na sociální síti X. A teď už je před námi soutěž 7 v 7, tak hodně štěstí.
6: 7 v 7.
7: Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun.
6: 210 323 323.

0: republice. Za prvé mezi posluchači, kteří se po dlouhý době snaží dovolat. No co po dlouhý? Někdo třeba poprvý dneska naladil a chce to. A Míša ta je nervózní taky. Ta tady přešlapuje, protože už ví, že jí čeká těžký úkol.
1: Bylo 7 hodin ráno.
2: A na rádiu Kiss
1: začíná soutěž 7-7.
0: Já ti něco povím, jo Míšo?
3: Ano.
0: Bude tě čekat Zdeňka.
3: Dobře.
0: Sympatická.
3: Ano.
0: Volá od samého začátku, od ledna.
3: To mi neřík.
0: Den co den, každý všední den. Jestli ty hodíš jedničku dneska.
3: Ne, neříkej, vůbec neříkej to číslo.
0: To ti poprvé řeknu, Michalo, do éteru normálně.
3: Ne.
0: Jo, udělám to.
3: Zdeňko, ahoj.
4: Ahoj, tady Zdeňka.
3: Zdeňko, já jsem teda teď opravdu hodně nervózní. Já bych ti tak přála, aby třeba to vyšlo, padla tam šestka, my jsme ti mohli poslat 7000.
4: No, já bych si taky přála.
0: Zdeni, hele, jinak, jaké ty máš léto? Jak si ho užíváš? Všechno dobrý?
4: Jo, v pohodě, no.
0: Bouřky jste přečkali teď v noci, jo, který byly?
4: Ano, ano.
0: Výborně. A když vyhraješ peníze, tak co půjdete dneska udělat? Na nějakou dobrotu si zajdete, nebo to budeš muset někomu předat, rozdat?
4: No, bude na dovolenou.
3: Jo.
0: No, hezky. Míšo, je to na tobě.
3: Jdu házet, Zdeňko. Za pár vteřin budeme vědět, kolik peněz ti pošlem. Zdeňko, nebude to tak špatný. Na hrací kostce je dvojka, to znamená, že ti pošlem 2000.
0: Hey! Uf, znovu je zašilhala, když padla ta kostka.
3: Jo. Já už jsem totiž tam viděla, jak se tam takhle prolnula ta jednička. Říkám, ne, jednička ne.
0: Tak aspoň 2000, aspoň to bude dvojka. Na tu dobrotu, na tý dovolený potom.
3: Jo.
0: Na nějakou výbornou večeři. Jo? Zdení, krásné léto, pozdravuj doma, zas někdy. Ahoj.
4: Ano, ahoj.
1: Partnerem celoroční soutěže 7-7 je Comfort Group.
5: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
0: Dvojka dobrá, Míšo.
3: Je to dobrý, no, ale chtěla jsem víc.
0: Tohle je soutěž, ve který se nedá prohrát.
6: No,
0: každý vyhraje.
6: To je dobré.
0: A zítra znova.

0: Lukáše, milá Míšo, nebuď smutná z toho, že si posluchačce Zdeňce dopřála jenom 2000 korun na přispění na dovolenou, protože žádná dovolená evidentně nebude.
1: Jak to?
0: Poslední teplé dny, takhle zní nadpis. Blíží se velké ochlazení, meteorologové nemají dobré zprávy pro nadcházející dny a týdny.
2: A teď se včera taky netrefili.
0: Předevčírem. Jo, to byly ty bouřky, víš?
2: Sali, nevyšlo to, tak nevyšlo snad to nevíde to, znova.
0: A pak se podívej, co se včera stalo na jihu Moravy, Hodonínsko, Prušánky, ano. Tam nejvíc, že jo, poničený střechy a tak dále. Naopak přišla bouřina, která byla pěkně silná.
1: No to je tak, no, když člověku se chystá dovolená, že, Romane, ty bys měl mít volno.
0: Ty motorko naše.
1: No já bych měla, ano, já bych měla ještě vyjet na motorky.
0: Takže to tak je, no, ale heleť pravdou, že zase jsou to výhledy na následující týdny a bůh ví, jak to všechno bude nebo nebude. Jediný, co víme, co je jistý, jak bylo, že jo, to jako dokážeme říct, co bylo včera. Honza na to vzpomíná taky.
3: Jo, včera to fakt byla prutrž. Dokonce jsme zmokli při pokládce dlažby na dvoře. Mělo to přijít až v 5 a houby s octem. Po 4. hodině začalo kapat lehce a pár minut na to slejvák jak to prase. No, aspoň jsem se ho sprchoval.
0: Díky, Honzo, že jsi byl slušný. To vidíš, no, někdy to tak je. Takový je prostě léto. Takže, co říci na závěr? Těšíme se na víkend, ten doufejme, že opravdu vyjde.
1: Ten by měl být pěkný.
0: Kvůli Kiss Party a nejenom kvůli Kiss Party, ale zároveň kvůli jedné velké akci.
4: Ahoj, to je samá Ibiza a takovýhle, ale 16. července. No, co to znamená? Dneska začíná Tomorrowland.
0: Nevím, jestli jste o tom slyšeli, ale Tomorrowland teď trošku pláče z toho důvodu, že díky tomu, že mají sucho, v místě Tomorrowlandu zakázali veškeré ohňostroje. A to je, řekl bych, absolutní součást celé té úžasné show. Takže tento víkend bez ohňostrojů a je otázkou, jestli je dovolí na ten následující, protože Tomorrowland je vždycky o dvou etapách.
2: To si myslím, že hodně DJů zabrečí, protože to mají součástí velký show, velkého grande finále a no, jsem na ně zvědavej.
0: Jako mít ty vstupenky koupený, je tam třeba poprvé v životě, chtít to zažít a nevidět to. Jenomže na druhou stranu musí se plně respektovat to, že pokud je příroda suchá, musí se dělat všechno pro to, aby nenastaly ještě větší
1: malé. A tak můžou vymyslet třeba nějaký náhradní plán?
0: Jako piu,
1: no, piu, piu.
0: Zvukový ohňostroj.
1: Tak jsou to mistři zvuku, ne?

0: 7:18. Tak jaký je čtvrtek 16. července, na co bychom měli pamatovat?
1: Světový den hadů.
0: Dobře, bacha na ně, nešlápněte na něj.
2: Dá se říct, že naši posluchači jsou vlastně takoví naši zákazníci?
0: No, je to divný slovo.
3: Je to divný.
2: Protože je den poznávání zákazníků, víš, tak jako jsem si říkala, že bychom se mohli s někým poznat.
0: Jako možná posluchač, který jde na Kiss Shop,
2: ano.
0: Tak v tu chvíli je Patrikův zákazník.
3: Ano.
2: No hele, já tak máš příležitost se s někým seznámit.
0: Máš nějaký novinky na Kiss Shopu teď?
3: Mám novinky, je tam dámský crop top a taky nový čepice, dvoubarevný černobílý.
0: Jako zimní čepice, jo?
3: Ne, kšiltovky.
2: Počkej, ale ty kšiltovky jsou dobrý, oni mají ze zadu tu síťku, takže ti aspoň trošku větrá hlava.
3: Včera mi psal DJ Bejslikr, to potřebuju, chci dva kousky.
0: Super, super. A co dál, jaký jsou dny ještě?
3: Národní den třešní, pokud vám to teda nezničila bouřka, tak si nějaký natrhejte.
2: A národní den osobních kuchařů. Kdyby tady byl nějaký kuchař, který by mi chtěl vařit, dejte mi vědět.
0: To by bylo.
3: Přijít domů, mít navaříno. Co si dáš dneska? Dneska si dám zemlbábu a je to připravené.
0: Zemlbábu.
3: Nic jiného mě nenapadlo.
2: Tu
3: no,
2: mám
3: sorry.
2: Ráda.
3: Svíčkovou třeba.
0: On řekne zemlbábu.
3: Mě to nenapadlo nic jiného.
2: Ale to už jsem neměla dlouho.
0: No teď jo, ty jo. Prosím vás, v sobotu, holky, můžete Patrikovi na DJskej pult přinést jednu zemlbábu?
3: Jednu bábu, prosím.
0: On vám zahraje písničku na přání. Jo,
3: dobře.
0: To si dáme na Kiss Party.
4: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.
5: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Skřínek se stávaj zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastaví

0: 7.23 a jak se vám jede do práce?
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: Ahoj kysáci, všichni, co míříte po D1 z Brna na Vyškov, dejte si pozor, na 210. kilometru se stala dopravní nehoda dvou kamionů.
0: Je tady další info.
3: Poprava, je to 198. kilometr D35.
0: A to je vlastně info k této hlasovce.
3: D35, 188. kilometr ve směru Vysoké Mýto od Olomouce. Čerstvá dopravní nehoda, auto tam v zatáčce dostalo hodiny a rošvihalo se o svodidla.
4: Dva osobáky se srazily na Kutnohorsku na silnici 2 u Nových Dvorů, dál se bouralo v Teplicích na Masarykově třídě a vážnou nehodou řeší na silnici 46 u Opavy a silnice je dočasně uzavřena.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm. Postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prezident Petr Pavel označil účast české delegace na summitu NATO v Ankaře za diplomatický výprask. Připustil ale, že stejně nemusí situaci vnímat všichni. Česká republika podle něj neoslnila. To, že spojenci Česko nejmenovali v negativním slova smyslu, je podle něj dáno diplomatickou korektností. Ocenil také některé kroky vlády v domácí i zahraniční politice a odmítl tvrzení, že jí hází klacky pod nohy. V Budapešti se koná výstava, která propojuje archeologické nálezy lebek s plastikami obličejů. Ty ukazují, jak mohli lidé před 2000 let vypadat. Kurátoři výstavu doplnili smyšlenými životními příběhy lidí z Římské říše.
0: Sport.
1: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20 na fotbalovém stadionu v Gelsenkirchenu. To byly zprávy na KISu, hezké ráno.
0: To nejlepší od 90. let. KIS, Radio KIS. Be happy.

0: Krásné ráno, kysáci. Dneska je den, kdy se připomínají osobní kuchaři, což je něco, co známe snad jenom z filmů a televizí, protože kdo si může dopřát osobního kuchaře?
1: No, málo kdo.
0: Patrik na to reagoval absolutně nelogicky. Jako ve srovnání s jeho věkem, já bych čekal, že řekne, jo, abych si nechal udělat steak. A on řekne, já chci zemlbábu.
2: Já nevím, kde se to u mě vzalo v hlavě.
1: Ale zemlbába je dobrá.
0: Pro mě zemlbába, když někdo řekne, bude zemlbába, tak spíš čekám návštěvu než jídlo, jako nějakou divnou takovou. A nebo takovou babičku, kterou nikdo nemá rád, co o prázdninách všem vypíná wifinu vždycky. Jako.
1: Ne, já
0: to je zemlbába.
1: Miluju zemlbábu, to jak je to, když se to povede udělat tak, že to pečivo nahoře je křupavý.
2: Jo, ale neměl jsem jí dlouho.
0: No hele, proto jsme navrhli, že jí Patrikovi můžete v sobotu přinést na Kisparty k Máchovu jezeru.
3: Tak já jsem tady, nejsem sice holka, ale tu zemlbábu zvládnu, že není problém. A fakturku vystavíme potom.
1: No to je jasný, že Marek to zvládne, protože to je kuchař.
0: To je kuchař, který tady
1: ano,
0: byl.
1: Ano, ten tady byl, když jsme měli ranní trojku v Záskoku, tak to je právě on.
2: Hezky.
0: Celový zdravíme. Holky tady dodávají, že jestli se o tebe mají postarat, Patriku, tak ti přinesou, a to teda jako, nevím, jestli to někdo jí, rýžový náky.
2: Romane, ty si čumák, to je tak dobrý.
1: Jo.
0: Ne. Ve školní jídelně to bylo nejhorší jídlo.
2: Ještě vždycky politý takovým tím sladoučkým.
0: Tak tady si nerozumíme.
1: Až tě budeme chtít potrestat, tak ti přineseme rýžový náky.
0: Tak to mě fakt dostanete.
4: Jenom ty zemlbábě. Je to tak jako už možná 10-15 let, co jsem o ní doma pořád mluvil, že bych si jich fakt strašně dal. No a takhle jednou se blížili 45. narozeniny a babča naše prostě mi chtěla udělat radost, tak místo narozeninového dortu jsem měl narozeninovou bábu, no. Udělal pekáč, zemlbába, svíčky, se paráda.
0: Podívej, má to úspěch.
2: Narozeninovou bábu s pekáčem, no tak to je teda dobrý.
0: Tady máš narozeninovou bábu.
2: S plným pekáčem.

0: dobrý. Podívej se, jak to třeba mají naši posluchači doma.
1: Nazdar raní trojko, my máme sladké pátky. Vždycky v pátek dělá moje drahá polovička nějaký sladký oběd. Takže v pátek kupuješ vestky, budeme mít ovocné knedlíky tento pátek.
2: To je dobrý.
1: A příští pátek budeme mít rýžový nákyp a ideálně s meruňkama, kdyby se nám podařilo sehnat.
2: No to už je horší teda.
3: Knedlíky.
2: Hele, jako já jsem člověk, který sní opravdu všechno. Pro mě je radost vařit, je všechno chutná, ale rýžový nákyp to je jediný, co prostě to nejde. Přes to nejde vlastně.
0: Vážně je to jediný jídlo, který?
2: Asi jo. I surströmming jsem si vlastně ochutnal.
1: Oj, ježiš,
0: dobře, tak kdyby si měl dát k obědu surströmming nebo rýžový nákyp?
2: Surströmming.
3: Ne.
2: Radši jo, opravdu jo.
4: Tak je to jednoduchý. V sobotu k Máchovu jezeru pro Romana grilované kuřátko, pro Míšu grilovaný pstruh, třeba pro Soňu grilovaný hermelín a pro Patrika zemlbábu.
3: To byste mě teda potrestali.
2: Heleď, nedělejme si chutě. Do oběda ještě času dost. Teď je 7.38. Tady je Ava Max a Alok.

nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Je červenec, do října je opravdu času dost. Ale v říjnu to začneme zase řešit.
1: Změna času. Letní, zimní. Dvakrát ročně, jednou dopředu, jednou dozadu. A vypadá to, že v České republice to minimálně na dalších 5 let takto zůstane. Co vy na to? Vadí, nevadí, má to na vás nějaký vliv?
0: Už to vypadalo, že se jasně řekne, jestli se tady posouvat bude, nebude, nebo jaký čas zůstane, ale opravdu je to tak, dalších 5 let pozastavena diskuze. A víte proč? Členské státy se stále nedokázaly dohodnout, který čas ponechat jako trvalý.
2: Je tak, ať nechají ten, který prostě je momentálně.
3: A nebo ať nechají hlasovat lidi, ať jde nějaký dotazník někam to a prostě ono. Se to rozhodne jednou provždy.
0: V dnešní době, viď, prostě formuláře nebo ankety, takhle jsem to myslel, naklikat něco, viď. Referendum.
3: Já jsem třeba za letní čas, mně se prostě líbí, když je dlouho vidět, jako je to, ať je to klidně i v zimě, ale ať je vidět, ať není ve 4 tmary, je to protivný.
2: Naprosto souhlasím, ale musím říct, že změna, která nás teď v říjnu čeká, tam mi až tak nevadí, protože spíme o hodinu díl.
0: Mně je to úplně jedno, jaký bude, ale ať už se to neposouvá.
2: Jo.
0: Takže co vy na to, kysáci, jak jste včera odpovídali v dopoledním tématu?
4: Hele, neřeším vůbec letní zimní čas. Pořád jedu stejné bomby.
5: Hele, to si takhle zavážíš prodejny pečivem a říkáš si, že máš hodinu a půl času navíc. No a přijedeš na ten supermarket a hrozně se divíš, že tam lidi jsou. No a ono je vlastně o hodinu víc. A pak zjistíš, že vlastně ten čas, co sněl navíc, ve skutečnosti nemáš.
6: Tak já bych se na celý letní a zimní čas vysoká... Prostě nechala bych jeden. Je mi jedno, jestli víc nebo míň, ale nevím, jestli jsem z toho vždycky víc zmatená já nebo můj pes chudák.
7: No na mě teda ta změna času nemá moc žádný vliv, ale na koho má vliv, tak na mýho zaměstnavatele, protože když jsem měl noční a měnil se čas v noci, tak nám řekl, že si tu hodinu máme naddělat.
1: Dámy a pánové, tahle hlasovka vejde do dějin.
8: Ale já bych se asi řídil starým osvědčeným, že prostě když je světlo, tak je den a když je tma, tak je noc.
1: Když je světlo, tak je den. A když je noc, tak je tma.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Před chvilkou jste slyšeli novou Inu, letní, skvělou, ale teď silnice. Připomínka D1.
2: Ahoj kysáci, všichni, co míříte po D1 z Brna na Vyškov, dejte si pozor, na 210. kilometru se stala dopravní nehoda dvou kamionů.
3: Další dopravní nehodu řeší na Zlínsku na silnici 49 u obce Zádveřice Rakova a dál se bouralo v Praze na Bělohorské ulici.

0: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Státní zdravotní ústav eviduje významný nárůst počtu případů lymské boreliózy. Za první pololetí roku 2026 se jedná o 5320 případů. To je o 4000 více než loni za stejnou dobu. Za nárůstem stojí nový způsob sběru dat a prodlužující se klíšťová sezóna. Vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliózu varuje také kvůli podceňované prevenci ve městech, kde jsou klíšťata mnohem více infikovaná než v lesích. Pláž Navajo na řeckém ostrově Zakynthos, která je známá po celém světě díky fotogenickému vraku lodi, prochází zásadním obdobím. Řecké úřady představily ambiciózní plán na její rozšíření o 30 metrů směrem do moře. K vytvoření nové pevniny chtějí dělníci použít zhruba 45 tisíc metrů krychlových štěrku. A teď zpátky domů.
4: Do areálu Pražského hradu loni zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024 a o 2 miliony více než v roce 2023. Úspěchem je i navýšení investic na opravy Pražského hradu, které se za poslední tři roky zvýšily o 82 milionů na 344 milionů korun ročně.
2: Sport.
3: Basketbalista Tomáš Satoranský bude po odchodu z Barcelony působit v Hapoelu Tel Aviv. V izraelském klubu podepsal roční kontrakt. Euroligový tým o tom informoval na svém webu. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
5: A v playlistu léto.
6: Je léto a já všechno.
5: Ne, tohle ne.
6: Summer is magic.
5: OK.
6: 90.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: Je to tak. Užívejte si léto, ideálně v rytmu Rádia Kiss. A heleď, co kdybychom udělali jednu věc, že bychom posluchačům řekli to, co jsme tady plánovali, a pokud se nepletu, ono to s plavkama mělo něco společného?
1: Dá se říct, že ano.
0: On tě někdo viděl, řekněme, méně oblečenou, Míšo?
1: No, ono to nebylo méně oblečenou, ono to bylo úplně nevinný video, kde jsme s Patrikem měli na nějaký slovo vymyslet rychle nějaký hit.
0: Ano, ano.
1: A já jsem tam měla takový normální šaty a u toho se objevil nějaký takový zajímavý komentář.
0: Zajímavý, dost takový, jakože, jak bychom to řekli.
2: Útočný.
0: Útočný, určitě, nevybíravý. A heleď, Míšo, co kdyby si toho dotyčného za chvilku pozdravila přes vysílání,
1: ráda,
0: ale hlavně přečetla tu konverzaci postupně od jeho prvního komentu až po jeho poslední koment.
1: No dobře, musím to najít, ale dáme si to za chvilku.
0: Jsme tu sice Be Happy, ale já bych na chvilku trošku odbočil.
2: Jdem do toho, pojďme.

0: Aby to nebylo tak moc přísné, my jsme ti tady, Míšo, s Patrikem připravili takovouhle krásnou písničku.
1: Jo, aby to bylo takový v klidu.
0: Jo?
2: To jste se trefili, ale úplně přesně.
0: Protože se vydáváme do míst, kde to není úplně ideální a hodné.

0: spíše zlé poslední dobou, to jsou sociální sítě a jsou to komentáře.
1: Ano.
0: A to víš, no, jako jestli to bude tímhle směrem, by mě zajímalo, co s námi bude za 5-10 let.
2: To,
0: to už se jako asi pozabíjíme. A Míšo, ty jsi nedávno dala ven video hezké s Patrikem a tam ti to někdo komentoval, což je naprosto pořádku.
1: Ano.
0: Trošku ostřeji, já už si teda úplně nepamatuju, co to bylo. Jako,
1: bylo to video, které bylo zveřejněné na Facebooku Rádia Kiss a bylo to o tom, že jsme dostali zadáno jedno slovo a museli jsme vymyslet, v jakém hitu se to objevuje a zaspívat ten hit.
0: Takže to byl komentář k tomu konkrétnímu videu, o čem tam mluvíte, nebo o co šlo?
1: Ne, tam jenom k tomu, jak vypadá.
0: Nebo víš co, přečti to, aby jsme věděli, o co jde.
1: Takže šlo tam o hudbu, o písničky a na to napsal pan Milan Horníček.
3: Mohla by se začít hýbat, za chvilku se nevejde ani do své hobití nory.
1: A já si říkám, OK, občas se mi nějaký takový hejt objeví, já to neřeším, přejdu to, protože prostě holt je to veřejný prostor. Na to ale napsal posluchač Filip, který se mě zastal. Nechcete zajít přímo do rádia a říct to Míši do očí a nejlépe do celého éteru, když máte takový názor? A na to pan Milan napsal.
3: Není problém.
2: Ha, tím si na, tím, tím nám úplně dal korunu.
0: Na to si pamatuju. Tady odsud si to pamatuju, protože vím, jak jsi o tom mluvila, že tě to mrzelo, i když na druhou stranu ty už jsi, Míšo, zocelená za ty poslední měsíce a roky a musíme se na to připravit, bude to těžší a těžší. A tak jsem říkal, jo, já jsem pro, opravdu ho pozvi, ale nebuďme zlí, jako že bychom mu to měli nabančit nebo něco. Ne, normálně ho postavme k tomu mikrofonu a ať se ten borec ukáže a řekne to národu před námi všemi to samé, co ti tam na, ten, na to video napsal.
1: Takže podle domluvy jsem mu napsala. Ahoj Milane, napiš, ráda si to s tebou vyříkám v éteru.
0: A odepsal?
1: Odepsal, člověče.
2: Nekecej.
1: On odepsal.
3: Zdravím, Míšo. Jestli si to chcete vyřídit, nechcete bezpečnější místo? Někde v tělocvičně? Tohle je na hlavu, že bych se s vámi byl někde ve studiu. Ještě se ženou, pro boha. Kdo ví ještě, jaké kung fu triky ještě uděláte. Mějte krásný den.
0: Jinými slovy dával najevo, že on nechce diskuzi, on se chce mlátit.
1: No, jo. Tak jsem mu napsala. To jsme se asi nepochopili, Milane. Já si s tebou chci popovídat. Probereme to v éteru. Tak co? Přijímáš?
0: A co odpověděl?
1: Nic.
2: Srabe.
1: Je to 2 týdny. Já to tam kontrolovala. Nenapsal mi.
0: A takových facebookových hrdinů máme na sociálních sítích.
1: Ale kdyby chtěl, já opravdu nemám nic proti si tady s ním o tom popovídat.
2: To víš, na Facebooku je každý king, ale do očí by ti to nikdo na férovku neřekl.
1: Je spousta takových lidí a teď to, co chci říct, je velmi důležitý pro vás, který nějaký hejt potkal. Nikdy neovlivníte to, co vám kdo napíše.
0: Hmm.
1: Ovlivníte jenom to, jak se k tomu postavíte vy sami.
0: To je moc dobrý. Hmm. To je moc dobrý. Tak jo, tak Milane, hezký ráno. Rádio.

0: Posloucháte Radio Kiss. Naším cílem rozhodně není, abychom takzvaně přilévali do ohně, to ne, ale na druhou stranu občas jako poukázat na některé hejtry. Není od věci, ale navíc na takový chlapy, kteří se vydávají za hrdiny a když jim tedy nabídnete, abyste to něco probrali z očí do očí, ticho.
1: No, to je vůbec divný. Nic.
0: Ticho, ticho.
2: Ježíš, vy jste skvělý, to jsem zvědavej, jestli dorazí nebo nedorazí, ale vsadím se, že ne, že se co? Pokaká. Míšo, jsi úžasná a vy ostatní taky.
3: Děkuju moc a díky vám všem, co jste teď napsali přes aplikaci Rádia Kiss.
4: Ježíš, no tak pán je úplnej Avenger, borec, tyjo, tohle nechápu. Ať pán přijde v sobotu na mácháček, já mu taky klidně ukážu svoji vaničku, pupíček, myšelinky, ať tomu říká, jak chce. Bože, lidi by se měli zamyslet jenom sami nad sebou. Míša je tak krásná ženská.
0: To je přesně tak. A to je ono, kdybychom řešili jenom sami sebe, to by bylo tak hezký.
5: Je, to by byl svět.
3: Ano.
0: Jindra, náš parťák, Poláček, doporučuje, říkal, to jste měli pustit přece tenhle song. Další jet. Jenomže ona je jedna věc. Hádat se na sociálních sítích s nějakou reálnou osobou. Zaplať pámu, že ještě jako občas reálné jsou. A pak jsou ty věci, ty lidi, nebo ty účty, které vůbec reálné nejsou, ale lidi si myslí, že jsou to opravdoví lidé, co píšou nějaký názory, nějaký komentáře. A slyšeli jste o tom nedávném zásahu Europolu, který se odehrál, teď nevím, v jakém státě to bylo. Ale tohle mě opravdu dostalo. Vemte si, že vtrhli do nějaký místnosti, do nějaký budovy a v té budově, to tady mám přesně napsáno, bylo 1200 SIM boxů.
5: Jo, viděl jsem.
0: Jo, 1200 SIM boxů. Každý ten SIM box je schopen ovládat několik tisíc SIM karet. Přesně jich bylo 40 tisíc těch SIM karet. Všechny byly aktivní. A těch 40 tisíc SIM karet ovládalo, a teď se podržte, 49 milionů účtů.
5: Ty brďo, fakt.
0: A ty měli za úkol různě reagovat na události nejenom v tom státě, ale po celé Evropě, ne-li celém světě. Takže vy někdy vidíte, že já nevím, nějaká událost, mrknete do komentářů a tam všichni píšou, ne, je to takhle a mělo by to být takhle a tohle, tohle. A ono to dost často vůbec nejsou reální lidi a jsou to tyhle takzvaní chatboti. A vem si to, že stačí 1200 krabiček, 40 tisíc SIM karet. A z toho je 49 milionů falešných účtů.
5: Takový zloby ve výsledku za nemoc peněz, protože SIM karta není tak drahá, jako když do toho dáš několik desítek tisíc, možná pár stovek a uděláš takový zlo na světě.
0: A ovlivníš mínění tolika lidí a někteří tomu opravdu bezmezně věří tomu, co si čtou na sociálních sítích.
1: To mi přijde na tomto děsivý, že vlastně společnost se pomalu, ale jistě přesouvá do toho online světa, ale přitom tam se dá tak lehce podvádět.
0: Dřív se šlo do hospody, že jo?
1: Jo.
0: Tam se o tom mluvilo. Aspoň jsme to mohlo probrat. Jo, někdy si kluci dali do vlasů. Přesně, a teda do vlasů, no pár facek.
5: To k tomu patří.
0: Ale taky si většinou podali ruce a žilo se dál.
5: Ano.
1: Aspoň se vědělo, že to jsou reální lidi.
0: Aspoň, že to ono. Takže tak, trošku jsme odbočili od našeho Be Happy. Dáme si k tomu ještě jedno drámo. 17.

0: kysem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno přejeme teď hlavně všem řidičům. Na dálnici D1 na 204. kilometru se ve směru z Prahy srazil osobák s nákladňákem a na dálnici D4 na 35. kilometru ve směru z Prahy havaroval osobák do svodidel.

0: Radio Kiss počasí.
1: Venku máme zpočátku zataženo s doznívajícím deštěm, postupně během dne očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle s přeháníkami nebo s bouřkami. Teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pražský hrad si loni prohlédlo zhruba 9 milionů návštěvníků, o 700 tisíc více než předchozí rok. Hradní kancléř Milan Vašina si myslí, že jsou zatím masivní investice do oprav i zpřístupnění prostor, kam se předtím lidé nedostali. Proměnou prošly i kanceláře, kde pracuje hradní aparát. Český hasičský tým dorazil večer do Řecka, informoval o tom na síti X. Od dnešního rána se zapojí do činnosti v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově. Bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Sport.
1: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na turnaji v Aténách Rakušanku Lili Tagerovou 6-2, 6-2. Poprvé od únorového premiérového titulu v Abu Zábí tak postoupila na okruhu WTA do čtvrtfinále. Za námi jsou zprávy a pokračuje ranní Kiss se Smíšou, Romanem a Patrikem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: rozjel. A tak trošku emotivně i před pár minutami naše Míša, protože mrkla na jednoho svého fanouška v uvozovkách na sociálních sítích.
1: Ano, se kterým jsme si vyměnili pár zpráv.
0: A když jste si to chtěli vyříkat, aspoň ty jsi to navrhla, že byste si to řekli z očí do očí, on už tě rovnou zval někam do tělocvičny, do ringu, nevím jako teda, co tam chtěl vymýšlet, no tak asi víme, že jo.
1: Asi víme, co by chtěl vymýšlet, no ale naprosto jsem ho nepochopila, já jsem si s ním jenom chtěla popovídat.
0: A to je pravda, aby jsme si to jako nedělali srandu, ale heleď, měla by si když tak někoho, kdo by to vzal za tebe?
1: V té tělocvičně.
0: No, ten rozhovor.
2: Kdo? Bledá závist, jak jsi ho vychutnala. Jsem dlouholetý voják, spoustu letů výsadkářů a vždycky, když vidím nebo čtu, co tyhle ty hejtři o nás píšou, já bych s nima klidně do té tělocvičny šel, tak kdyby se ten traget ještě ozval, klidně nám to spolu domluv. Já mu to v té tělocvičně vysvětlím za tebe. Ahoj, David.
0: Tak to je David.
1: Já už to úplně vidím, jak ten Milan bude v té tělocvičně a já přijdu za ruku s Davidem. To byl on.
0: Ještě David, chlap jak horán a malá Míša. On to byl.
1: Ten byl moc mošklivý.
3: Jako výsadkář zrovna, ten podle mě tě smotá jak koberec.
0: Já jsem si hned vzpomněl, jak jsme ještě s Barčou hrávali pro kluky, vojáky, když se loučili se svou rodinou a jeli na misi, tak jsme jim dělali mejdany a jednou za mnou jeden takový chlapík přišel a chtěl mě jako pochválit za to, že to je super muzika, ne? Romane, dobrý, plácem tě po zádech. On mě jenom poplácel, ale udělal 3 kroky dopředu. Vyražený dech. Pomalu, tyjo, takhle.
3: No, co ti jde?
0: Pro ní to bylo jenom přátelské poplácání po ramenou.
1: A Roman utíkal přes půlku sálu.
0: Hele, ale pravdou je, že David nezmínil jednu důležitou věc, jako kdyby došlo k tomu rozhovoru, ano, tak on by přece si musel předtím něco dát.
1: Jo.
3: Aby byl plný síly.
0: A to by bylo?
3: To by bylo.
0: Patrikovi
3: by
0: už to došlo.
1: A počkej.
0: Elektrolyty. Která kraní moderátoři dokáží takový vstup spojit se soutěží na Facebooku? Za chvilku si řekneme víc.

0: Míša ušejkuje.
1: Shake it, shake it. Dobrý.
0: Sáček, který máš nasypaný, jo?
1: Mám ho tady takhle. Ještě tam dosypnu, ještě tam takhle kousek.
0: Ať ty elektrolyty nechybí.
1: Ať tam nechybí ani molekula.
0: Tohle budete dělat, pokud vyhrajete na Facebooku Rádia Kiss.
2: Ano, přesně tak. Zapojte se do soutěže s Alavis Maxima Hydromax na Facebooku Rádia Kiss a vyhrajte voucher v hodnotě 5000 korun na nákup produktů na webu alavis-plus.cz. Teď si možná říkáte 5000, to je moc, co já všechno nakoupím, jenomže když půjdete na jejich web, tyjo, to jsou přípravky, produkty, všechno možný na klouby, kosti, imunitu, spánek, stres, vitamíny, srdce, sévy, paměť, močové cesty a tak dále.
1: Já se přiznám, mě hrozně baví vitamíny v podobě gumových medvídků. To tam mají taky takový, jako vypadá to jako takový bombónek a myslím, že je to kyselina hyaluronová, něco takovýhleho.
0: Dobře ty, jo, hyaluronová, mě název.
1: To víte, já jsem se posilnila, dala jsem si elektrolyty a už mi to mluví.
0: O tom je dobrý se něco nastudovat, hlavně vy sportovci nebo kdokoliv z vás, kdo má náročnou práci, zapotíte se. To jsou minerály, které zkrátka v těle potřebujeme. Pak se nedivme, že se cítíme unavený.
2: Nicméně pojďme říct, že tohle to raní kachna nebyla, ale jestli víte vy o nějaký raní kachně, tak jakmile bude hrát Mr. Prezident, volejte sem k nám do Kisu. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Kissu.
1: Vyhodnocení ranní kachny je tady a dneska bez jakýkoliv omáčky kolem se rovnou Pavla zeptám, který čeká na telefonu. Co byla dnešní kachna, Pavle? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj. Tak já si myslím, že to bylo u té elektronabíječky třikrát troubení. Že to bude rychle nabitý.
4: Pavle, ano, tohle je správná odpověď. A ty máš elektromobil?
3: Ne, nemám, ale chystám se ho koupit někdy.
4: Dobře, ale ty teda si zatím tohle neskusil.
3: To jsem neskusil, ale věřím tomu, že čtyřikrát bych zatrubil, tak mi to dá kafe.
1: Dobrý. Přijde obsluha, ne? Z čerpačky. Tady máte kávu, Pavle.
5: Náhodou netroubí takhle u benzínek vozíčkáři nebo nemohoucí?
1: Mohou. Že jo? Je to tak. Mm-hmm. A ty si tedy, Míšo, dneska říkala v rámci těch elektromobilů, že se budou rychleji nabíjet, pokud...
4: Že si můžete rychleji dobít auto, pokud zmáčknete brzdu a třikrát zatroubíte.
1: No, jo. No. No, Pavle, můžu ti říct, když Míša něco takového do éteru řekla, úplně se to nesetkalo s úspěchem, protože Aleš kamionák, že jo?
6: To jste zase měli co vymyslet s tou kachnou. Budeme spat v kamionech a kdejaký pacient přijede dobíjet auto a bude tam třikrát troubít a sešlapávat brzdu, no. Super, díky.
1: Ten za to není rád, že to budou lidi zkoušet. Teď.
4: Aleši, my se modlíme, aby co nejvíc lidí slyšelo tohle vyhodnocení.
1: Takže to znamená, že to je co?
4: Je to kachna.
1: Jasně. Hele, ale stejně vám říkám, Pavel to vyzkouší, až si to elektroauto koupí.
4: Určitě.
1: Že jo?
3: Jo, budu čekat.
1: Gratulace veliká.
3: To někdo vymyslí.
1: Možná jo, že nějaký takovýhle takzvaný hack bude fungovat. Heleď, my ti jdeme poslat rádiový balíček a přejeme ti krásný léto, Pavle.
3: Vám taky krásný léto.
1: Díky.
4: Měj se, ahoj.

0: Ty ale, Míšo, já ti k té tvé ranní kachně něco musím říct, protože ty si říkala, že pokud tedy sešlápnu brzdu v elektroautě a třikrát zatroubím, ano, tak se bude rychleji nabíjet.
1: Ano.
0: Jo. Máme elektrokoloběžku, to si nedělám srandu, už je po ranní kachně, kdy mačknete brzdu, nevím, jestli přední, zadní, a jaké tlačítko na rychlost, tak když třikrát mačkneš, tak si odblokuješ ten režim jakýsi nepovolený rychlosti, protože homologovaný je to na těch 20-25 kilometrů, myslím, a takhle to jede 30 až 35 kilometrů v hodině. Nedělá to každá elektrokoloběžka. Tadle konkrétní se opravdu dá jakoby načipovat tímhle skrytým způsobem, takže když potom to máš někde na kontrole, no tak zase zpátky mačkneš třikrát, ono se to vrátí do té původní rychlosti. Aha. Ale to není tak, že bys si to jako koupil, připlatil, to je prostě součástí té koloběžky.
2: Takový hacker.
1: V tom případě není tak neuvěřitelný, že by se auta dokázaly nabíjet rychleji, pokud zmáčkneš brzdu a třikrát zatroubíš.
0: Nech toho už, ale Jarda k tomu něco má.
3: Nevím, jak to bude s elektromobilama, ale u tankování nafty to nefunguje. Teď jsem to vyzkoušel a na pumpě byli tři lidi a jeden chlap kroutil hlavou a dvě žensky mě poslali do prdele, takže myslím, že s elektroautama to bude stejný.
0: To

0: Tak vám pěkně děkuju, já to tady třikrát, teď zkouším čtyři, kafe nikdo nenese, kurňa, co to zase je?
1: S kysem za volantem po celé republice.
2: To byla ranní kachna, už radši netru. Teď se podíváme na to, co se na silnicích děje. Na dálnici D4 na 35. kilometru ve směru do Prahy havaroval osobák do svodidel a v Praze řeší hned dvě nehody, a to v Karlovarské a v Průběžné ulici.
3: Davos nepíše dobrou zprávu, zdravím kysáky, kdo jedete po dálnici směr Praha, Řepy, pozor, je tam nehoda, auta s motorkářem, letěl tam i vrtulník, takže všichni opatrně.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
2: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
3: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.
4: Verona. Na mě nejde.

0: jeden tvůj. Kde je ten tvůj? Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer. Od 6 hodin. Rádio Kiss. Počasí.
1: Venku dnes bude převážně oblačná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Rádio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
1: Pacienti se závažnými nebo vzácnými onemocněními by se mohli dostat k nedostupným lékům dřív. Ministerstvo zdravotnictví chce zjednodušit podmínky pro klinické studie, při kterých se nově vyvinuté léky používají ještě před oficiálním schválením. Americký stát Utah zakázal ve školních knihovnách žákům nabízet knihu Čtyřiroční období spisovatele Stephena Kinga. Jedná se o sbírku, která obsahuje čtyři Kingovy novely, včetně děl Rita Haywortová, Vykoupení z věznice, Shawshank a Tělo. Kniha byla plošně zakázána poté, co čtyři různé školní okrsky vyhodnotily, že obsahuje objektivně závadný materiál. A teď zpátky domů.
2: Fotbalový Hradec Králové představil domácí i venkovní dresy pro sezónu 2026-27. A podle prvních reakcí to vypadá, že se trefil do vkusu svých příznivců. Největší radost udělal fanouškům návrat výrazných černobílých pruhů na domácí sadě. Venkovní varianta je žlutá.
1: Sport. Fotbalisté Jablonce v generálce na novou sezónu porazili v Rakousku Charkov 1-0. Zlín zvítězil nad druholigovou Polonií Varšava 2-0 a Mladá Boleslav přestřílela nováčka druhé německé ligy Chotěbus 4-2. To byly zprávy v jedné minutě a Tereza Jandová.
3: A dopoledne na Kisu pokračuje s Míšou, Romanem a Patrikem.
4: A když je to léto, dejme si Daria G a jeho hit Sunshine.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

0: Hezké dopoledne, kysáci. Snad se vám dneska v práci daří a stejně tak třeba i Lukimu, kterýho zdravíme.
1: Prosím vás, já vás moc prosím, já bych tak strašně přál si vyhrát ty lístky na Kiss Party Live. Ježišmarja, v sobotu celou dobu se snažím dovolat, prostě nic, nefunguje to. Já udělám pro to cokoliv.
2: Luky, za chvilku, až bude hrát Jack Jones, tak zavolej do KISu na 210-323-323 a třeba to vyjde.
0: Dneska to bude jednodušší, stačí se jenom dovolat. Včera jste nám museli posílat hlasovky přes apku, já vím, že tady kroutíš hlavou, Míšo, teď.
2: No, protože jenom zavolat, víš, no, to je
0: taky
2: takový...
0: taky není jednoduchý.
3: No, dovolat se je těžký. No.
2: Ano, dovolat se, ale já mám ještě jeden návrh.
0: Ano.
2: Luky, pokud se dovoláš, nebo kdokoliv, kdo se dovoláte, tak nám za ty lístky něco nabídněte.
0: To probereme za chvilku. Mm-hmm. Teď je důležitý připomenout, co se tady odehrávalo včera. Včera to bylo o tom, že jste měli za úkol zavzpomínat na nějakou nejlepší akci, která byla spojená s Kisem. Pravdou je, že další posluchač Lukáš, ten nemyslí na to, co bylo, ale ten už se těší na to, co bude.
4: Tak můj nejlepší zážitek s Kisem přichází s datumem 18.7.2026 na pláži Klůček na Máchově jezeře, kde si pod pódiem společně s vámi zabékám Romanovu Ludoveckou a zatancuju si se Soňou na pódiu.
0: Luky, teda, ty se toho nebojíš. Hele, když se na tu Ludoveckou tak strašně moc těšíš, co kdyby jsme si zopakovali právě teď text, ať to všichni umíme.
5: Já jsem pro.
2: Jo? Já taky.
5: Jdem na to. Ludi, a sadněte si rovno a budete jíst. Ho.

0: 17. července u Máchova jezera.
1: A 18. července je už tuto sobotu. Potkáme se všichni společně u Máchova jezera na pláži Klůček. A Jacka Jonesa právě teď slyšel Fanda a zavolal si o vstupenky. Fando, dobré dopoledne.
2: Ahoj, ahoj všem a všem kysákům.
3: Ahoj Fando, vstupenky máme pro tebe nachystané, ale nemůžeme ti je dát jen tak. Co?
2: Poslouchám.
3: My bychom za to od tebe něco chtěli. A teď je otázkou, co nám za to nabídneš.
2: No, to záleží, co máte rádi, jestli třeba panáčka,
3: ne,
2: anebo...
3: Alkohol ne, alkoholu tam bude hodně.
2: Alkoholu tam bude hodně. Tak třeba nějaký zážitek?
1: On to zní dobře. Mm-hmm. Ano, co přesně máš na mysli?
2: Nebylo by to sice na Mácháči, ale můžu vám zařadit exkurzi k nám do práce.
1: A co to je přesně?
2: Do věznice do Rýnovic.
4: Ty jo, to je dobrý.
3: Počkej, ale my chceme zážitek jenom na chvilku, my tam nechceme být na dlouho.
2: Ale to už záleží, na jakou stranu byste se dali, že? Jestli do uniformy anebo do tepláku.
1: To je ono. Kterak se staneš naším novým moderátorem, protože nás zavře, že? A vezmeš si raní kys.
4: Já bych chtěl vysílat chvilku z basy.
1: No to nechceš,
4: to
1: ne.
4: To je dobrý.
1: Jo.
2: Hele, poslouchaj vás i tam.
1: Hele!
3: No, hele.
1: Ty jako zkušenost by to mohla být dobrá. Hmm. A pravdou je, že máme spoustu posluchačů mezi lidmi, co jsou ve vězení. Protože to je vlastně, pokud se nepletu, jediný médium, který tam můžeš sledovat, viď? Mobil, televize, to asi ne.
2: Televize mají, ale rádio, hele, já bych to někdy i bral, protože bych to mohl poslouchat 24/7.
1: Že? Hezky. Tak tohle beru.
5: To je super.
3: Že jo? Bychom tak někdy jo? Jako vysílali z věznice.
1: No ne, a tak aspoň minimálně jako přijeli se podívat,
3: jo,
1: jak to funguje.
2: Zařídit by se to dalo.
1: No hele,
5: Fando, ty jsi frajera, za to si zasloužíš dvě vstupenky na sobotu.
2: Okay. Super, moc děkuju.
5: Fando, měj se hezky.
1: Zatím.
5: Ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem kysáckém stylu.

0: Nitra je na rádiu Kiss. A jaké pocity má člověk pravděpodobně, když poslouchá naší stanici?
1: Veselý.
2: Často si zpívají, protože hrajeme to nejlepší.
0: Jasně.
1: Občas jsme i vtipní, tak se s námi i zasmějou.
0: Sranda.
2: Já si myslím, že někdy se kysáci i trošku bojejí.
0: Čeho?
2: No občas jsme jako dramatický, víš, jako
1: napjatý.
2: No, napjatý.
0: Tak já vám teď dám takové zrcadlo, abyste věděli, co se děje na druhé straně. Tady sedíme ve studiu sami a nevíme, co naši posluchači. Před malou chvilkou, je to pár minut zpátky, hrála Ludovecká z pořadu Lepší než originál. Chcete slyšet, co se odehrávalo v jednom z automobilů projíždějícím Českou republikou?
1: Když tě poslouchám, jakým způsobem to říkáš, tak to musíme slyšet.
0: Já málem spadnu ze židle.
2: Tak jako jestli si někdo zpívá, tak je to v pohodě, ne?
0: No dobře, zpívá. Tak si pust tuto hlasovku, která přišla přes apku Rádia Kiss.
3: Hej, Roman, to je nejvíc, nejlepší. Pivo, já se z toho úplně píčí. Upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa, upa.
4: Poslala sebe.
3: Sebe, tebe. A je, a je. Roman, hej, čau.
0: Počkej, doufám, že tam nebylo to slovo, který jsem si myslel, že tam bylo.
1: Vážení přátelé, děkujeme za to, že jste nás poslouchali. Tohle bylo oficiálně poslední vysílání ranní trojky, jak ji znáte.
0: Počkej, to nebyl záměr, to se omlouvám teda.
1: Romane, teda.
0: To počkej, jak já, on Lukáš.
2: Mám to pustit znova, aby jsi to uvěřil.
0: Ježiši, já jsem jako chtěl vystihnout, jak zpívá.
1: No to si vystih teda.
2: Zpíval výborně, jako o tom žádná.
5: Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Sotva se otevřeli dveře, slyšeli jsme Argentino.
1: Ano.
0: A to se Patrikovi moc nelíbilo.
2: Já jsem to přál včera Anglii, no, je to pravda.
1: Hele, jako, velice mě mrzí, že jsem bohužel nemohl vsadit takový to, když běží už ten zápas, jo? Já jsem se vsadil na Argentinu předtím, den předem, ano. Tam byl jenom kurz 3,80. Pak prý tam byl ale kurz během zápasu 50, no, to už
2: nekecej.
1: Jsem nevsadil. Ano, ano.
2: No ale a jak vidíš, Michaele, finále teda?
1: Hele, jedině Argentina.
2: Já bych to přál Španělům.
1: Míšo, že se ten příběh toho Messiho prostě, to se uzavře podle mě.
3: Já nevím, já víš co to...
1: No, ale přála bys mu to, ne? Rozloučit se s reprezentací.
3: To by bylo
1: mít
3: pěkný,
1: další pohár mistra světa.
3: Takhle jako na ten závěr dobře, tak já bych jako taky fanděla tý Argentině.
4: Za mě vamos Español!
1: Nevím, jak se řekne něco podobného v Argentině, ale já víš, jako ta fotka, jak si ten Messi, jak to posílá tomu Ronaldovi, který mu to nevyšlo.
3: Jo.
1: S tou zlatou soškou.
0: Tak v neděli budeme chytřejší už,
1: no? No, v neděli, a tak ještě bronz, no? Sobota bronz.
2: Tam je Anglie
1: versus Francie.
2: Francie.
1: Mm-hmm. Co vy?
3: Anglie.
1: Anglie.
2: Já ano. To vidím, Francie
1: bude úplně
2: mape,
1: potupená.
2: Ať si veme třetí místo mape.
0: Sobota, Máchovo jezero.
1: No jasně, ale počkejte, aby jsme mohli na to koukat, no.
2: Jo, jako
1: no,
2: živá.
1: No, normálně.
3: Ne.
1: Uděláme ty, přerušíme ty DJský sety.
2: Michael, měj se hezky, je to tvoje.
1: Čau. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Děkujeme za vaše dvě hlasovky. Odstavené auto Praha.
2: Pozor v Praze, na jižní spojce, směr Barrandov, u sjezdu na Krč je v pravém pruhu auto. Nevoznačený, žádný trojúhelník, má jen blikačky.
1: A ještě Jirka Kolony.
3: Ahoj, tady Jirka. Borci se rozhodli v Blansku malovat přechody. Jsou tady kolony, pouští to kivadlově, tak se mějte.
1: Tak opatrně, zatím hlavní tahy v pořádku. Za 5 minut 10 hodin.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss. Lunch Money Lunch.

0: dnes večer
1: od 6 hodin.
0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
4: I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převážně oblačná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přeháňky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Radio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Čas, který Češi stráví u televize jinými aktivitami než sledováním televizních stanic, se od roku 2020 zvýšil o 76% na 37 minut denně. Jedná se o 15% celkové doby, kterou lidé u obrazovky denně stráví. Rakouský farmář se rozhodl poměrně netradičně bojovat proti vlkům, kteří chovatelům v Alpách zabíjejí ovce. Ovečky navlékl do brnění, které připomíná rytířské kroužkové košile. Jenže proti jeho nápadu jsou nejen ochránci přírody, ale i státní úřady. A teď zpátky domů.
2: Do areálu Pražského hradu loni zavítalo 9 milionů lidí, o 700 tisíc více než v roce 2024 a o 2 miliony více než v roce 2023. Úspěchem je i navýšení investic na opravy Pražského hradu, které se za poslední 3 roky zvýšily o 82 milionů na 344 milionů korun ročně.
0: Sport.
1: Fotbalové mistrovství světa zná oba finalisty. Se Španělskem si finále světového šampionátu zahraje Argentina. To se odehraje v neděli od 21 hodin v New Jersey. Hodinu a půl před výkopem začne závěrečný slavnostní ceremoniál. Anglie si v sobotu zahraje o bronz proti Francii. To byly zprávy a na řadě je dopolední KIS.
3: Ano, zdravíme všechny fotbalové fanoušky, ať fandíte doleva, doprava, nahoru nebo dolů. Pojďme si užít dopolední KIS.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.
4: Be happy.

0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy.

0: kysáci, vyďte se probudit, venku trošku takový jako chládeček, někde i sprchlo, pěkně nám to umylo ty chodníky, cesty a hned se lépe dýchá a žije. My to tady dneska taky umyjeme, někomu taky umyjeme i zadní část těla, na všechny se dostane. Posloucháte Dopolední Kiss, dneska už je 16. července, svátek má Luboš, všechno nejlepší chlapy. No a nesmím zapomenout, že tady máme ještě poslední 4 lupeny na Pitbulla. Na toho kluka, který to už příští neděli večer pěkně rozjede na Letenské pláni. Nebo v Letňanech, takhle, promiňte, no oni jsou 2 místa, jo? Rolling Stones byli na Letenské pláni, tam byl i Michael Jackson, na tom jsem také byl, a pak jsou ještě Letňany, no tam je to ještě větší. Tak zase 2 lístky. Hledáme, posloucháme Radio Kiss a jakmile uslyšíme Pitbulla nebo jakýkoliv hit s někým, který naspíval Pitbull, volejte 210-323-323. Třetí volající jde do Eteru a příští neděli jede na Pitbulla.
1: Michal Kanalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Radio.

0: Balíček od Michaela vyhraješ, když jeho do povodpo si poslechneš.
1: Ano, já věřím, že ladíte i teďka. Mohli bychom tady řešit včerejší fotbal, ale nebojte, my si to necháme až na ten víkend. Sobota boj o třetí místo a v neděli velké finále, to bude narváno. Španělsko versus Argentina, ale k tomu se ještě dostaneme, na to bude čas. Já bych s dovolením v dnešním čtvrtečním dopoledním kysu se vrátil zpátky do práce, protože mám pocit, že v 99% nás teďka ladíte a jste třeba v práci, aspoň teda podle našich průzkumů. A mě by strašně zajímalo v dnešním dopoledním balíčku, jaká nejtrapnější příhoda se vám stala v práci. Může to být brigáda, může to být, že jste tam byli na nějakou zkušební dobu, nebo už jste v práci 10, 15, 20, 30 let. Prostě něco, na co když si vzpomenete, tak si říkáte ne, okamžitě v tu chvíli jsem chtěl být na jiné planetě. Chtěl jsem se zakopat 15 metrů pod zem. Tohle jsem prostě já zažil v práci a byl to největší trapas v mém životě. Já myslím, že jsme se tím prošli každý, že jo? Máte něco takového? Největší trapas v práci? Na brigádě? Na návštěvě u někoho v práci? Na návštěvě u šéfa v kanceláři? Posílejte hlasovky, ta nejlepší před 11. vyhraje balíček Radia Kiss. Tlačítko soutěž, apka Kissu. I had a dream last night.

0: čtvrteční dopolední balíček tady u nás na Kissu a nejtrapnější okamžik, chvíle, den, minuta, hodina, měsíc v práci. Máte nějakou takovou historku, Michaele?
1: Zdár, Michaele, největší trapas byl asi v tom, když jsem měl čišníka, roznáším to jídlo, přijel italský zájezd, mě nenapadlo nic jiného, než mumlat si pod nosem, jsem tak nosil ty talíře, tak u jedné jsem se zastavil a ničeho nic mě vyletělo. Na ty italská potvoro jes a neudu se. Ona zvedla hlavu a řekla, to je fajn, já jsem Češka, já jim dělám překladatele. Už jsem v tom place nebyl. Zdrojil jsem do kuchyně. Dár.
0: Ano, ano, dneska člověk neví, kdo a kolika jazyky, co prostě ovládá. No, musíte dávat pozor. Jirka?
2: Nazdar, Majku, Jirka. No, prosím tě, největší trapas v práci, to byly ještě starý tlačítkový telefony. Já si strašně rád krákám v autě při nějaké pěkné muzice. No, to si takhle omylem jednou vytočím dispečera. A nejenom, že se pobavila celá firma, nebo respektive celé kancla, ale i celá firma. No, takže trapas jako vrata. Čau.
0: Ale prosím tě, no tak každý jsme v koupelně, že jo, ve vaně nejlepší zpěváci, úplně hra pohodu. Lara!
3: Zdravím. A takže jsem kadeřnice. Bohužel mám vývod ze střeva, stomy. A jednoho krásného dne se mi podařilo před klientkou, když bylo největší ticho, si prostě prdnout a byl to prd prostě dlouhý třeba půl minuty a stejně tak dlouho trvalo i to ticho. Takže všem, co máte stomy, zdravím a vy, co nemáte, vy se máte.
0: Pardon, prosím tě, Laro, věřím, že víš, že se nesměju tobě, ale já jsem si úplně představil ten okamžik, jak mám na sobě tu kadeřnickou zástěru, nebo jak se tomu říká, a za tebou se ozve tento zvuk a pak ještě to půlminutové ticho. Pardon.
4: Kiss. Kiss. Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Tipové tipy.
1: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvedne tepovku. Díky Disney+. Pro KIS Katka Čepelíková.

refrény, nekonečno energie, zážitky a hity nového tisíciletí.

od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Kiss a dneska tady řešíme v dopoledním balíčku největší anebo nejšílenější trapas v práci na brigádě. Kde to bylo? V kterém roce? A co to bylo, Františku?
1: Čau, Michael, tak asi nejtrapnější bombe byl, když jsem dělal v zemědělství a čekal jsem na kolegu, už jsem mě čekal nějak dlouho a tak jsem vošel jako hledat, jestli se co nestalo. No, kolega skoro 50, že jo, měli jsme tam holčiny mladý, co dojeli a starali se o kravičky, že jo, no, načapal jsem je, viď, teda, no, jako paní tý holčině tam dělal ještě manžel v tom zemědělství, no, taková divná, trapná situace, no, tak jako to bylo hodně trapný, se mi spolu načapal, no, stalo se, čau.
0: A držel si pak basu s nima, jo? Nic si neřekl. Ahoj, stál se mi trapas na vrátnice, píše Martina. Stála přede mnou holka, co nám chodila pomáhat na studený konec ve sklárně. Byla ke mně bokem a hned mě napadlo, je, čekají s manželem miminko a hned se mi gratulovala. No a ona na mě čučela jak z jara, že těhotná není. No trapas. Ani jsem už pak nepromluvila. No to jsou, no to člověk neví, no to člověk neví. Sapča.
2: Tak určitě to nebude největší trapas, co jsem kdy stál, ale jediný, na který si teď momentálně vzpomenu. Ale stalo se mi před rokem, že já jezdím s kamionem a boty si nechávám na tom úplně nejvyšším schůdku. No ale někdy se stane, že ta bota, že upadne, člověk si to nevšimne. A já jsem takhle dala jednu na vykládku, chci se obout a zjistím, že mám jenom jednu botu. Ta druhá ležela, jsem pak zjistila jako přejetá někde na parkovišti a našla jsem pantofly, takže jsem měla jednu pracovní obuv a druhou pantofly a vypadala jsem jak gulající.
0: No jo, a nikomu to nevadilo, že jo? Dandos!
3: Michael, chceš trapnou scénku?
0: Ano.
3: Tak jednu tu mám. Hele, měli jsme papírnictví od roku 93, tuším. A prodávali jsme všechno možné. Papírnictví, vložky do diářů, vložky do kalendářů, ale taky hygienické vložky. Kamaráde, přišla paní a říká, že chce vložku. Jednu. A já říkám, do čeho? Kamaráde, to byl trapas. Ve mně by se krve nerozřezalo.
0: Do čeho? Pája, ahoj. Když jsem začínala jako servírka, měla jsem na starost salonek s oslavou narozenin asi 10 lidí. Když se postupně objednávali, tak na řadu přišel tak 15-letý chlapec. Vůbec jsem mu nerozuměla a musela jsem se optat znova. Když jsem nerozuměla ani na podruhé, tak jsem automaticky přepla na angličtinu a všichni na mě začali dost nechápavě koukat. Jeho asi babička mě upozornila, že na něj můžu mluvit česky a v tu chvíli mi došlo, že chlapec trpí asi nějakým handicapem. V tu chvilku bych se raději propadla do pekla. Nejhorší bylo, že jsem je musela obsluhovat až do konce. Hello, co to bude? Yes, Marky?
4: Ahoj, Michaele, pro mě největší trapas byl asi ten, když jsem celou noc nespala, šla jsem do práce, byla jsem unavená. Tak jsem si říkala, že si tak jako lehnu k počítači ke klávesnici, že stejně nejsou zakázky. No a jak jsem ležela, tak jsem usla a pak mě probudila jenom kolegyně, že potřebuje přesunout zakázku. Takže to bylo pro mě asi největší takovej trapas. Měj se hezký a krásný den. Ahoj,
0: no,
4: Marky.
0: To my tady moderátoři si ve vysílání na 4 hodinky jako nemůžeme schrupnout. To by bylo asi hodně ticha. Petr.
5: Ahoj, Majku, tak jednou jsem měl ve své práci dovolenou, tak jsem šel s kamarádem dělat fotovoltaiku. Přitom jsem na střechách už dělal, ale nevím, co se stalo ten den, ale já se sem normálně bál tam vlézt, takže takový trapný, takže jsem dělal pikra a chodil jsem po zemi a podával. Tak čau.
0: To je výborná brigáda, no, pojď nahoru. No nejdu! Říkám ti, pojď nahoru. Nejdu. A co jako, já se bojím. A proč si tady na tu brigádu lezl? Já nevím. Radio Kiss.

0: Čtvrteční dopolední balíček a největší trapasy v práci. Někdo v práci už je opravdu hodně dlouho a těch historek to by bylo do vysílání na celý týden, si myslím, no. Další várka, Martina.
1: Michael, já jsem jednou dělala na domovní správě a byla jsem tam nová na úřadě a byla tam paní a ta si na všechno stěžovala ve svém bytě i na křivou kachličku. Já jsem byla s ženskýma na obědě a teď říkám, že tam máme jednu takovou krá a strašně se mi jako začala pomlouvat a ta jedna kolegyně, co se dělá naproti mě, jedla a říká: hele, to je ale moje dcera. A v tu chvíli by se ve mně krve nedořezal.
0: Michal.
2: Ahoj, Michael, tady Mike. Pracoval jsem na jednom hotelu a jeden pán tam jezdil se svojí paní vlastně neustále každý víkend skoro. Takže když si objednal pokoj po pátý, tak jsme mu předvyplnili karty hosta, kde musíš objevat jméno, příjmení, občanku a takové věci. Akorát, že teda poprvé v životě přijel s manželkou.
0: Ajajajajaj, no, jestli není lepší někdy mlčet a počkat, až co si tam ten hotelový host vyplní, viď? Eliška.
3: Čauky, Michael, taky přispěju. Jezdím za jednou paní na výdejní místo a loučila jsem se s ní před dovolenou a oznámila jsem, že celý týden nebudu, že mám právě dovču a ona mi odpověděla, když jsme zloučili tak hezkou dovču a já na ní, že taky. Větší obstrunu jsem nezažila.
0: taky, no to víte, že jo. Šárka, ahoj Michale. Tak asi nejhorší trapas v práci, když jsem si volala na preventivní prohlídku na Gindu a řekla jsem, že potřebuji objednat na STK mého podvozku. A když jsem přišla, tak se mě sestra zeptala, jak mi má změřit emise. Ty prďo, měli už jsme Marii?
4: Čau, Michael, tak já mám svého vedoucího uloženého pod číslem mého partnera a stalo se mi dvakrát, že jsem mu omylem poslala zprávu, která měla být určená partnerovi. V první něco na styl chybíš mi a v druhý, že nepojedu jako sardinka v pěti lidech v autě do Prahy, což by myslel náš pan vedoucí. Naštěstí má smysl pro humor a odpustil mi to, ale vedoucího už jsem si uložila úplně jinam a vlastně si dávám na to pozor.
0: No. Ano, kontakty v telefonu, to by bylo možná další skvělé téma. Pepa, já se strapnil před šéfem, když jsem mu omylem poslal SMS určenou pro mou přítelkyni. Moc tě miluji a večer si to pěkně rozdáme. Odpověď byla: nezlobte se, jsem šťastně ženatej. Janička.
5: Ahoj, Michael, tak pro mě nejstrapnější situace v práci byla, když jsem dělala svému šéfovi snídani, která obsahovala čili papričku, a protože jsem měla své dny, tak jsem si šla na záchod a když jsem se vrátila zpátky, tak mě to tak strašně moc pálilo, že jsem nebyla schopná se zvednout ze židle, jak moc jsem se potřebovala škrábat. Tak čau.
0: Ano, Janičko, to znám, tenhle recept. Občas chodím do podobné restaurace a říká se tomu voňavá, křehká, pálivá kachna. Kovi.
6: Čau, Michael, tak já úplně pracovní záseky jsem neměl, ale bratr je na to expert, tak jenom dva takový extra. On jako umělec, večerní, noční vystoupení, takže nevyspalé, když dělal ostrahu v jednom nejmenovaném marketu, tak usnul na paletě s cukrem v akci, pane, důchodci ho namasírovali hůlkama. A potom ještě dělal v pekárně a jak byl nevyspalý, tak zapomněli, si dával droždí do těsta, tak ho dal znova, no nepomohlo ani hrnečku dost.
0: Tak to kynulo a kynulo. Mně se strašně líbí tahle ta hlasovka. Možná by mohla vyhrát dneska voňavá, křehká kachna, pálivá, ale já bych to dal dneska Míši, protože tohle to nechceš.
7: No, jednou jsem měla jít šéfovi a ten si začal slíkat kalhoty. To tak já jsem si řekla, OK, no tak jsem se začala taky slíkat, ale on, že ne, chce zašít knoflík. No, tak to vypadalo tak trochu blbě, ale v pohodě, zasmáli jsme se oba dva. Děkuji, Míša.
0: Úplně to vidím, no. Šéfe? Šéfe, neblbněte. Já si jenom potřebuji rozepnout kaloty a jestli byste mi zašel knoflíček. Škoda.
8: Michal Kalčík. Kiss. Radio Kiss.

0: Vladis, Nicole, nesmrtelný hit. Žijeme pre moment. Ano, žijeme pre Radio Kiss.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Poďme na dopravu, kde pak to nejezdí. Pokud jste v Praze, tak Nuselský most, je tam pro poruchu odstavený osobách, vzniká malá kolona. Silnice 11, Bruntál, nehoda, havárie motorky a k tomu osobák, probíhá vyšetřování. Jižní spojka v Praze, tak pozor s opatrností, dvakrát osobák v sobě. A D1, malá komplikace z Prahy na Brno. 131. kilometr, překážka a odstavený osobák. Jinak by měl být klídek. Po 11. Ina a Moudro dne.

0: KIS počasí.
1: Venku dnes bude převážně oblačná až polojasná obloha. Při zvětšené oblačnosti se mohou objevit přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 25 až 32 stupňů.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Cenový strop na pohonné hmoty, který denně určuje stát, dnes dál poroste. Benzín zdražil o 32 haléřů na 42 korun a 21 haléřů za litr. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 12 haléřů. A to je o 78 haléřů více. Nafta se tak po více než měsíci vrátí nad 40-korunovou hranici. Maximální ceny bude úřad určovat už jen do konce tohoto týdne. Spojené státy míří ke zrušení střídání času. Změnu, kterou podporuje prezident Donald Trump, schválila sněmovna reprezentantů. Jenže zatímco prezident si přeje čas letní, odborníci prosazují ten zimní. I Evropská unie jednotný postoj stále hledá a její snaha už roky vázne na stejném sporu. A teď zpátky domů.
2: Fotbalový Hradec Králové představil domácí i venkovní dresy pro sezónu 2026-27. A podle prvních reakcí to vypadá, že se trefil do vkusu svých příznivců. Největší radost udělal fanouškům návrat výrazných černobílých pruhů na domácí sadě. Venkovní varianta je žlutá.
1: Sport. FIFA chystá na finále mistrovství světa ve fotbale poločasovou show. Madonna, Shakira nebo Coldplay, ti všichni by měli vystoupit v poločasové přestávce. Ta by měla mít místo obvyklých 15 minut až 25 minut. Finále se odehraje v New Jersey v neděli od 21 hodin. Už hodinu a půl před výkopem, tedy v 7:30, začne závěrečný ceremoniál. Na něm vystoupí například Tom Cruise, Robbie Williams nebo Nicole Scherzinger. Hymnu Spojených států zaspí Jennifer Hudson. Tolik nejnovější zprávy a s nimi Tereza Jandová.
3: Přiznám se, že jak celý svět čeká na to nedělní finále, já se na to těším a hlavně na tu velkou show. To jsem zvědav, jaký to bude.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Super Bowl na finále mistrovství světa ve fotbale na neděli. Možná jste ani nevěděli, že program připravuje Chris Martin z kapely Coldplay, zpěvák a hlavní frontman ve spolupráci s FIFA a s organizací Global Citizen. Vystoupit má o přestávce Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay a spousta dalších hostů. Koukám na Madonu, ta má teďka 67 let. Tak jsem zvědav, jak to všechno v neděli proběhne, ne? Jak to vlastně pojmou, jo? Bude se stát, bude se zpívat, bude se tančit. A ještě jedna zajímavost, 90 minut před výkopem proběhne velkolepý závěrečný ceremoniál turnaje a jeho hlavní hvězdou bude Post Malone, vystoupí také Robbie Williams, Jennifer Hudson, Laura Pausini a další známé osobnosti, včetně Toma Cruise. Že by se tam Tom snesl na takových těch šňůrkách, jako v tom Mission Impossible, to by bylo hezký, že? Doufám,

0: Dneska to bude trošku lehtivější moudro dne, tak pokud náhodou máte v blízkosti nějaké děti, prosím, na malý okamžik je pošlete dělat si domácí úkoly na září.
1: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
0: Když máš po 50 a řekneš, že jsi prožil nádhernou noc, znamená to, že jsi spal 6 hodin v kuse, v dobré poloze a nic tě nebolelo a nebolí.
1: Michal Kavalčík.
2: Od 10 do 2.
1: Na Rádiu Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: Pussy Cat Dolls, co úspěch. A míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussy Cat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Schulz, Barbs, 11.36 a ještě stále dopolední kys na Luboše. My jsme nedávno tady mluvili o Apple One, o tom počítači, který půjde do aukce, tak já už mám čerstvé informace, za kolik se jeden z nejvzácnějších počítačů světa prodal. A kdo je jeho novým majitelem? No, to se asi nedozvíme. Oni tam vždycky volají po telefonu a je to anonymní a je to tam ten šejk a druhej šejk a někdo z Číny a někdo z Itálie. Tak pozor, Apple One z roku 1976, který pomáhal psát historii společnosti Apple, se v aukci v New Yorku prodal za 8,6 milionů korun. Jde o jeden z prvních 50 vyrobených kusů a dochovaných funkčních exemplářů. Už na světě zbývá jenom minimum. Zajímavostí je, že když se prodával jako novinka, stál 666 $666. To je hodně velký výdělek, no. Takže prosím vás, jestli doma ještě ve sklepě nebo na půdě máte nějaký starý počítač, kysáci, ještě bych ho nevyhazoval. Pokud se dožijete ještě následujících 20, 30 nebo 40 let, počkejte, možná to bude mít větší cenu než vaše auto. Já mám taky doma možná ještě někde počítač. Jsem měl Atari, no, na kazety. Jsme to nahrávali. Nikdo nesměl ani dýchat. Nikdo nesměl nic položit na stůl, aby se to v pořádku nahrálo. A pak jsme mohli s joystickem na tom hrát. Jdu to najít.
1: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

Minutu po 3:15. Pojďme se podívat na naše srdíčka, na naše hlavičky. Nová studie z Itálie přinesla velmi zajímavé zjištění. Vědci zjistili, že lidé po infarktu měli v krvi výrazně vyšší množství mikroplastů a nanoplastů než lidé se zdravými tepnami nebo s jinými srdečními onemocněními. Zároveň se ukázalo, že vyšší koncentrace těchto drobných plastových částic měli také kuřáci a lidé, kteří dlouhodobě žijí ve znečištěném ovzduší. Odborníci ale upozorňují, že studie neprokazuje, že mikroplasty infarkt způsobují. Ukazuje pouze možnou závislost a bude potřeba mnohem více výzkumu. Mikroplasty se dnes nacházejí prakticky všude, ve vzduchu, ve vodě i v některých potravinách. No a vědci teprve zjišťují, jaký mají dlouhodobý vliv na lidské zdraví. Tak dáváme na sebe pozor, pečujeme o sebe a co nejméně plastů. Jo, já jsem si dneska dal vodu do skleničky. Uf. Kiss Radio Kiss.

0: Si ta pusa je tvá, nebo má?
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: No a kde se teďka rozhodně líbat na silnicích asi nemáte a nedoporučoval bych to, je například v Opavě. Ratiborská ulice, je tam neprůjezdný pruh, dva autáky v sobě, na místě už zasahují složky IZS. D10 z Prahy na Turnov, kilometr 41, dodávka s osobákem, zdržení do 10 minut. Pak se podíváme na trasu Turnov na Prahu, D10 17. kilometr, tam je také průjezd se zvýšenou opatrností a dva osobáky v sobě. No a D11 z Prahy na sever, kilometr 24. nějaká překážka a jinak hlavní tahy by měly být v pohodě. 12. hodina před náma, čerstvé zprávy a dáme si také letní 90.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
1: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
2: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Radio Kiss počasí.
5: Dobré poledne, pro dnešek je polojasno až oblačno, lokálně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 25 až 32 stupně Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Poslanec motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal. Funkci ale přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Peking oznámil, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to dnes uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. A teď zpátky domů.
6: Strážníci v Ašinachebsku mají v pronájmu mobilní kamerový stojan, kterým dočasně doplnili městský kamerový systém. Zařízení je energeticky soběstačné a pomůže také se zmapováním míst, kde zatím kamerový dohled není. Pronájem na období od června do října vyjde na přibližně 130 tisíc korun. Z Aše Lucie Sinková.
4: Sport.
5: Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2-1 nad Anglií s plakátem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentury jim za to hrozí trest od Světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
7: Pohodové, krásné a věřím, že i slunečné poledne vám přejeme a dobrou chuť k vašemu obědu hraje KISS.
8: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
9: Be happy.

Ve středu v podvečer se tam prohnala silná supercela, která za sebou zanechala značné škody. Podle meteorologů jí způsobil jev označovaný jako downburst nebo burst, který přináší mimořádně silné nárazy větru. Mezi zasaženými byla i obec, kterou před 5 lety zničilo ničivé tornádo. No tak zdravíme Jižní Moravu, doufám, že už je všechno v pořádku a posíláme tuhletu suchou muziku. Avicii.

0: Letní 90.
1: Letní 90. Rádia Kiss.
2: Na druhé straně už Lenka, já tě vítám ve vysílání Rádia Kiss. Ahoj.
3: Ahoj.
2: Dneska pracovně odpočíváš, opaluješ se, chytáš bronz. Co děláš pěkného?
3: Dneska pracovně.
2: A kde pak jsme se to dovolali? Kam to bylo?
3: Je to do Alžbětína.
2: Je, počkej, ale kde Alžbětín? Železná, to vůbec nevím,
3: železná
2: kde.
3: Železná Ruda, Alžbětín.
2: Jo, Železná Ruda, to už jsme doma. Počkej, tam někde od Železné Rudy pochází Marek Ztracený?
3: Ano, ano, všechno.
2: Že jo, že jo. Já jsem teda jednou v životě projížděl vesničkou nebo městečkem, které se jmenuje Ruda. Mám u toho dokonce fotku. Už jsi byla v Rudě?
3: No, v Železné Rudě.
2: No počkej, pak jsem ještě projížděl a tam byla Ruda, jenom Ruda napsáno.
3: Ne, tak to ne.
2: Tak to si ještě, u Rudy si ještě nebyla, jo?
3: Ne.
2: Dobře. Ono to má jenom nějakých 800 metrů, jo? Je to takový jako pěkně na kopečku. No, tak dobře. Železná Ruda a Lenko Ko, pozdravíme a já jsem tady s tebou vybral United Six Heaven.
3: No, tak já bych chtěla pozdravit všechny kysáky v tom první řadě a pak bych chtěla pozdravit všechny z práce z free shopu z Alžbětina, ať nám to utíká a pro lepší náladu.
2: Jo, balíte a balíte, jo?
3: No, prodáváme.
2: Jo, takhle, dobře, dobře. No tak moc děkuju, že jsi se dovolala a posíláme tuhle tu skvělou letní devadesátku, jo?
3: Díky moc.
2: Hezký čtvrtek, tak ahoj.
3: Ahoj.
1: Letní devadesátka Rádia Kiss.

0: Ingrosso a za malý okamžik si zodpovíme otázku, zdali je lepší čerstvá zelenina anebo mražená zelenina. Co myslíte, kysáci?
1: Vyrazte s Kysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kysu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Jukebox Rádia Kiss. Už dnes večer
1: od 6 hodin.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.
2: Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

Vítejte v našem světě, ve světě Rádia Kiss, nejlepší devadesátky, ale k tomu samozřejmě vám dáváme i super novinky. Teďka 12.37 si pojďme zodpovědět hamletovskou otázku, kupovat či nekupovat mraženou zeleninu. Kupovat čerstvou nebo mraženou zeleninu. Možná budete velmi překvapeni, co vám teďka řeknu, protože na světě je zase úplně nová studie. Jestli máte pocit, že čerstvá zelenina je vždycky to nejlepší, no, ne tak úplně. Úplně odborníci tvrdí, že mražená například brokolice, květák, špenát anebo hrášek mohou mít v sobě více vitamínu než čerstvé. Důvod: sklízí se v plné zralosti a během pár hodin se šokově zmrazí, takže si živiny lépe uchovají. Naopak čerstvá zelenina může během přepravy a několik dnů v lednici o část vitamínů přijít. A navíc je mražená už umytá a nakrájená, takže šetří čas i peněženku. No, tak to vidíte. Takže pamatujeme si, jo, brokolice, květák, špenát a hrášek, prý lepší mražený. Až vám někdo doma řekne, že vaříte zmražené zeleniny, no tak mu zatleskáme. Jede zdravě. Teď si dáme co? Teď si dáme něco čerstvého. Čerstvé pecky na kyslo. No, já teda musím říct, že mraženou brokolici jako vůbec mi to nevadí, jak to dáte takhle na tu pánvičku, na másle to jenom osmahnete. A za 10 minut papání jedna radost.

vás. Já jsem bohužel pracovně nemohl koukat takzvaně live a to mě mrzí, protože to, co se dělo potom v těch posledních 15 minutách, to muselo být neuvěřitelné. Když se koukám na ta videa z Argentíny a vůbec z celého toho fotbalového světa, jak všichni už slavili vítězství Anglie a pak se to celé otočilo, neuvěřitelné. Mám pro vás teďka pro fotbalový svět statistiky, které bohužel jsou obrovské fiasko pro Anglii. V semifinále mistrovství světa vedla nad Argentínou 1-0, ale pak jakoby zatáhla ruční brzdu a čísla, ta jsou neuvěřitelná. Od vedoucího gólu někde v 55. minutě po přestávce až do vítězné argentinské trefy měli Angličané jenom 12% držení míče. Ano, jenom 12%. Argentina je doslova zamkla před vlastní brankou, trefila dvě tyče, vytvořila si jednu šanci za druhou a nakonec zápas otočila na 2-1. Na oba dva ty góly přihrával Messi. Neuvěřitelný. První poločas byl navíc rekordně opatrný. Za prvních 30 minut nepadla ani jedna střela na branku, což se na mistrovství světa ještě nikdy nestalo, a útočník Harry Kane z Anglie, ten si za celý zápas nepřipsal ani jediný dotek s míčem v soupeřově pokutovém území. No a není divu, že teďka trenér Thomas schytává od expertů i fanoušků pořádnou kritiku. Nejčastější komentáře jsou, že když zaparkujete autobus moc brzy, může se vám stát, že vám ho soupeř odtáhne až domů. No, těším se na nedělní finále. Radio Kiss.

0: pojďme na dopravu, něco se tam děje.
1: S kysem za volantem po celé republice.
0: Pohořelice, Mikulov, a my děkujeme za tuhle tu hlasovku Kysákovi.
2: Čau, nahlásím vám dopravní nehodu, která se stala aktuálně mezi Pohořelicama a Mikulovem. Je to na křižovatce na Pasohlávky, je tam velká kolona, jsou tam dvě auta, hasiči, policajti, je to tam pěkně ucpaný, takže dlouhé čekání, anebo to oběd jinudy. Čau, Miťu.
0: Petr Krtek píše, že dálnice D8, exit 1 z Diby směr Praha, kolona velká 5 km, hejbe se to tak jenom 10 až 25 km v hodině. Další SMS-ka je od Martina Hrušky, zdravíme, jedeme směr Kroměříž a při výjezdu Holešova na semaforu jel na červenou starší pán v kabrioletu Mini Cooper v oranžové rezavé barvě. Odřel nám auto, máme velké černé auto Opel Zafiru, rádi bychom ho našli. No, Martine, tak jestli nás poslouchá starší pán v kabrioletu Mini Cooper v oranžové rezavé barvě, tak ať se ozve na Radio Kiss a třeba se takhle najdeme. Ještě co tady píše policie České republiky, D1 od Brna na Prahu, 162. kilometr, je tam nějaký předmět na vozovce, vypadá to na roztrhanou pneumatiku v levém pruhu. 13 od Karlových Varů na Liberec, 89. kilometr, tak tam je předmět na vozovce, také roztrhaná pneumatika, a ještě D7 z Prahy na Chomutov, 71. kilometr, vypadá to na dva ťukance. Šťastné kilometry s Kysem, za chviličku si dáme Backstreet Boys.

0: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Radio Kiss počasí.
4: Pro dnešek je polojasno až oblačno a během dne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
3: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
4: Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc. Změny přinesla novela zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. Podle eurokomisaře Magnuse Brunera jsou nyní vnější hranice Evropské unie díky migračnímu paktu lépe chráněny a nastal čas začít se zbavovat kontrol na vnitřních hranicích. Bruner to uvedl v rozhovoru s novináři. Kontroly jsou nadále prováděny například na české hranici s Německem nebo Rakouskem. A teď zpátky domů.
5: Charita Písek představuje azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Původní rozpočet projektu byl 35 milionů korun. Práce však odhalily dřevomorku v krovech, což cenu navýšilo o dalších 8 milionů. Charita proto vypsala na chybějící částku veřejnou sbírku. Z Písecka pro KIS Lucie Sinková.
3: Sport.
4: Hokejové mistrovství světa v příštím roce zahájí utkání pod širým nebem mezi domácím Německem a vicemistry světa Švýcary. Hrát se bude ve čtvrtek 13. května od 20:20 v Gelsenkirchenu. Záměry o venkovním utkání potvrdila dnes na svém webu Mezinárodní hokejová federace. Tolik zprávy na KISu a Blanka Holoubková.
6: Venku je nádherně, tak pojďme si užít další muziku. 13 hodin a 3 minuty na vlnách Rádia Kiss Backstreet Boys.
3: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy. Everybody.

0: Prvotina, velký hit. Ty brďo, to snad vidělo 5 milionů diváků, mám pocit, v českých kinech. Jo, a pak ještě byli snowboardáci a Lucka Vondráčková, skoro nahá. Kde jsou ty časy? Kysáci, už byl ten Pitbull, už hrál 210, 323, 323, já jsem teďka byl na malé, tak nevím, jestli už to hrálo nebo ne. Buďte ve střehu, 2 lupeny za 7000 na příští neděli na koncert Pitbulla, Praha, hlavní město České republiky. Jo, a ještě potěším všechny, kteří se chystají si koupit manžela. Jo, mám tady návod na použití manžela. To se vám bude líbit.
1: Radio Kiss. Be happy.

0: Přemýšleli jste, kysáci, zdali existuje návod na použití manžela? Ano, určitě víte, že ze zákona musí každý výrobek mít takový ten lísteček, kde je napsáno návod, je to v češtině, pak to tam je většinou ještě v dalších nějakých 15 jazycích. Mně se podařilo po dlouhých letech najít návod na použití manžela. Dámy, jestli máte teďka u sebe tušku a papír, pokud jste ještě tento návod nikde nenašli doma po svatbě, tak si ho můžete teďka napsat, nebo já vám ho když tak dám potom na Facebook Rádia Kiss, abyste si to mohli vytisknout a po případě přiložit k manželovi. Pojďme na to. Návod na použití manžela, popis. Jde o přístroj, který má sloužit k získávání špinavého nádobí, špinavého koberce a špinavého prádla. Často ale plní i další funkce, jako je vyjídání z pižírny, přepínání programů a ztrácení dětí. Jde tedy o multifunkční zařízení. Z historie. Manželé se začaly vyrábět již kdysi dávno z neznámých a dosud nepochopených důvodů. Dle legendy byl manžel vytvořen v době kolo jako pokus o sekačku na trávu. Výrobek se brzy rozšířil po celém světě. Použití. Před použitím jej musíte podrbat na zádech, nakrmit a natřít marmeládou. Jestli můžeme radit, tak si ho nekupujte. Pokud jej už máte, zkuste ho předělat na sekačku na trávu.
1: Radio Kiss. To nejlepší od

0: Jak to ten David Guetta dělá, jedna pecka za druhou. Tak schválně, jestli pak víte, kdo je Armando Cristian Perez, několikanásobný držitel ceny Grammy a spousta dalších hudebních cen. Ano, je to Pitbull. Nedávno vyprodal během, kolik to bylo, myslím, 15 minut autůčko, tomu bylo malé a teď chce dobít letiště Praha Letňany. Dva lupeny za sedmičku. Už hrál ten Pitbull?
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: A já mám pocit, že na druhé straně hodně daleko 370 km od Prahy se nachází krásné městečko Ostrava a tam je Verča. Haló.
1: Ahoj.
0: No Verčo, vy tam spíte nebo co? Jako?
1: Ne, my juchame.
0: No juchate, ale nějak potichu.
1: To není možné.
0: Tuž holky, už jste veteru, já potřebuju nějaké ty emoce. Pojďme, pojďme, řveme, řveme. Zas nic. Holky, já vás neslyším, dej ten telefon trošku dál a pojďme. 3, 2, 1, oslava, teď.
1: Jo!
0: Ano, mikrofon nestíhá. Tak Verčo, prosím tě, kam jsme se dovolali, kolik vás tam je, koho všechno pozdravíme?
1: Do Ostravy, do práce, do nemocnice a jsme tady tři holky.
0: Tři holky?
1: Jo.
0: A no tak jmenuji, pozdrav kolegyně.
1: Takže zdravím Pečku, Terku a všechny.
0: Jo, a vy jste na kterém oddělení?
1: Na CTčku.
0: Na CTčku, takže teďka někdo v tunelu jako musí počkat, jo?
1: Ne.
0: Není tam nějaký pacient teďka na stole, jo?
1: Samozřejmě, že ne.
0: Že ne. Verčo, po kolika letech jste se dovolali na KIS?
1: No, já jsem se dovolala před 2 dny, ale byla jsem druhá.
0: Byla jsi druhá a teď to vyšlo jako třetí. To
1: jo.
0: Jsem rád. Hele, Pitbull, už jste na něm někdy byli live takhle?
1: Vůbec.
0: Těšíte se?
1: No samozřejmě.
0: No a teďka jak to udělat, když si vyhrála 2 lupeny za 7 000, ale třetí kámoška ještě zatím nemá lupen?
1: No právě, budeme muset zítra ještě zkoušet volat.
0: A nebo koupit za 3,5, no, abyste seděli vedle sebe.
1: No jo.
0: Lístky jsou nádherně v takovém tom levém křídle, když se koukáš na stage, tak vlevo je takové, dalo by se říct, skoro VIPčko a podle mě budete nějakých 60 metrů od té hlavní stage.
1: No tak to je paráda.
0: No jo, no a tak nám ještě něco řekni nového, co v Ostravě?
1: A tak celkem dobrý počasí, dobrý, kalersi se tu rozjeli. A tak místo na nich budeme na Pitbullovi.
0: No a to je dobře. S rádiem KIS a Loterie Maxa. Holky, já vám to strašně moc přeju. Nezapomeňte příští neděle 26. července Letňany, Praha a Pitbull. Jo?
1: Super, tak moc děkujem.
0: Měj se moc hezky a pozdravujte tam holky všechny v nemocnici. Čau.
1: Jo, ahoj.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete 2x týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

koupali, někdo ubalil brko, někdo vyhulil. A teď jak to říct? No ne, dobře, prostě někdo dal cigárko, že jo. Já teďka mám tady jednu takovou důležitou informaci. Pokud máte možnost se podívat na naše internetové stránky kiss.cz/e-shop, tak mám informaci a podařilo se mi zjistit, kdo je ta dívka, která nám dělá modelku u Kiss černobílé kšeltovky, která je novinka na našem e-shopu. Musím říct, že ty kšeltovky mám tady ve studiu, vypadá to moc hezky, je to černobílé, uprostřed velké logo Rádia Kiss a vzadu je taková ta síťka, kdy se vám prostě nepotí vaše hlava, jo? Tak pozor, první tajná informace, že tam je posledních 100 těchto krásných kšeltovek Be Happy, mrkněte na to, podle mě úžasná cena. Posledních 100 kusů. A ta druhá informace, která se mi podařila, tak ta slečna modelka, která je v té kšeltovce vyfocená, to je sestra Patrika Peltana. A je zadaná. Tak super, děkujeme Patriku. Posledních 100 kusů, jo? Radio Kiss.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Hezké odpoledne, přátelé, pojďme se kouknout na dopravu, kde to úplně nesviští. Je například Havlíčkův Brod, a to je ulice Pražská. Dále v Táboře Soběslavská, tady se bouralo. V Liberci je to Hrubýnova.
2: No a já mám také dopravní nehodu v Brně v ulice Hanácká a Tábor ulice Soběslavská. Tak šťastnou cestu, kysáci.

pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na Kissu. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: Rádio KISS počasí.
1: Pro dnešek je polojasno až oblačno a během dne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
0: Rádio KISS. Zprávy v jedné minutě.
1: Prachové znečištění v Evropě roste a může stále výrazněji ovlivňovat kvalitu ovzduší i zdraví obyvatel. Vyplývá to z mezinárodní studie publikované v časopise Nature, na níž se podíleli i vědci z Ústavu chemických procesů Akademie věd České republiky. Pro výzkum poskytli dlouhodobá měření atmosférického aerosolu z Národní atmosférické observatoře Košetice. Akademie věd o tom dnes informovala v tiskové zprávě. Rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal na okraji Hamburku neplánovanou zastávku, a to z neobvyklého důvodu. Vlak vedoucí vyběhl ven koupit několik balíků toaletního papíru, protože jeho zásoby ve vlaku docházely. Národní železniční dopravce společnost Deutsche Bahn to potvrdil. A teď zpátky domů.
2: Letošní letní prázdniny využívá pražský dopravní podnik k opravám tramvajových tratí. Od této soboty 18. července do 10. srpna proto nepojedou tramvaje v úseku Újezd Lazarská, tedy přes most Legií. Centrální přestupní zastávka nočních linek se proto přesune na Karlovo náměstí. Pro KISS Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom dnes los v Mnichově. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď už je tady s námi odpolední Jump.
3: Je to tak, moc jsme se těšili. Soňa Radek, odpolední Jump právě začíná.
4: Nás muziky Jerry Rotopet, že Jacqueline na KISSu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS Radio.

0: No a za to si ale můžou Angličani, to je můj názor, úplně sami, protože dát góla na 1-0 proti Argentině a začít to, jak se říká lidově, betonovat, stáhnout se někam dozadu a hrát to, ty bláho, já nevím, 40 minut nebo kolik, jo, 35, možná víc, člověče na to, že vyhrám 1-0, je úplná blbost.
1: No jo, no.
0: Ale ten Messi zase, jeden gól, druhý gól, on ho nedal. Ale nahrává.
1: Neuvěřitelný. Je to kluk šikovná, co se budeme. No, takže ve finále proti sobě teda.
0: Bude Španělsko
1: a Argentina.
0: Jo.

0: 14.
1: To snad není pravda, opravdu, já tady s tím hrdinou nebudu.
0: Je 14.17. Přátelé, o čemu se smějeme, protože Soňa má dneska nějaký prstínek rodinej, viď?
1: Po mamince, ano.
0: Po mamince.
1: Ano.
0: A ona ho sundala zrovna teď před vysíláním. A prosím tě, co tam je něco
1: napsaný? Právě jsem koukala, tam je datum svatby, že jo? Když datum se naše brali, no. Že to je maminky zásnubní.
0: A já říkám, tak to tam je asi nějakých, že jo, 17.18, no. Nebo když se brali, že jo, prostě, když jsi se narodila 17.34.
1: No prostě, dej mi pokoj, no. Ale když už jsme teda u toho, jako jo, a bavíme se o svatbě a vůbec aha. Seznamování, no tak přátelé, vy víte, že včera tady laškovali se svým vstupem naše ranní trojka, kde jsme se bavili o nové seznamce, která teď probíhá. Ano, na Prima Plus, můžete se na ně taky třeba mrknout. A máme tam první meč. No a my jsme tady s Ráďou sešli taky do kapličky lásky na to konto, že teda si všichni kolegové myslí, že by nám to spolu šlo. A jak to dopadlo, no tak to uvidíte večer na sockách Rádia Kiss, především
0: takže
1: teda na Instagramu.
0: Kdybyste snad opravdu ještě neměli Instagram nebo Facebook Rádia Kiss, tak ty platformy tam, kde prostě stahujete ty vaše aplikace, je to zdarma, tak si to nastahujte, ať vám nic neuteče.
1: Přesně tak.
0: No, třeba na Facebooku je zrovna momentálně soutěž teďkon.
1: O tom potom.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: skvělé se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis. Ranní Kis. Od 6 do 10.

fungují. Čubok z Rádia Kiss. Už dnes večer od 6 hodin. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Před malou chvílí jsme vás lákali k tomu, abyste si stáhli třeba například Facebook a Rádia Kiss, nebo takhle. Ten už máte třeba stažený samozřejmě, no, nebo doufáme, že většina z vás to takhle v roce 2026 má, ale prostě si tam přidat i Kiss, Rádio Kiss, takhle ho tam najdete, protože tady probíhá teďkon už vlastně něco málo přes jeden den, protože to končí zítra v 6 hodin večer. Soutěž, ale o co?
1: No ano, přátelé, to se vám bude líbit a to se na léto velmi hodí. Je to samozřejmě krásná hydratační věc, která vás zhydratuje, že nebudete vědět, čí jste od Alavisu.
0: Ale vnitřně zhydratuje, jo? Žádný, jako, že to budete patlat někde, tohle se vy to budete pít. Tak. A to je právě to, co myslí Sonja, protože je léto a mají být vedra a tak dále, my už to tady pijeme.
1: Voucher, ano, a je to dobrý, jako i chuťově je to dobrý. Velmi dobrý a vás čeká voucher v hodnotě 5000 korun na nákup těchto krásných produktů v e-shopu Alavisu. Takže koukejte tam něco pěkně okomentovat, no a třeba budete mít štěstí v pátek.
0: Facebook, Rádia Kiss, přátelé, hrajeme do zítřejší 18. hodiny. Hodně štěstí.
2: Kiss, Rádio Kiss.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, dneska je samozřejmě čtvrtek, chcete-li malý pátek. V kalendáři svítí Luboš, aby jsme na něj nezapomněli. Všechno mu nejvíc nejlepší. Já mám jednoho v rodině, takže Lubošovi tam na jich Čech, kde žije, všechno mu nejvíc nejlepší. Luboši, jak se ti daří? Mám taky kamaráda na severu, v horách, Janský Lázně,
1: je, nebo tam někde,
0: takže Luboši, Klimeši, všechno nejlepší.
1: Ano.
0: No, a Lubošu je samozřejmě ano. X, no.
1: Takže ty říkáš, že je mu Luboši, dobře. A já mám potom ještě teda jednoho kamaráda, to byl můj bývalý spolužák Luboš Karamon, takže taky zdravím, Lubo, jo?
0: A ještě Hubka.
1: No,
0: vidím. Ale to se mohli pokračovat, hodně k Lubošu bude víc, tak všechno mu nejvíc nejlepší.
1: No, ale dneska taky máme 16. července a to znamená, že je tvůj světový den, Ráďo.
0: Můj?
1: Ano, je totiž světový den hadů.
0: Já myslel jelit.
1: Není trnice, ty přijde až později, ale každopádně dnes je světový den hadů, tak pokud dneska uvidíte nějakou tu úžovku nebo slepíše třeba, to si myslím, že je poměrně častý ten výskyt. Já jsem za
0: slepíše jsou podle mě už po několika letém vztahu, ale...
1: Jak to myslíš?
0: Co? To já vám vysvětlím,
1: jo.
0: Ale ještě aha. Jeden den, což mi přijde, že je pozdě.
1: Co jako? Jo, na třešně.
0: Třešně.
1: Hmm.
0: Tak mezinárodní den třešní.
1: Z těch já jsem nic neměla, pač to mi všechno snědli ptáci normálně. Mm. Opravdu, že jo. Ale úplně ani jednu mi nenechali.
0: Ale mně přijde, že 18. července jako, nebo 16. pardon,
1: 16.
0: je prostě jako pozdě. Jako to už
1: proč
0: je pryč, to už je přezrálý.
1: Jo, to, s červama, vy?
0: Nevím. Jsem třešně jenom před měsícem.
1: No.
0: No a s hadama jsi na tom jak? Myslím s těma jako zvířatama.
1: No máme, no tak takhle.
0: Máš je ráda, jo.
1: No tak nevadíme, tak.
0: Nekecej.
1: Nevadíme.
0: Jako, že by si chytla prostě hada normálně,
1: jo,
0: nějaké dvoumetrovýho, dala ona.
1: Jsi neviděl, když jsem byla v tom těžká dřina v zoologické zahradě, tam jsem dokonce byla málem pokousaná od hada, čověče.
0: Jo.
1: No.
0: Dobře.
1: Jsem ho chytla tak za ten krčisko,
0: jako,
1: nožiska, ty neměl.
0: Nemám na to úplně nějakou fobii, ale zase jako úplně, že bych ho chtěl mít doma, to ne.
1: Tak ne. Proč ne, no.
0: Tak vy, co máte doma hadi, tak jim popřejte.
2: Radek Hrdina a

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Dneska odpoledne, pojďme na dopravu, někde nám to docela pruje.
2: Ahoj, jde osmička směr Praha, asi 5 kilometrů, možná 10 kilometrů před Prahou se tvoří kolona a stojí to podle mě až do Prahy. Vůbec nevím, co se tam stalo, ale je to parkoviště.
3: No a pozor taky v Prostějově, tady se bouralo v ulici Olomoucká, pak také v Chrudimi, tady je bouračka v ulici Topolská a pak tu máme ještě Hlubočky na Olomoucku, ulici Olomoucká.
1: Domažlice, Masarykova, dále je to na Opavsku a to přímo v obci na hlavním tahu Ludgeřovice, Budovatelská. Tady máte trouble a počítejte se zdržením. Přímo v Uherském Hradišti je to Sokolovská, přímo v Mimoni na Českolipsku je to v ulici Malá, tam to hapruje taky.
3: Šťastnou cestu, kysáci.

0: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffeespot.
4: Radio Kiss. Počasí.
5: Pro dnešek je polojasno až oblačno a během dne se lokálně vyskytnou přehánky nebo bouřky. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty napříč republikou jsou mezi 25 až 32 stupni Celsia.
4: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
5: Rozsáhlý požár budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně likvidují hasiči už týden. Stejně jako v předchozích dnech prolévají vodou sutiny objektu, jehož část se minulý týden zřítila. Ode dneška opět využívají i výškovou techniku, ze které hasí žhavá místa na střeše torza objektu. Jak dlouho ještě zásah potrvá, nechtějí hasiči předjímat. Kriminalisté v souvislosti se zjišťováním příčin požáru vyslýchají svědky. Soud v Janově dnes udělil vysoké tresty v souvislosti se zřícením Morandiho mostu v tomto italském městě, při kterém v roce 2018 zemřelo 43 lidí. Bývalý šéf společnosti, která most spravovala, dostal 12 let vězení. V procesu je více než 50 obžalovaných. A teď zpátky domů.
6: Až o 3 roky se oddálí zahájení dlouho chystané stavby silnice 1/35 z Turnova do Úlibic. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu musí ředitelství silnic a dálnic zopakovat proces vlivu na životní prostředí. ŘSD začalo připravovat podklady a výstavba první etapy by měla začít v roce 2030.
4: Sport.
5: Fotbalový záložník Alex Král po konci v Unionu Berlin podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Dobu kontraktu nejúspěšnější dánský klub na svém webu nezveřejnil. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. Zprávy na Kisu přinesla Blanka Holoubková.
7: Za zprávy Blani moc krát děkujeme, hodinka druhá v pořadí od Plního Jumpu na startu.
8: No a připraven už je náš DJ Bobo alias René Baumann.
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
8: Be happy.

0: Přátelé, za malou chvíli tady u nás na Rádio Kiss zjistíte, jestli čirou náhodou nemáte doma značku toho nejvíc prodávaného auta. Protože někdo za nás spočítal, jo, top 3, to znamená bedna, jo, první, druhý, třetí, místo, třetí, druhý, první, jak chceš, nejprodávanější značky aut v roce 2025. Jako, musím říct, že myslím, že všechny značky se objevují v České republice, ale pozor, celosvětově.
1: Fakt.

0: Možná vybíráte nějakou značku auta, možná musíte obměnit tu vaši garáž, protože už máte třeba najeto. Tady mluvím z vlastní zkušenosti, mýho vlastního problému, protože já už mám auto. No,
1: ty už máš tacháč třikrát přetočený.
0: Sedm let asi mám. No. Já to jako neměním, prostě já jsem s tím autem moc spokojený, ale prostě musím, takže na podzim tohle budu řešit.
1: Počkej, ale to je takový jako, to by si mohl tady udělat již reklamu. Ahoj, jsem Radek a chtěl byste někdo moje auto?
0: Já, to není potřeba.
1: Ne, není potřeba.
0: To není ještě v kurzu. Pojďme se podívat na tři nejprodávanější auta po celém světě.
1: Aha.
0: Třetí místo je značka Ford, 4 miliony 240 tisíc prodaných aut.
1: Tak kolik? Teda co?
0: To je Ford, jsem říkal.
1: No Ford?
0: No, kdyby si dávala pozor.
1: A jo.
0: Nečetla si tam nějakou hovadinu. Druhé místo, Volkswagen. 5,12 milionů prodaných aut.
1: Toho jsi chtěl ty, viď?
0: Je tam ve hře jeden model, stejně jako od téhle značky, a ta je teda přeskočila o dost. Jestli jste typovali Toyotu, ano, je to tak, samozřejmě uhájila prvenství. Toyota 9,65 milionů prodaných aut, téměř 10 milionů.
1: A u té jsem se zase rozmýšlela já.
0: No,
1: takže
0: člověče, tohle jsou tři úplně nejvíc prodávaných značky po celém světě. No jo,
1: no jo. No.
0: Ale uvidíme.
1: A na kolikátém místě je naše Škodovka, nevíš? Nebo naše? Ta,
0: ne.
1: Už není naše, ale...
0: No,
1: ne.
0: Tady jsou jenom tři. To je celosvětově, takže jako v Americe se třeba nechytáme a tak dále.
1: No, ale
0: takže...
1: to by se zdivil. I tam jsem pod klapáby.
0: Ne, ty.
1: Fakt.
0: Takže přátelé, třeba budete mít se naší rozhodování.
2: Jump. Odpolední Jump

0: podcast Eskisem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Sikat Doors jsou zpět a míří k nám i s ikonickou Nicole Scherzinger. Oslavte s nimi 20 let od vydání debutu PCD. Poslechněte si ty nejslavnější písně. Buďte u toho. Pussycat Dolls. 23. září v pražské O2 aréně. The Pussycat Dolls přiváží Live Nation. Podporuje Radio Kiss.
1: Nejoblíbenější hity jukeboxů Radia Kiss.

0: Franky Bodyjump na Rádiu Kiss.
1: Mistrovství světa se nám chýlí ke konci, takže no, dopadlo to tak, jak to dopadlo.
2: Ano, já jsem vyhrála Slíčkovou.
1: To je pravda, já se k tomu samozřejmě postavím, asi příští týden teda. Jo.
2: No, hlavně, aby to nebylo, prosím tě, až na Vánoce, jo?
1: No, ne, já si musím nechat takový speciálně záležet, mám nějaký ingredience, který bych ti tam chtěl dát.
2: Ježišmarja.
1: Jo, nicméně, samozřejmě, pokud jste sledovali zápas včera Argentina-Anglie, tak tam to vypadalo, myslím, že od 55. minuty, jo, že Argentina to bude mít naklopený a pojede domů, ale pár minut jí stačilo na to, aby to otočili z 0-1 na 2-1 a zahraje se v finále teda Argentina, Španělsko, Španělsko, Argentina, o třetí místo to bude Anglie, Francie.
2: Za mě se vždycky říkávalo, že první vyhrání z kapsy vyhání a vidíš to, je to tady.
1: No ne, tak Angličani tohleto si lidově řečeno pohnojili sami, protože to začali betonovat a už to nebylo vůbec vodník dobrý. Ale hele, po bitvě každý generál, finále bude takový. Čekali jsme na to x týdnů, takže Španělsko, Argentina.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Je to tady, přátelé, máme 16. máme čtvrtek, chce tady malý pátek, to znamená pozící, už se jenom dvakrát vyspíme. A je tady Kiss Party Live na Máchově jezeře a my se na to obrovsky, ale obrovsky těšíme.
2: A víte co, možná den předtím trošičku sprchne a možná ještě v noci, ale jinak přímo co se týká naší Kiss Party Live na Máchově jezeře má být nádherné počasí, takže si koukejte vzít plavky, pak všichni naskáčeme do vody, doufám.
1: A taky dobrý upozornění na to, že prostě to počasí by mělo opravdu hrát do karet, to znamená, že máte ještě čas si koupit lupeny dopředu a tím ušetřit nějakou tu pětku, nějakou tu korunu a tu použít potom na nějaký ten drink přímo tam, protože tam to zase pojede o 106. No, ale kdyby náhodou jste byli nevěřící Tomášové, chcete až na poslední chvíli, přátelé, pokud přijedete v sobotu na Máchovo jezero na pláž Kluček, ano, lísky budou i na místě.
2: Takže koukejte dorazit, kysáci, užijeme si to nesmírně. Wahoo!

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Jirka nám nahrál zprávu, respektive vám, abyste se tak nějak mohli připravit tam, kde je trouble.
2: Ahoj kysáci, aktuálně odstavený osobní vozidlo na D8 mezi Roudnicí a Novou Vsí ve Sůření, když dělají nový svodidla. Začíná se to tam štosovat, tak dávejte bacha, do sebe nevlítnete.
1: Děkujeme, Jirko.
3: Zdravím všechny kysáky, tady Venca. Chtěl bych nahlásit jednu dopravní. V obci Starý Pelhřimov, hlavní tah z Tábora na Pelhřimov a na Humpolec, tak je ťukanec tří aut, jsou tady policajti, hasiči, řídí to kivadlově a obou straně se tvoří už docela dlouhý kolony, takže pevný nervy a mějte se.
4: Děkujeme moc. Díky za info. Já tady mám dopravní nehodu v ulici 1. máje v Kroměříži. Dále se bouralo také na D48 na 61. kilometru ve směru na Český Těšín. A pozor také v Praze, ulice Střekovská.
1: Brno Palackého třída tady se bouralo. Potom dále je to v Praze Třekovská. Dále tady vidím ještě na Klatovsku Mochtín při vjezdu 22. Ty jsi to říkala, viď?
4: Ano, neopiš se.
1: No, to nevadí. Ale to je opakování matka moudrosti, že jo?
4: Samozřejmě.
1: Jdeme dál.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
1: Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz.
2: Radio Kiss počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky a později během dne už budou na většině území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
2: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
3: Americká zpěvačka Diana Ross poprvé vystoupí v České republice. Koncert se uskuteční 29. července v plzeňském amfiteátru Lochotín jako součást jejího turné In Motion Tour, které letos zahrnuje v Evropě 3 zastávky. 82-letá zpěvačka nikdy nekoncertovala ani na Slovensku. Americká společnost Google bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom dnes informovala Evropská komise. Opatření má zajistit dodržování unijních pravidel. Jejichž cílem je omezit tržní sílu velkých technologických firem. A teď zpátky domů.
4: Novostavba pavilonu A oblastní nemocnice Jičín nebo přístavba domova seniorů v Nové Pace. Také tyto projekty z Jičínska se ucházejí o titul stavba roku Královéhradeckého kraje 2026. Celkem se do letošního ročníku prestižní soutěže přihlásilo 620 staveb z celého regionu. Pro KIS Lucie Sinková.
2: Sport.
3: O víkendu se pojede velká cena Belgie Formule 1, v níž se může před blížící se letní pauzou zdramatizovat boj o titul. Vedení v šampionátu hájí Ital Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Tolik zprávy s Blankou Holoubkovou a teď zpátky za odpoledním jumpem.
5: Máme tady čtvrtek a to je vlastně takový malý pátek, viď Ráďo?
6: Je tomu tak naprosto a z muziky vás čeká momentálně Timba společně s Katy Perry.
7: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: 16. hodina, 9. minuta, my vám přejeme moc hezký odpoledne, protože co? Máme tady druhou polovinu odpoledního jumpu na Kisu.
1: Ano, je to no, tak. Rádio, Venga, bum, bum, bum, to nás čeká z muziky, taky Botox třeba a Popeláři, viď?
0: To za chviličku.
1: Ano. No. No a pak tady pro vás taky chystáme, viď, Rádio, co?
0: Co? Co chystáme?
1: No, ty pro mě svíčkou, doufám.
0: No, prosím tě,
1: budu ti to připomínat v každém vstupu.
0: Já ji udělám takovou, že prostě už nebudeš nikdy ode mě
1: chtít. Podle
0: mě
1: by
0: nic.
1: Si měl pozvat i Kysáky.
0: No, pozvem. Ale pozveme je na další vstup, přátelé, protože 50 nejlepších barů Evropy je čerstvým žebříčkem a pozor, máme tam své zastoupení. Hmm. Takže zase. Nebudu vás lákat někam tamhle do Tramtárie, ale vyrazíte, budete moci vyrazit právě do těchto dvou barů z 50 nejlepších v Evropě.
1: Že zase chlast prostě, no.
0: Ale chlast, tam si můžu dát limošku, ne?
1: No, co bych udělal do baru, to si můžu dát doma, ne?
0: Tak to si můžeš dát i tvrdej.
1: To je pravda.
0: No. Ale prostě za chvíli.
2: Odpolední. Odpolední jam. Každé všední odpoledne. Od 2 do 6. Na Kisu.

0: všichni baroví povaleči honem k reprákům, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, protože 50 nejlepších barů Evropy je teďkon momentálně už jako nabojováno, je to venku. No a po suchých letech dvě polínka v 50 nejlepších barech Evropy máme i my, Česká republika, protože je to Praha, ale ta konkurence je tam obrovská, jo? Takže abyste zase se třeba necítili nějak jako špatně, nad 50, tam byly i bary třeba z Brna, jo?
1: Jo.
0: Ale v té 50 máme dva bary, a to je Alma, 25. místo, takže přesná polovina z 50. A potom je to Forbína, 38. příčka.
2: A kde pak jsou?
0: No, jsou v Praze.
2: Všechno v Praze.
0: Všechno v Praze. A jsou si naprosto odlišný ty bary. Hmm. Forbína nabízí intimní prostředí s old school atmosférou, kde se koktejly inspirované divadlem soustředí na jemné a vyvážené chutě. Kdežto Alma Prague kombinuje industriální prostor s moderními koktejly, které využívají fermentaci bylinky a české suroviny.
1: Hmm.
0: A k tomu se taky hodně přihlíželo a proto Alma asi skončila o něco lépe než Forbína. Nicméně, kdybyste chtěli, tak tady je fotka Forbíny, já musím říct, že to je moc příjemný prostor, tenhle fotografie. Takže
2: tak mě tam můžeš vzít na nějaký drinčík, co?
0: Kdybyste chtěli, můžete vzít tady Soňu na nějaký drinčík.
2: No počkej.
0: Já nemám čas.
2: Jak chceš.

0: prázdniny pokračují.
1: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000!
0: A jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Představte si, že se schováte na místě, kde vás nikdo nemá najít. Jenže pak zjistíte, že se sami nemůžete dostat ven. Z nevinného úkrytu se rázem stává pořádně nepříjemná past. S přibývajícím časem roste napětí, vzduch houstne, nervy pracují. A to nejenom ve filmu, ale i u vás doma. U snímku Úkryt nebo past přesně nastane ta chvíle, kdy začnete hlavním hrdinům radit přes obrazovku. Tohle je přesně ten thriller, u kterého si budete celou dobu říkat, tohle fakt nechceš zažít. Už brzy na streamovacích platformách. Prokys, Katka Čepelíková.
0: Když ostatní usínají,

0: Jednu biznisovou si dáme, protože za malou chvíli tady u nás na KISu, no, se koukneme na někoho, respektive na fúzi, odkup spíš, jedné firmě, druhé firmě, obě firmy působí tady v České republice, půjde ale o jenom vlastně ten odkup na území Severní Ameriky. Ale co je na tom zajímavého? Kolik nabízí?
1: No počkej, teď my vůbec teda nevíme nic, ale...
0: No tak to je právě,
1: jo, nevíme, správně. Kdo bude kupovat, co bude kupovat v Čechách nebo nečechách.
0: Dobře, prozradím dvě firmy. Mm-hmm. A pozor, jde o jedno jediné zaměření. Jo? Mm-hmm. Takže, kdo bude koho kupovat, nebo respektive chce, si necháme ještě pro sebe.
1: Ano.
0: Uber, Foodora.
1: Jo, takhle.
0: Ale aha, za jaký prachy? No... Klobouček, za malou chvíli tady u nás na KISu.
2: Odpolední jump od 2 do 6 na rádiu KISS.

Radio Kiss. Radio Kiss. To jsou nejen devadesátky, ale i největší hity milénia. V pátek jim věnujeme celý večer. Best of Millennium. Best of Millennium. Jeden z hitů nového tisíciletí hrajeme právě teď na Kissu.

0: Jo, přátelé, tak teďko napněte uši z kakesáce, jo. To je neuvěřitelný, v jakých astronomických sumách se dokáží pohybovat obchody.
1: Je to neuvěřitelný. Pojďme si představit značku, která tady je od roku 2015.
0: Což
1: to znamená
0: je
1: 11 let. Za 11 let. Je to Foodora,
0: ano.
1: Kterou teďko v dobrém slova smyslu chce spolknout americký Uber. Uh-huh. Na území jenom Ameriky. Uh-huh. Evropa ne.
0: Jo, počkej, jenom Amerika.
1: To je jenom Amerika.
0: Jo, tak to si děláš srandu.
1: Jo, takže Uber chce vzít Foodoru.
0: Mm.
1: Jo?
0: Koupit, no.
1: Tam v Americe je to Delivery Hero, mm-hmm. ale to Foodora prostě jenom jiný název. Přátelé, teďkon je nabídka na stole.
0: No tak schválně.
1: Já to převedu rovnou na koruny. 312,2 miliardy korun je Uber ochoten zaplatit a převíst v různých samozřejmě věcech, to asi nebude jenom hotovost, nebo prostě to, nevím. A to je neuvěřitelné.
0: To je neuvěřitelné, no.
1: Za 11 let přes 300 miliard.
0: To je.
1: A pozor, to je část jenom.
0: Mm.
1: To nebereš celou firmu.
0: Ano, jenom Ameriku.
1: Jenom Ameriku.
0: No, jenom.
1: Jo, to bylo to bude hodně, ano, samozřejmě, ale tak. Wow.
0: To teda. Mm. No nic, tak...
1: Co jsi dělala v roce 2015?
0: To si nepamatuju, ale každopádně vím, že Foodoru si jen tak nekoupím.
1: Jedině, že by si brkla večer, že by něco přivezli.
0: No, no.
1: Tak asi
0: to
1: všechno.
0: To je jediný, no.
1: No, no, jsme na tom stejně. Přátelé, založte si, co chcete, hlavně, co vám třeba daří za těch 11 let, jako tady těm firmám.
0: Cetem.
1: To je neuvěřitelný. Radek Hrdina a

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Koukneme se na dopravu, nejdříve od vás. Honza má informace z D5-ky.
2: Zdravím, tady Honza, D5-ka směr Praha, 14. kilometr, sjezd na Vráž, čerstvá nehoda, ještě tady nejsou hasiči, dobržďuje se, pozor, chodí tady po silnici, ať tě nesrazíte.
1: Honzo, moc krát děkujeme, další doprava od vás.
3: Ahoj, prosím tě, chtěl bych nalásit bouračku z Karlových Varů na Sokolov, na odbočce, na Loket, je to asi čerstvý, dvě auta v sobě. Je to zavřený do jednoho pruhu, jsou tam policajti, záchranka, hasiči, tak opatrně, je to hlavně v předmětným místě.
4: Děkujeme moc. Já přidám ještě D6. Tam se stala nehoda mezi 6. a 7. kilometrem ve směru na Prahu. Pozor také na D1. I tam se bouralo, a to na 354. kilometru ve směru na Katovice. Tak to by mělo být všechno. My přejeme šťastnou cestu, kysáci.

0: pátek od 6 do 10 večer s Martinem Hovorkou na KISu. Rádio KIS počasí.
1: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky a později během dne už budou na většině území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
0: Rádio KIS. Zprávy v jedné minutě.
1: Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot, které denně určuje stát, v pátek výrazně vzrostou. Benzín oproti dnešku zdraží o 63 haléřů na 42 korun 84 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 41,18, což je o korunu a 6 haléřů více než dnes. Navštěvníci pláže zachytili okamžik, kdy ve středu během letecké show na pláži na Floridě proletěla stíhačka letky Blue Angels amerického námořnictva pozoruhodně blízko davu lidí. Zástupci elitní letecké akrobatické skupiny uvedli, že provádějí šetření poté, co letadlo letělo níže, než je standardní výška, což vyvolalo rozruch na pláži a zasáhlo židle a slunečníky civilistů. A teď zpátky domů.
2: Už jen pár posledních týdnů zbývá Libereckému tržnímu náměstí do chvíle, kdy odstartuje dlouho očekávaná rekonstrukce. Ta přinese jeho celkové přepracování. Cenné architektonické artefakty, jakými jsou Pítko v centrální části a ikonická autobusová zastávka, však přežijí, alespoň z části. Z Liberce Lucie Sinková.
0: Sport.
1: Juniorská hokejová reprezentace zahájila novou kapitolu pod koučem Janem Tomajkem, který přešel ke 20 po sezóně na střídačce 18. Po třídenním intenzivním kempu, který absolvoval tým od úterý do dneška v Chomutově, se čeští mladíci přesunou v pátek na sever Evropy, kde je čekají 4 přípravná utkání. Zprávy na KISu přinesla Blanka Holoubková.
3: No a my se společně pustíme do poslední hodinky odpoledního jumpu, to znamená čtvrté tady u nás na KISu, Mr. Prezident.
0: Od 90. let. KIS. Radio KIS.
1: Be happy.

0: Víte, že?
1: Zoubky, kolem zoubků se budeme teď točit. No jo, tak samozřejmě někteří chlapci třeba z takového pořadu Výměna manželek ty poslouchat nemusí. Ty už takovéhle věci samozřejmě neřeší. Ano, tak ale pojďme se kouknout na pár zajímavostí okolo zubů.
2: No
1: tak zub je...

0: Jízdí malinko. Pokud necháváte výkon nahoře,
1: ano.
0: Výsledek při každém spláchnutí vystřelí aerosol tisíce mikrokapek rychlostí 2 metry za sekundu a 8 sekund máte tuhle nálož bakterií ve výšce 1,5 metru plus minus. Tedy z velké pravděpodobnosti to docákne, dostříkne, dolétne na poličku, kde je i v tom hrníčku váš kartáček.
1: Ježiši Krista.
0: Čověče, no, počkej, no dobře, tak to jsem netušel.
1: Když jsme jako u těch zubů, no. Jo, no tak počkej si za chviličku, jo?

0: 17 hodin, 17 minut, můžete si něco přát, pokud na tyhle věci samozřejmě nějakým způsobem věříte. My jsme Rádio Kiss, odpolední Jump Soňa, Jede a Radek Hrdina. Když jsme tady mluvili před malou chvíli o těch zubech, o těch zajímavostech o zubech, no tak my se ještě na zoubky trošku někomu koukneme.
1: No a hned několika lidem najednou, musím říct tedy.
0: No, nemálo.
1: Ano, protože jedna známá zpěvačka populární si začala hrát podle mě trošku na zoubkovou vílu. Akorát za ty zoubky nenechává penízky, jo. Kdybyste nevěděli, o kom je řeč, tak je to prosím vás zpěvačka Kesha, která přiznala v jednom z podcastů, že má doma rozmístěné malé skleničky plné lidských zubů.
0: Jo, ale že nejsou její.
1: Ano, samozřejmě, že nejsou její, tak to bych nebylo tolik asi, jo. Každopádně tyhle ty zuby posílají její fanoušci a posílají to z celého světa, protože vědí, že ona má ráda tady tyhle ty zoubky svých fanoušků a dokonce si z toho vyrábí i šperky. To znamená třeba náramek nebo na ušnice nebo dokonce celou korunku si udělala ze zubu, chápeš to? Já nevím.
0: Ne zubní korunku, na hlavu.
1: Ano, na hlavu. Na Přesně tak. A dál je sbírá, jo? Takže pokud jste třeba jím fanouškem a máte rádi zpěvačku Kešu, což ona je krásná
0: a
1: baba.
0: A třeba by to v pátek nevyšlo v baru a jeden zoubek by vám vyšel někde ven, jo?
1: Tak ho hned berte.
0: Můžete ho poslat tady Keše.
1: Ano, a říká, že to prý trošku děsí heterosexuální muže.
0: Prej. No, nedivím se.
1: To bych si divila, že třeba G to nevyděsí tohle.
0: Já jsem, že tenhle ten frér, který ho mám tady před sebou, je to 7letý Henaj, ten hráč v té době byl 7letý v indickém městě jednom, tak prosím tě, ten si stěžoval na bolest v dolní čelisti. Přišel tedy k doktoru, rodiče ho tam odvedli, udělali mu rentgenový snímek a lékaři našli bak, jo, v puse, plný abnormálních zubů.
1: Třeba.
0: Víš, kolik jich bylo?
1: Ne.
0: 526.
1: Cože?
0: Jo, malej žralok ti říkám.
1: Ty bláho.
0: Malej žralok. No, po několika hodinách se zubařům a lékařům povedlo odstranit všechny ty, kteří tam neměli být a odcházel se zdravým počtem zubů na jeho věk, to znamená 21.
1: No ty bláho.
0: 526, to by Keša normálně slintala vlahem, tyjo. Jump. Odpolední Jump. Kid.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss? Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Přátelé kesáci, proč chodit na brigádu, když si můžete vysoutěžit pořádný prašule tady u nás na Rádiu Kiss? A to vždycky každé ráno u naší ranní trojky 7 v 7.
2: 7 v 7, samozřejmě platí to i pro páteční ráno, to znamená s datem 17. července, chcete-li zítra v 7 ráno třetí volající, bude mít tu šanci a možnost hodit na dálku kostkou a vyhrát nějaký peníze. S prázdnou nikdo nikdy neodejde, protože minimální částka, kterou si můžete tak nějak nalosovat, vyhrát, chcete-li, je 1 000 korun a nejvíc 7 000. Jak je to možný, když na kostce hrací je 1 až 6? Protože když hodíte šestku,
1: no, tak je to plus 1 000 korun a to je dohromady 6 plus 1, 7 000. Veď?
2: To je neuvěřitelné.
1: Vždycky
2: mě opravdu tak jako mile překvapil, ale mile, opravdu mile.
1: Na malou násobilku a sčítání, odčítání jsem byl vždycky
2: to
1: jako frajer.
2: To celý republice ukázala. Fakt jako mlko. Paráda. Zdenka dneska nějaký koruny si vyhrála. Jak to dopadlo?
3: Za pár vteřin budeme vědět, kolik peněz ti pošlem. Zdenko, na hrací kostce je dvojka, to znamená, že ti pošlem 2000.
2: 2000 korun pro Zdenku a uvidíme, tenhle týden jedna šestka padla, to znamená 7000. Uvidíme, jak v pátek na konci pracovního týdne. Hodně štěstí, 7 ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to, přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: 7 v 7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.

0: A je to tady 17. hodina 43. minuta, odpolední jump s datem 16. července je na zdárném úspěšném konci. Ale něco končí, něco začíná, to je Vojta Sklenář a samozřejmě Juboxy.
1: Ano, můžete se těšit a už samozřejmě v tuto chvíli začít posílat svá hudební přáníčka. Vojta se na ně jako vždycky moc a moc těší.
0: To je pravda.
1: No a my se budeme těšit zase zítra po 14. hodině, tak koukejte ladit kis.
0: Mějte se moc hezky, hezký čtvrteční večer.
1: Ahoj.
2: Jump. Odpolední Jump Radio Kiss.

0: Sky sem za volantem po celé republice.
1: Blížíme se k 18. hodině, znamená to jedno jediné, za chvilku už si dáme zprávy. No ale teď zprávy o tom, jak to vypadá na silnicích. Pokud máte namířeno po D5 směr Praha, počítejte se zdržením, a to už od 12. kilometru. Zdržení ve směru na Prahu je i na D8, a to od 3. kilometru. Menší zdržení je taky na D7, taky před příjezdem do Prahy, na 2,5 kilometru, a taky na D6, a to mezi 7. a 5. kilometrem. D1, tak tam se zdržíte ve směru na Brno mezi 182. a to až 196. kilometrem, a potom dál směr Ostrava mezi 204. až 209. Pražský okruh na letiště mezi 14. a 19. kilometrem menší zdržení, a zdržení je taky ve směru na D1 po okruhu od 24. do 19. kilometru.

0: Serious.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Jestli jste to vy, okamžitě zaměřte na coffeespot.cz.
3: Moravská pražírna výběrové kávy ze všech koutů světa. Již zítra budete mít kávu doma. Coffee Spot.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Radio Kiss. Počasí.
6: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. Ojediněle se objeví přehánky nebo bouřky a později během dne už budou na většině území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 31 stupni Celsia.
5: Radio Kiss. Zprávy v jedné minutě.
6: Houbařská sezóna se po tropických vedrech, která zasáhla většinu Evropy, znovu hlásí o slovo. Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu při té příležitosti zveřejnili mapu republiky, která houbařům napoví, kam by v nejbližších dnech měli lesní poklady vyrazit sbírat. Místa s velmi vysokou pravděpodobností růstu hub mapa zobrazuje zeleně. Dnes tam patřilo jen několik málo lokalit. Jednou z nich je pohraniční území v okolí Špindlerova Mlýna a Harachova. Na rozhraní Královéhradeckého a Libereckého kraje. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst o 33,7%. A teď zpátky domů.
7: Když se po hladině přehrady Hracholusky blíží výletní loď, na molu v jednom z nejužších míst nádrže se objeví postava v zeleném obleku a klobouku, mávající pod věrákem. Zdeněk Srb se už desítky let převléká za vodníka. Pro mnohé se stal neodmyslitelnou součástí plaveb po přehradě. Pro KIS Lucie Sinková.
5: Sport.
6: Král si vyzkouší další zahraniční angažmá. Fotbalový záložník Alex Král podepsal jako volný hráč smlouvu s FC Kodaň. Pro 28-letého hráče půjde o 6. zahraniční angažmá. Tolik poslední dnešní zprávy na KISu s Blankou Holoubkovou a teď už je tady Vojta Sklenář.
8: A budu tu s vámi do 10. večerní a hrát vám muziku, kterou vy si budete vybírat. Tak můžete přemýšlet, co tam dáme ve čtvrtek. Hezký večer.
9: To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss.

0: Čtvrteční večerní jukebox byl odstartován, no a my ho startujeme společně s Tomášem, který už čeká na drátě, tak tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: A já, když jsem před chvilkou zvednul ten telefon, Tomáš se tam ozval, tak on už na mě jako hned spustil. Já jsem říkal, vydrž. Řekl mi, že chce pokáče a teď už můžeš teda, Tome, říct, komu to bude.
1: Já bych to nechal zahrát synovcovi Matesovi s Bárou, kterým se dneska narodila Emička. Tak ať je zdravá, jak řípá, a tě moc nezlobí.
0: Takže přímo dneska teda, dneska se to
1: ano,
0: narodilo.
1: Před
0: dneska
1: dvouma hodinama.
0: Před dvouma hodinama, no a bude se slavit? Bude se zapíjet dneska, nebo co?
1: No, bude zapíjet prý zítra.
0: Zítra, lepší.
1: A se mnou až jindy, no.
0: S tebou až jindy, ty zítra nemůžeš.
1: Já nemůžu zítra,
0: ty
1: no.
0: Nemůžeš zítra, a takže ty seš strejda, teda, je to tak?
1: No.
0: Ne? Ne, počkej, synové, tvůj synovec, jo, jasně, tvůj synovec.
1: Takže neteř něco takovýho.
0: Jasně, tvůj synovec je to. Ale tak ty seš jeho strejda, to tak je, že?
1: Ano, já jsem jeho strejda.
0: Mladý strejda ale budeš, ne? Co?
1: No, 48.
0: No, to je mladý, no, teď říkám, mladý
1: no,
0: kluk.
1: To já jsem mladý furt.
0: Tak muzika je tady, Tome, měj se a zas někdy.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Čau. Radio Kiss.

0: 18.18 a je čas, abych zahrál další muziku. Jakou konkrétně, Lukáš řekne?
1: Ahoj, můžeš nám pustit něco od skutru, vracíme se z Chorvatska z dovolené. Už sedíme 8 hodin v autě a chtěli bychom nějakou písničku zahrát. Díky, Luke Bruntál.
0: 8 hodin, tak to už budete za chvilku, ne? Skoro. Co doma? V Bruntále. Tak dáme skutry. Oj, jsem vybral. Kam ještě budou, Tome?
2: Mohl bych tě poprosit jednu rychlou písničku pro Máňu tady do garáže, dneska slaví narozeniny. Takže to rozjíždíme s rádiem KISS samozřejmě. Bylo by to pro tebe do studia, pro všechny kysáky, pro Jiříka, pro Indyho, pro Páju a taky pro Láďu, který určitě poslouchá tamhle po 7 pater, vejš. Díky moc, zarec, Tomáš.
0: Tak i pro Tomáše a spol, skútr Oi a rádio KISS a jukebox je tady.

0: Imagine Dragons za námi, loni byli v Praze hned dvakrát v Letňanech, no a letos do Letňan se chystá Pitbull. Dalo by se říci už za pár dní a my pro vás máme lístky.
1: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Ladíte Kiss a posloucháte Jukebox, díky moc za to. Chcete něco pustit, tak buď se dovolejte do našeho studia na 210-323-323 a nebo mějte aplikaci Kissu v mobilu a pošlete mi hlasovku.
1: Chtěl bych zahrát od Lady Gaga píseň Top Gunu a bylo by to pro moji nejúžasnější, nejskvělejší a milovanou ženu Kamču do Ostravy. Moc ji miluju.
0: Takhle je to jednoduchý, tak nahrávejte vzkazy, volejte naše studio a já zahraju ještě taky pro přítele Petra, sousedy Petru, Mirka, Andreu a Jardu od Moniky z Poruby a ještě taky zahraju pro medvídky od Sáji a Míši a ty nás ladějí v Rumunsku aktuálně.

0: nejlepší od 90. let.
1: Non-stop.
2: Kiss.
1: Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Ladíte Rádio Kiss a posloucháte Jukebox a Michal taky poslouchá a dovolal se do našeho studia. Já tě zdravím, ahoj.
1: Taky zdravím, ahoj.
0: Jak jsi mi řekl, tak tě zdravím teď na cestu a v Německu, že seš, jo? Pamatuju si to dobře. Takhle.
1: Jedeme z Německa.
0: Jedete z Německa, takže už jste na našem území, jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Ano. A kolik zbývá do úplného jako zastavení cíle?
1: Razíme do Hlinska, teď jsme momentálně kousek od Pardubic.
0: Takže chvilka ještě to bude?
1: Jo, no, 40 minut.
0: No, tak to uteče jako nic.
1: Každopádně.
0: A kor, když ti pustím muziku, kterou si chtěl, Enrique Iglesias, song I Like It, tak komu všemu pustíme?
1: Asi celý naší rodině, jelikož nás je hodně, a všem, co poslouchají rádio.
0: Tak jo, je to tu, měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky, mějte se.
2: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: První jukeboxová hodina dnešního večera, tak ta je za námi. Za chvilku dáme další, takže teď dáme info pro vás všechny, co aktuálně posloucháte za volantem. Pokud máte namířeno podle osmičce na Prahu, zdržení je mezi 86. a 83. kilometrem, pak se ještě zdržíte před příjezdem do Prahy. Před příjezdem do Prahy zdržení i na D5 od 8. kilometru, budete-li pak pokračovat dál po pražském okruhu na D1, tak se zdržíte na 19. kilometr, no a menší zdržení i ve směru opačném, to znamená na letiště mezi 15. a 19. a taky na D1 je stále zdržení ve směru na Brno, a to od 184. do 196. kilometru. Tak hezké cestování takhle při čtvrtečním večeru přejeme.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
3: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
5: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na rádiu KISS. Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz.

0: 7 hodina večerní je tady, posloucháte Kiss a jestli byste chtěli něco zahrát, tak jste tu správně, protože pokračuje Jukebox. S vámi Vojta Sklenář, hezký čtvrtek.
1: To nejlepší od 90. let i v Jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Tady je Radio Kiss. Díky moc, že ladíte i takhle po 7. večer a stále ladíte Jukebox, který má před sebou svoji teprve druhou 60-minutovku z celkových 4. To znamená, že do 10. večerní je to jenom a jenom na vás. Teď na Dominikovi.
1: Ahoj Vojto, chtěl bych prosím zahrát písničku Welcome to Saint-Tropez pro všechny zemědělce a pro našeho hlavního kombajnéra Vojtu Nováčka. Díky, měj se, čau.
0: Tak jo, zahrajeme taky ještě, to pustíme konkrétně Montérum vzduchotechniky do Holandska, právě cestují z práce, to je od Lucie vzkaz, a mám taky zahrát do Chorvatska, ať se snažíme zapomenout na ten sobotní návrat do reality. Zdravíme Nikolčice, Katka, Michal, Teodorka a kluci, tak i pro vás, welcome to Saint-Tropez. Chcete taky něco pustit, tak mi pošlete hlasovku přes naší aplikaci anebo volejte studio naše 210 323 323, jednoduché telefonní číslo. Tak když se dovoláte, něco vám pustím. Welcome to

0: Kiss.
1: Další, kdo dneska vybírá muziku, tak to je Marek, který se dovolal do našeho studia, tak ti přeju hezký večer.
2: Taky přeju hezký večer, ahoj.
1: No a zdravím tě, Máro, kam seš, doma nebo posloucháš někde?
2: Jsem doma, mám volno, jsem u Český ráj, u Jičína.
1: A tam je krásně, v Českém ráji.
2: Ano, tam je krásně.
1: To je prostě hotovej ráj.
2: Ano, tady je ráj, žádný zimy, žádný deště, nic, tak máme krásně.
1: Přesně, no tak užívej večer, užij si i muziku, chtěl si DDD pustit.
2: Ano,
1: říkal jsi, že si to pamatuješ, že jsi to měl na kazetě ještě, jo?
2: No, ještě to někde tu kazetu mám, ale ještě nemám kazeták.
1: Už nemáš kazeták?
2: Ne, já jsem vytáhl Walkmana a oni se po 20 letech rozpadli gumičky, no po 30.
1: No, otvory, to věřím, takže nemám. Přece jenom jako je to už nějaký ten pátek, že jo?
2: Není, když to bylo Sony, tak se něco nevydrží do 30
1: let. Vidíš, není to věčný, no. Každopádně, já ti to teď pustím, chceš to ještě někomu?
2: Já bych to chtěl poslat kolegům autobusákům, já jsem autobusem, aby měli klidné cesty, hodně cestující, a všem posluchačům ráda Kiss.
1: Tak jo, je to tu a měj se hezky, ahoj.
2: Tak jistě, čau, čau. Play me, is in the house. All the

0: Ladíte Rádio Kiss, já vám všem přeju hezký večer ve čtvrtek, zítra už pátek, víkend se nám blíží. Co před víkendem? Penízky nebyly by potřeba? Říkáte určitě, no byly by potřeba, tak zítra ráno držím palce zase.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádio Kiss.
2: Prázdniny pokračují.
3: A díky této soutěži jsme vám rozdali už přes 500 000 korun. To nemůžeš říct jen tak, to musíš oslavit. Pojď ještě jednou. Rozdali jsme přes 500 000
2: a jedeme dál. Po celé prázdniny, po celý rok.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

Vybavte se na léto v kysáckém stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kys.cz. V našem Kiss Shopu. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Martin Solveig na Kisu a na Kisu posloucháte Jukebox. A co mám teď pustit?
1: Ahoj Vojto, prosím tě, zahraj Tarantulu pro všechny kysáky, co mají krásný den, jako já dneska. Dneska je to ráj. Mějte si krásně, kysáci, ahoj, no František.
0: Tak zahrajeme Františkovi Pendulum, taky mám zahrát pro partu super lidí do Jablonného, a to konkrétně od Nikol. No a i vám všem, co ladíte, ať už jste kdekoliv, pokud byste chtěli v Jukeboxu nějakou muziku, tak zase za pár minut někomu zahraju, buď na telefonu, nebo přes aplikaci.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
1: Další muziku si dáme a dáme si teď Ivu, protože se dovolala k nám do studia, tak tě zdravím a přeju ti hezký večer.
2: Ahoj.
1: Iva mi prozradila, že už má nebo ještě nemáš úplně po práci, viď? Ještě úplně ne.
2: No, ještě musím natankovat.
1: Ještě musíš natankovat.
2: A dát autobus do garáže.
1: Ano, Iva je autobusačka.
2: No.
1: Co jsi jezdila dnes?
2: Dneska jsem jezdila Černý most Senice a Černý most Horuša.
1: A dobrý?
2: A dobrý.
1: Jo, no tak to je důležitý.
2: Jo, to spíš jsou zlatý.
1: Tak to je
2: mám puštěnou klimošku, je jim fajn.
1: No, tak hlavně to. To je důležitý, to je důležitý, to je důležitý. Prosím tě, a prozratě, je to tak, že ty ji stejně musíš jako zapnout, ne? Ty když by ses rozmyslela a řekla si, a já vám ji nepustím, tak ji nepustíš prostě, že to je tak.
2: Tak se uvařím taky.
1: No jasně, ale je to takhle, viď?
2: Ano, ale myslím si, že nikdo z řidičů to neudělá.
1: Člověče, ale jako poměrně často cestuju autobusem a jako občas neběží.
2: Tak to nevím.
1: No,
2: já co vím kolegy, prostě, tak si všechno vpuští.
1: Občas prostě neběží, no. Ale tak, nechme klimu klimou a pojďme si dát muziku. A ty jsi vybrala ředitele autobusu, což se hodí, ty jsi teda taky ředitelka autobusu vlastně. Tak Ivo, komu to pustíme?
2: No hele, všem kolegům, co ještě jezdějí, bude jim končit směna, nebo naopak budou začínat.
1: Tak jo, je to tady, měj se moc hezky a zase někdy, ahoj.
2: Děkuju, ahoj.

podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s nimi

0: Začíná další hodina, hodina 20. S vámi je Vojta Sklenář a na Kysu pokračujeme dál v Juboxu, tak stále hezký večer přeju.
1: To nejlepší od 90. let i v Juboxech Rádia Kys.

0: Ladíte Kisa, posloucháte Jukebox, další hodina byla odstartována a dáme si další muziku, jakou pak?
1: Čauky, hoď mi tam prosím tě Italo Disco, bylo by to pro mýho manžela, pro Jupíka, tím ta cesta utíká, ať už jsou doma. Díky moc, měj se, Káťa, pa.
0: Italo Disco, tak tahle muzika zazní už za pár vteřin, ještě ji pošlu někam, konkrétně pro moje holky Lenku, Eminku a Marušku do kempu v Sedmi horkách a to je vzkaz od Jardy. Tak další muzika na Kisu hraje, ano, už hraje a další bude hrát zase za chvilku podle vás.

0: pojedeme dál ve čtvrtečním večerním juboxu na Kisu s Davidem teď na telefonu, který ho zdravím, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, taky zdravím.
0: A David už mi prozradil, že volá z jednoho tábora.
1: Volám přesně z tábora Toronto v Kácově.
0: Takže seš vedoucí.
1: Ano, ano,
0: seš
1: vedoucí,
0: seš king.
1: No, tak to nevím.
0: A seš vedoucí nebo jsi hlavní vedoucí, Davide?
1: Ne, jsem jenom vedoucí.
0: Seš jenom vedoucí a 25 let jezdíš takhle, opravidelně.
1: 25
0: no,
1: let, jako...
0: vidíš to.
1: Od mala.
0: Takže začal jsi určitě i jako praktikant pak, že jo, taky, co? Viď?
1: No jasně, jo, jasně, může. Od 10 let jsem jezdím.
0: Jasný, jasný. No tak teď jsi říkal, že děláte večeři zrovna dětskám, tak ať se vám podaří, hlavně ať jim chutná, to je jasný. No a dětskám teda muzika Underworld si vybral, Born Slippy, takže vám teda všem na tábor.
1: Přesně tak, do osady Toronto, děkuju moc.
0: Všechny vás tam zdravím a měj se krásně, ahoj.
1: Taky, díky moc, ahoj.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kis? Ranní Kis. Od 6 do 10.

0: Ladíte Rádio Kiss a posloucháte Jukebox a teď vybírá písničku Břeťa.
1: Chtěl bych poslat naší rodince písničku od Jeruzalém na chatu do Beskyd, na chatu Papajku. Zrovna si děláme oheň, budeme si grilovat a půjdeme do sudu se ohřát. Čau, čau, Břeťa.
0: Tak Břeťo, doufám, že myslíš píseň Jeruzaléma, že se takhle jako rozumíme. Tu mám nachystanou a myslím, že tu asi si chtěl. Ještě někam budeme hrát, Lukáši?
2: Ahoj, poznám tam prosím tě nějakou pecku nám všem zemědělcům, aktuálně trávíme čas na žních, ať nám to líp utíká, díky.
0: A taky mám ještě zahrát pro partu Topinkovic, Halouskovic a Hofmanovic na Balaton. Užijte si super společný čas a pohodičku, to je vzkaz od

0: Gigi je za námi, co ale za námi není, tak to je Jukebox. Ještě nás bude čekat jedna celá hodina a teď je poslední muzika před 9. večerní a to s Jardou na telefonu teď, který ho zdravím. Jardo, čau.
1: Ahoj Vojto, nazdar kysáci.
0: A Jarda by rád Modo 1, 2, Polizei. Takže bude šprechtiníčko šprechtění, jak já rád jako tak říkám.
1: Přesně.
0: Jak si na tom ty s němčinou, Jardo?
1: Little bit. Ne, trošičku to umím, ale fakt jako už hodně dávno ze školy, takže nevím.
0: To počítání to dáš, ne? Ein, zwei,
1: no,
0: drei,
1: jo, to dám, vier, to dám. My jsme právě teďka na rakouské straně.
0: Sechs, sieben, acht, neunzehn. A tím já končím.
1: No, já tež.
0: Jedená, jaký je jedená?
1: Elf zwölf.
0: No dobrý, pojďme od toho, pryč, němčiny teď bude dost v songu Ein, zwei, Polizei. Kam to zahrajeme?
1: Zahrajeme to do Puttenhofenu, na rakouskou stranu, tady hnedka za Mikulov, protože tady vzpomínáme na tu vaši party, která tady byla nedávno.
0: Byl jsi, jo?
1: Byli jsme, ale vzpomínáme právě na tebe, že jsme tě nikdy nepotkali.
0: Nikdy jsme tě nepotkali. No tak musíš, Jardo, přijet někam, kde budu já.
1: No tak mi řekni, kde budeš.
0: No já ti to řeknu. Příští rok někde určitě budu, jo?
1: Příští rok, dobře. No.
0: A nebo letos v O2 Areně, tam budu určitě.
1: Jo. Tak to už je taková větší akcička. Já neradí ty menší.
0: Ty menší, takový jako komornější.
1: Přesně tak.
0: Nemáš rád prostě, když tam je mega lidí. Chápu.
1: Ale jo, jako je to dobrý, ale takové to s váma, že se tam potkáme.
0: Jo,
1: víš,
0: rozumím, jo, jako super. Chápu. Tak Jardo, já věřím, že někdy bude mít štěstí na sebe, jo?
1: Budem se těšit.
0: Tak jo, ahoj.
1: Tak měj se, ahoj, čau. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Keks, 7, 8, Gute Nacht, 1,

0: 21.00, poslední juboxová hodina dneška startuje, s vámi Vojta Sklenář a ta poslední juboxová hodina startuje s Makarénou.
1: To nejlepší od 90. let i v juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Poslední juboxová hodina byla odstartována. Stále vám přeju hezký večer, takhle po 21. 7 minut po 21. Pokud takhle jako večer pro vás je důležitý čas, ale co je důležitý zase zahrát nějakou muziku někomu z vás, tak ptám se, co pak pustit?
1: Čauky mňauky, zdravím všechny, poprosím zahrát Blood on the Dance Floor od Michaela Jacksona. Posílám ji všem, se kterýma jsem momentálně teď na dovolené na Jižní Moravě. Mějte se, čus.
0: Michael Jackson už hraje pode mnou, za chvilku spustí. Ještě někdo chtěl Michaela?
2: Ahoj, Radio Kiss. Moje sekra dneska slaví narozeniny a moc by nás potěšilo, kdybyste zahráli něco od Michaela Jacksona. Mějte se hezky.
0: No tak hrajeme a samozřejmě přejeme i všechno nej k narozeninám a Michael Jackson ještě taky do Rumburka a to od Kóři. I vám všem, co ladíte, ať už jste kdekoliv, díky moc za to. Jukebox pokračuje dál a za chvilku další pecku vybere někdo na našem studiovém telefonu 210 323 323. To je to správné číslo k nám.

0: Jukebox Rádia Kiss.
1: Pokračuje nám dál muzika podle vás. Podle vás, kteří se ozýváte buď přes naší apku, a nebo přes naše studiové číslo 210-323-323. A Michal se dovolal, který ho zdravím. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj, Vojto.
1: Ale nejenom tebe zdravím, ještě jsem tam slyšel někoho, kdo si vybral tu písničku. Asi dcerka, typu dobře.
2: Jo, mám tady sebou dcerku Laurinku.
1: Takže Laurinka by chtěla něco od One Republic.
2: Jo,
1: no, tak, taky to pustíme, to je jasný. A kde jste s Laurinkou teďkon?
2: Teď se vracíme z Francie domů, konečně.
1: A dovolená byla, nebo?
2: Ne, byli jsme, chtěla jít se mnou kamionem,
1: jo,
2: tak jsem ji vytáhl na výlet.
1: Takhle, závoznici ti dělala, jo?
2: Jo, a ještě rovnou mi tady poklidila a naučila mě na nějaký nový pravidla, co tady mám dělat a
1: no,
2: tak.
1: Vidíš to. No tak hezky cestujte, teď teda muzika a ještě někomu, Michale, to bude?
2: No tak samozřejmě tobě a všem, co poslouchají a co jakoby třeba makají, odpočívají a to asi bude stačit.
1: Dobro, posílám to, mějte se, ahoj.
2: Díky, ahoj. Wow.

0: Na kysu Culture Beat a jich Mr. Wayne a do Prahy se chystá Mr. Worldwide, čili Pitbull, a my máme na něj lístky.
1: Vyrazte s kysem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na kysu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Radio Kiss vám stále hraje na přání. Je to čtvrteční večerní jukebox, no ale pomalu budeme finišovat. Ještě dvěma z vás rozhodně radost udělám nějakou tou muzikou. No a jeden z těch dvou je Carlos.
1: Ahoj Vojto, můžu poprosit o zahrání písničky od Klas se dnes? Bylo by to zase klasicky tobě do studia. K nám pracujícím, ať to samozřejmě utíká, ať jsme rychle doma. A pro posluchače, kteří poslouchají rádio třeba jenom tak, víš, anebo tak pro radost a aby mu utěkl čas. Jo, děkuju, ahoj.
0: Muzika připravená, no a když jsem říkal, že dvěma z vás a jeden z těch dvou je Carlos, tak za chvilku poslední jukeboxové přání dnešního večera.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Sliboval jsem před chvílí poslední jukeboxové přání pro dnešek. No a jelikož se blíží 22., tak je to tady, jinak po 22. je to nejlepší z dneška a od půlnoci noční jukebox. Na Lukáše Bláhu se těšte dneska v noci a teď se těšte na Mildu, který je na telefonu a vybírá právě jako poslední. Mildo, ahoj!
2: Ahoj, ahoj!
1: A Milda mi prozradil, že dneska má krásný, kulatý 40. Takže přijmi ode mě, Mildo, gratulaci všeho nej.
2: Jo, já ti moc děkuji.
1: Těch gratulantů bylo spousta, viď, během dneška.
2: No a ještě bude i v sobotu.
1: Já jsem si říkal, v sobotu asi velká oslava, co se chystá?
2: To bude taková větší, menší, jo, rodina skoro.
1: No tak užij si to samozřejmě a teď ti pustím muziku. Ty jsi vybral Queeny, We Are The Champions, tak
2: ano?
1: Chceš to ještě někomu nebo jenom teda tobě k narozkám?
2: No tak samozřejmě i pro moji rodinu, i pro moje děti. Pro Davíčka, který to chce být slyšet.
1: No, slyším ho tam hezky.
2: A to byl Matěj. No,
1: jo, to byl Matěj, jo. Nepoznal jsem je, čověče, omlouvám se.
2: Jo, takže pro rodinu a pro všechny, kdo poslouchá a mají úplně stejnou dobrou náladu jako já.
1: Máte tam veselo a to je dobře. Tak Mildo, všechny vás tam zdravím, ahoj.
2: Dobře, děkuji ti. Mějte se, ahoj.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Čas rekapitulování je tady, teď pár minut po 22. hodině. Tak vám všem přeju hezký večer, díky moc, že ho s námi trávíte, no ale při večeru teď si dáme takový výlet do dnešního rána. U nás na Kissu s vámi vstávali samozřejmě Roman, Míša a Patrik. Slyšeli jste i, jak to dopadlo s jedním hejtrem z Facebooku, který se ozval Míše. Taky jste se dozvěděli, co zajímavého se dneska 16. července slaví. No a tím, že se nám blíží víkend, tak samozřejmě byla řeč i o velké party tohoto víkendu, která se blíží.
2: Den začíná hezky, káva dorazila do studia Rádia Kiss.
3: Romane, pro tebe speciálně, jelikož se probudil ve dvě ráno, jsem ti udělal kávu s názvem Tichý zabiják.
4: To bude hodně silný, co?
3: Ano, ano.
4: Dobře, když jsme u těch nápojů.
5: Kiss Party. Kiss Party Live. 18. července u Máchova jezera.
4: Chápete to? To už je za dva dny.
3: Už jo!
4: Jo. U Máchova jezera, velká Kiss Party. Ve dvě se otvírají brány, v 6 hodin začíná tým Rádia Kiss a jede se minimálně do půlnoci. Jeden z našich posluchačů mě totálně odboural, protože mi poslal filmovou hlášku, kterou doposud nemáme v našem vysílacím počítači.
3: Ale
4: je ze Shreka, jo? Myslím si teda, že to je ze Shreka, když tak mě opravíte, kysáci. A má k tomu jenom takový krátký popis, o čem to vlastně je, ta filmová hláška. Ano. Když exneš na Kiss Party pivo na sluníčku a za pár minut se to začne navalovat.
6: No a je to tady.
7: Je to tady.
8: Je to tady.
9: Je to tady.
4: To je ze Shreka, no.
10: Je to
4: ze
10: Shreka, jo. To neznám.
4: Je to tady.
11: Je to tady.
4: Už je to tady. Já jsem si pivo, já už to cítím.
10: No pokud bude krásný počasí, tak to bude teda rychlý.
4: Možná zpátka na sobotu, pokud budete v kempech, koukali jsme nějaké deště, bouřky mají být, ale potom od sobotního odpoledne až do nedělního rána má být hezky.
3: Takže to vyjde grande exkluziv.
4: Jo.
5: Ranní Kiss.
10: Ranní Kiss.
5: Každý všední den od 6 do 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Tak jaký je čtvrtek 16. července, na co bychom měli pamatovat? Světový den hadů.
2: Dobře, bacha na ně, nešlápněte na něj.
3: Dá se říct, že naši posluchači jsou vlastně takoví naši zákazníci?
2: No, je to divný slovo.
4: To je divný.
3: Protože je den poznávání zákazníků, víš, tak jako jsem si říkala, že bychom se mohli s někým poznat.
1: Jako možná posluchač, který jde na Kiss Shop,
3: ano.
1: Tak v tu chvíli je Patrikův zákazník.
4: Ano.
3: No hele, já tak máš zákazníku. Příležitost se s někým seznámit.
1: Máš nějaký novinky na Kiss Shopu teď?
4: Mám novinky, je tam dámský crop top a taky nový čepice, dvoubarevný černobílý.
1: Jako zimní čepice, jo?
4: Ne, kšiltovky.
3: Počkej, ale ty kšiltovky jsou dobrý, oni mají ze zadu tu síťku, takže ti aspoň trošku větrá hlava.
4: Včera mi psal DJ Basslicker, to potřebuju, chci dva kousky.
1: Super, super. A co dál, jaký jsou dny ještě?
4: Národní den třešní, pokud vám to teda nezničila bouřka, tak si nějaký natrhejte.
3: A národní den osobních kuchařů. Kdyby tady byl nějaký kuchař, který by mi chtěl vařit, dejte mi vědět.
4: To by bylo.
3: Jo.
4: Přijít domů, mít navaříno, co si dáš dneska? Dneska si dám zemlbábu a je to připravené.
1: Zemlbábu,
4: nic jiného mě nenapadlo.
3: Tu
4: no,
3: mám
4: sorry.
3: Ráda.
4: Svíčkovou třeba.
2: On řekne zemlbábu.
4: Mě to nenapadlo nic jiného.
3: Ale to už jsem neměla dlouho.
2: No ty jo, ty jo.
1: Prosím vás, v sobotu, holky, můžete Patrikovi na DJskej pult přinést jednu zemlbábu?
4: Jednu bábu, prosím.
1: On vám zahraje písničku na přání.
4: Jo? No, dobře.
1: To si dáme na Kiss Party.
0: Ranní Kiss. Ranní Kiss. Každý všední den od 6 do 10.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. Non-stop.
2: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la. Oh yeah.

0: posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
2: Dneska je den, kdy se připomínají osobní kuchaři, což je něco, co známe snad jenom z filmů a televizí, protože kdo si může dopřát osobního kuchaře?
3: No, málo kdo.
2: Patrik na to reagoval absolutně nelogicky. Jako ve srovnání s jeho věkem, já bych čekal, že řekne, já bych si nechal udělat steak, a on řekne, já chci zemlbábu.
4: Já nevím, kde se to u mě vzalo v hlavě.
3: Ale zemlbába je dobrá.
2: Pro mě zemlbába, když někdo řekne, bude zemlbába, tak spíš čekám návštěvu než jídlo, jako nějakou divnou takovou, anebo takovou babičku, kterou nikdo nemá rád, co o prázdninách všem vypíná wifinu vždycky. Jako.
3: Ne, já miluju zemlbábu, to, jak je to, když se to povede udělat tak, že to pečivo nahoře je křupavý.
4: Jo, ale neměl jsem jí dlouho.
2: No hele, proto jsme navrhli, že i Patrikovi můžete v sobotu přinést na Kiss Party k Máchovu jezeru.
5: Tak já jsem tady, nejsem sice holka, ale tu zemlbábu zvládnu, že není problém. A fakturku vystavíme potom.
3: No to je jasný, že Marek to zvládne, protože to je kuchař.
2: To je kuchař, který tady
3: ano,
2: byl.
3: Ano, ten tady byl, když jsme měli ranní trojku v Záskoku, tak to je právě on.
4: Hezky.
2: Celový zdravíme. Holky tady dodávají, že jestli se o tebe mají postarat, Patriku, tak ti přinesou, a to teda jako nevím, jestli to někdo jí, rýžový nákyp.
4: Romane, ty si čumák, to je tak dobrý.
3: Jo.
2: Ve školní jídelně to bylo nejhorší jídlo.
4: Ještě politý takovým tím sladoučkým.
2: Tak tady si nerozumíme.
3: Až tě budeme chtít potrestat, tak ti přineseme rýžový nákyp.
2: Tak to mě fakt dostanete.
6: Jenom ty zemobábě. Je to tak jako už možná 10-15 let, co jsem o ní doma pořád mluvil, že bych si jich fakt strašně dal. No a takhle jednou se blížili 45. narozeniny a babča naše prostě mi chtěla udělat radost, tak místo narozeninového dortu jsem měl narozeninovou bábu, no. Udělal pekáč, zemlbába, svíčky, prostě paráda.
2: Podívej, má to úspěch.
4: Narozeninovou bábu s pekáčem, no tak to je teda dobrý.
2: Tady máš narozeninovou bábu.
4: S plným pekáčem.
0: Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss.
0: Každý všední den
7: od 6 do 10.

0: je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss. Ranní Kiss.
1: Aby to nebylo tak moc přísné, my jsme ti tady, Míšo, s Patrikem připravili takovouhle krásnou písničku.
2: Aby to bylo takový v klidu.
1: Jo?
3: To jste se trefili, ale úplně přesně.
1: Protože se vydáváme do míst, kde to není úplně ideální a hodné, spíše zlé poslední dobou. To jsou sociální sítě a jsou to komentáře.
3: Ano.
1: A to víš, no, jako jestli to bude tímhle směrem, by mě zajímalo, co s námi bude za 5-10 let.
2: To teda.
1: To už se jako asi pozabíjíme. A Míšo, ty jsi nedávno dala ven video hezké s Patrikem a tam ti to někdo komentoval, což je naprosto v pořádku.
3: Ano.
1: Trošku ostřeji, já už si teda úplně nepamatuju, co to bylo. Jako,
3: bylo to video, které bylo zveřejněné na Facebooku Rádia Kiss a bylo to o tom, že jsme dostali zadáno jedno slovo a museli jsme vymyslet, v jakém hitu se to objevuje a zaspívat ten hit.
1: Takže to byl komentář k tomu konkrétnímu videu, o čem tam mluvíte, nebo o co šlo?
3: Ne, tam jenom k tomu, jak vypadá.
1: Nebo víš co, přečti to, aby Dobře. Jsme věděli, o co jde.
3: Takže šlo tam o hudbu, o písničky a na to napsal pan Milan Horníček.
4: Mohla by se začít hýbat, za chvilku se nevejde ani do své hobití nory.
3: A já si říkám, OK, občas se mi nějaký takový hejt objeví, já to neřeším, přejdu to, protože prostě hold je to veřejný prostor. Na to ale napsal posluchač Filip, který se mě zastal. Nechcete zajít přímo do rádia a říct to Míši do očí a nejlépe do celého éteru, když máte takový názor? A na to pan Milan napsal.
4: Není problém.
2: Ha, tím si na, tím nám úplně dal korunu.
1: Na to si pamatuju. Tady odsud si to pamatuju, protože vím, jak si o tom mluvila, že tě to mrzelo, i když na druhou stranu ty už si, Míšo, zocelená za ty poslední měsíce a roky a musíme se na to připravit, bude to těžší a těžší. A tak jsem říkal, jo, já jsem pro, opravdu ho pozvi, ale nebuďme zlí, jako že bychom mu to měli nabančit nebo něco. Ne, normálně ho postavme k tomu mikrofonu a ať se ten borec ukáže a řekne to národu před námi všemi to samé, co ti tam na, ten, na to video napsal.
3: Takže podle domluvy jsem mu napsala. Ahoj Milane, napiš, ráda si to s tebou vyříkám v éteru.
1: A odepsal?
3: Odepsal, člověče.
2: Nekecej.
3: On odepsal.
4: Zdravím, Míšo. Jestli si to chcete vyřídit, nechcete bezpečnější místo? Někde v tělocvičně? Tohle je na hlavu, že bych se s vámi byl někde ve studiu. Ještě se ženou, pro boha. Kdo ví ještě, jaké kung fu triky ještě uděláte. Mějte krásný den.
1: Jinými slovy dával najevo, že on nechce diskuzi, on se chce mlátit.
3: No, tak jsem mu napsala. To jsme se asi nepochopili, Milane. Já si s tebou chci popovídat. Probereme to v éteru. Tak co? Přijímáš?
1: A co odpověděl?
3: Nic.
2: Srabe.
3: Je to 2 týdny. Já to tam kontrolovala. Nenapsal mi.
1: A takových facebookových hrdinů máme na sociálních sítích.
3: Ale kdyby chtěl, já opravdu nemám nic proti si tady s ním o tom popovídat.
2: To víš, na Facebooku je každý king, ale do očí by ti to nikdo na férovku neřekl.
3: Je spousta takových lidí a teď to, co chci říct, je velmi důležitý pro vás, který nějaký hejt potkal. Nikdy neovlivníte to, co vám kdo napíše. Ovlivníte jenom to, jak se k tomu postavíte vy sami.
1: To je moc dobrý. To je moc dobrý.
0: Ranní Kiss.
3: Ranní Kiss.
0: Každý všední den od 6 do 10.

0: nejlepší z dnešního dne na Rádiu Kiss.
1: Jaké bylo dnešní ráno na Kissu, to jsme vám připomněli v minulé hodině a tak tahle, teď už necelá 60-minutovka, bude ve znamení kromě muziky toho nejlepšího z dnešního odpoledního jumpu a taky toho nej od Michala Kavalčíka. Uslyšíte, jaké měl dnešní moudro už za pár minut, teď si ale pojďme poslechnout, na co se vás dneska dopoledne Michal ptal.
2: Jaká nejtrapnější příhoda se vám stala v práci? Může to být brigáda, může to být, že jste tam byli na nějakou zkušební dobu. Prostě něco, na co když si vzpomenete, tak si říkáte ne. Okamžitě v tu chvíli jsem chtěl být na jiné planetě. Máte něco takového?
3: Jsem kadeřnice. Bohužel mám vývod ze střeva, stomii. A jednoho krásného dne se mi podařilo před klientkou, když bylo největší ticho, si prostě prdnout a byl to prd prostě dlouhý třeba půl minuty. Stejně tak dlouho trvalo i to ticho. Takže všem, co máte stomii, zdravím a vy, co nemáte, vy se máte.
4: Měli jsme papírnictví od roku 93, tuším, a prodávali jsme všechno možné. Papírnictví, vložky do diářů, vložky do kalendářů, ale taky hygienické vložky. Kamaráde, přišla paní a říká, že chce vložku. A já říkám, do čeho? Kamaráde, to byl trapas. Ve mně by se krve nedozval.
2: Tohle to nechceš.
5: No, jednou jsem měla jít k šéfovi a ten si začal slíkat kalhoty. To tak já jsem si řekla, OK, no tak jsem se začala taky slíkat, ale on, že ne, chce zašít knoflík. No, tak to vypadalo tak trochu blbě, ale v pohodě, zasmáli jsme se oba dva.
2: Šéfe, neblbněte! Šéfe!
6: Já si jenom potřebuji rozepnout kalhoty a jestli byste mi zašila knoflíček. Škoda.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu Kiss.

0: z našeho vysílání. Michal Kavalčík.
1: Dneska to bude trošku lehtivější moudro dne, tak pokud náhodou máte v blízkosti nějaké děti, prosím, na malý okamžik je pošlete dělat si domácí úkoly na září.
2: Nemá IQ jako Einstein, ale přesto říká svoje moudra dne.
1: Když máš po 50 a řekneš, že jsi prožil nádhernou noc, znamená to, že jsi spal 6 hodin v kuse, v dobré poloze a nic tě nebolelo a nebolí.
2: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10.

0: Posloucháte to nejlepší z našeho vysílání. Odpolední Jam.
1: Jo, přátelé, tak teďko napněte uši z kakesáce, jo. To je neuvěřitelný, v jakých astronomických sumách se dokáží pohybovat obchody.
2: Je to neuvěřitelný. Pojďme si představit značku, která tady je od roku 2015.
1: Což
2: to znamená 11 let. Za 11 let. Je to Foodora,
1: ano.
2: Kterou teďko v dobrém slova smyslu chce spolknout americký Uber. Uh-huh. Na území jenom Ameriky. Uh-huh. Evropa ne.
1: Jo, počkej, jenom Amerika.
2: To je jenom Amerika.
1: Jo, tak to si děláš srandu.
2: Jo, takže Uber chce vzít Foodoru. Jo?
1: Koupit, no.
2: Tam v Americe je to Delivery Hero, uh-huh. Ale to Foodora prostě jenom jiný název. Uh-huh. Přátelé, teďkon je nabídka na stole.
1: No tak schválně.
2: Já to převedu rovnou na koruny. 312,2 miliardy korun. Je Uber ochoten zaplatit a převíst v různých samozřejmě věcech. To asi nebude jenom hotovost, nebo prostě to, nevím. A to je neuvěřitelný.
1: To je neuvěřitelný, no.
2: Za 11 let přes 300 miliard.
1: To je.
2: A pozor, to je část jenom. To nebereš celou firmu.
1: Ano, jenom Ameriku.
2: Jenom Ameriku.
1: No, jenom.
2: Jo, to bylo to hodně, ano, samozřejmě, ale tak. Wow.
1: To teda. No nic, tak...
2: Co jsi dělala v roce 2015?
1: To si nepamatuju, ale každopádně vím, že Foodoru si jen tak nekoupím.
2: Jedině, že by si mrkla večer, že by něco přivezli.
1: No, no.
2: Tak asi
1: to
2: všechno.
1: To je jediný, no.
2: No, no, jsme na tom stejně. Přátelé, založte si, co chcete, hlavně, co vám třeba daří za těch 11 let, jako tady těm firmám. To je neuvěřitelný.
0: Odpolední Jam. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu KISS.

0: z našeho vysílání. Odpolední jam.
1: Všichni baroví povaleči horem k reprákům, samozřejmě v tom dobrém slova smyslu, protože 50 nejlepších barů Evropy je teďkon momentálně už jako nabojováno, je to venku. No a po suchých letech dvě polínka v 50 nejlepších barech Evropy máme i my, Česká republika, protože je to Praha, ale ta konkurence je tam obrovská, jo? Takže abyste zase se třeba necítili nějak jako špatně, nad 50 tam byly i bary třeba z Brna, jo?
2: Jo.
1: Ale v té 50 máme dva bary a to je Alma, 25. místo, takže přesná polovina z 50. A potom je to Forbína, 38. příčka.
3: A kde pak jsou?
1: No, jsou v Praze.
3: Všechno v Praze.
1: A jsou si naprosto odlišný ty bary. Forbína nabízí intimní prostředí s old school atmosférou, kde se koktejly inspirované divadlem soustředí na jemné a vyvážené chutě. Kdežto Alma Prague kombinuje industriální prostor s moderními koktejly, které využívají fermentaci bylinky a české suroviny. A k tomu se taky hodně přihlíželo a proto Alma asi skončila o něco lépe než Forbína. Nicméně, kdybyste chtěli, tak tady je fotka Forbíny, musím říct, že to je moc příjemný prostor, tenhle podle fotografie.
3: Takže tak mě tam můžeš vzít na nějaký drinčík, co?
1: Kdybyste chtěli, můžete vzít tady Soňu na nějaký drinčík.
3: No počkej, počkej.
1: Já nemám čas.
3: Jak chceš.
0: Odpolední čas. Každý všední den od 2 do 6 na Rádiu Kiss.

0: podcaste s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Skoro 8 minut po půlnoci, to znamená, že jsme si pěkně odpočítali a nastartovali páteční noční juboxy. S vámi je Lukáš Bláha, je mi ctí a moc se těším, co si zase budete objednávat až do 6 do rána za muziku. Jsou dvě možnosti, jak toho docílit. Buď tak, že nahrajete vzkaz do mobilní aplikace, anebo vytočíte číslo 210-323-323, což už taky provedla Lenka. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj Leni, já tě moc zdravím. Jakou ty máš noc ze čtvrtka na pátek?
1: Já skvělou.
0: Jo, to je dobře.
1: Jo, já jenom do 2 do rána.
0: No tak to je nádhera. Tak to už ti to pomalu listě utíká. Tak čím tě ještě zpříjemníme čas předtím, než půjdeš spinkat?
1: Písničku, co jsme vybrali.
0: Dobře, Italo Brothers, máš jí mít. A pošleme to někomu extra?
1: Tobě do studia, ti to do rána rychle uteče.
0: Moc děkuju.
1: Pro všechny kysáky a pro všechny, co mají poslední noční před dovolenou.
0: Stejně jako ty.
1: Stejně jako já.
0: No tak to je nádhera. Kam máš namířeno?
1: Zatím někam.
0: Jo, uvidíš až podle nálady.
1: Přesně tak,
0: tak jo.
1: To se vyvine.
0: Přesně tak, tak držím palce, ať se vyvine něco parádního. Lení, měj se krásně a zase někdy v éteru.
1: Jasně, díky moc.
0: Taky,
1: ahoj.
0: Ahoj a vám všem skvělou noc, tu páteční s datem 17. července. Radio Kiss.

0: dream last night.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání.
2: Jukebox
1: Rádia Kiss.
3: To absolutně platí i pro pátek 17. července. Před malou chvílí jsme si hráli za Šeno a v poctivých devadesátkách budeme zůstávat i dál, protože ty si objednal, Jirka, a to je věc, kterou jsem teda opravdu hodně dlouho neslyšel, Mighty Dub Cats. Užijte
4: si. Ahoj Lukáši, tady Jirka, mohl by si mi prosím tě zahrát písničku Magic Carpet Ride? A bude to pro mě a pro všechny moje kolegy tady v plzeňském pivovárku. Díky moc, hezký večer, Jirka.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.

Krátce před půl jednou, jen pár vteřin, posloucháte páteční noční juboxy na Kisu. Pojďme se podívat do kalendáře. 17. červenec, to znamená, že svátek mají Martiny, těch je určitě mezi vámi velká spousta, tak jim nezapomeňte zahrát. No a pode mnou, ne náhodou, zní muzika, téma ze seriálu Knight Rider, protože dneska má, a to je neuvěřitelný, jak to letí, 74. narozeniny David Hasselhoff, který je představitel Michaela Knighta. Tak i jemu jenom to nejlepší a taky mimochodem dneska světový den smajlíků. Tak s nima určitě nešetřete pro dnešek. No a další muziku, tu budete mít v moci vy, 210 323 323 nebo mobilní aplikace, ale teď ještě taky vzpomínka na jeden absolutně nezapomenutelný seriál, tedy Pobřežní hlídka a melodie z něj, kdy si David Hasselhoff střihnul roli Mitche Buchanana.

0: co slyšíte, jsou noční juboxy na Kissu a dáme si opravdu takovou, dá se říct, klasiku pro noc. Nic lepšího bych, myslím, ani já nevymyslel. To se vám musím přiznat, protože následující song, ten bude od Faithless a přeje si ho Vláďa.
1: Ahoj, Luky, všem do studia a hlavně tobě. Dnešní začátek nového dne by chtělo trochu oslovit třeba Faithless Insomnia. Pro všechny, co poslouchají, mají rádi tu muziku a musí ještě do rána vydržet. Všem přeje Vládík z Moravy. Zdarec!
2: To nejlepší od 90. let.
3: Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: se vstává jedině na Kissu.
1: Možná posloucháte rádio u moře.
2: Na chatě.
1: U baby a dědy. Nebo na nějakém letním tripu.
2: Ať už jste kdekoliv, tak my u toho budeme s vámi.
1: Ranní trojka vysílá i přes prázdniny. Stačí jen zapnout Kiss. Ranní Kiss. Od 6 do 10.

0: prvním volajícím do dnešních nočních žubexů, konkrétně pátečních, lépe řečeno tou volající, je Jarča. Ahoj, Jarčo.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Jakou ty máš noc ze čtvrtka na pátek?
1: Docela dobrý, moc mi to nejde, spálila jsem si krk, ale jinak v pořádku.
0: Ale prosím tebe, na sluníčku hodně si byla.
1: Ne, svářím.
0: Jo, ty svářím.
1: Spadl mě jeden kroužek, co jsem svářila, kde spadl na krk.
0: Tak to je mi líto. Tak doufám, že tě schladí muzika, kterou si dáme. Povídej, co to bude a komu to pošleme.
1: Takže něco od Gabry Ponte a pošlem to asi všem, co jsou na noční a mají poslední noční a tak hezký večer přeji, no, asi tak.
0: Moc děkujeme, já jsem si říkal, že bychom si tedy od Gabryho, vzhledem k tomu, že je noc, mohli pustit tanec čarodejnic, La Danza de las Estrellas, co ty na to?
1: Super, to vám nejradši.
0: Paráda, tak to jsem rád, že jsem se trefil. Jarčo, tak ti přeju brzké uzdravení toho krčku. Měj se nádherně a zase brzo
1: a v sobotu.
0: V sobotu, těším se, ano, budu tam.
1: Já taky.
0: Tak jo. Ahoj.
1: Ahoj. Radio Kiss.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo.

0: už odbyla jedna hodina, to znamená, že na Kisu dál jedeme muziku podle vás. 210 323 323 nebo apka. Hezkou noc.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.

0: I v pátek 17. července je s vámi pochopitelně Kiss a muziku, která se objeví v našem playlistu, tak tu máte pod palcem vy. Od Mixpultu vás moc dál zdraví Lukáš Bláha a jsem natěšen, co uslyšíme podle vás, buď přes telefon 210 323 323 a nebo právě teď mobilní aplikaci, kde dostává slovo Milan.
1: Nazdar Lubky, tu Milan, mohl by si prosím tě zahrát od Liquido Narkotik. Posílám to tebe a všetkým, ktorí musia pracovať túto ťažkú nočnú hodinu. Díky, čauko.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Platí to i právě teď v půl druhé páteční noční jukeboxy a myslím, že je ten správný čas se zase podívat na někoho z vás, kdo nahrál vzkaz do mobilní aplikace. Ještě ke všemu navíc, když je to přání k narozeninám, no tak se přidáváme jenom to nejlepší, Laďas.
2: Ahoj, Luky. Prosím tě, můžeš tam zahrát od Rybiček narozeninovou. Dneska slavím 8:30, tak ať to tady pořádně rozjedeme. Díky moc, čágo, Laďas.
0: Radio Kiss.

0: pištíme si to pátečními nočními juboxy na KISu, no a linka 210 323 323 je pro tuto chvíli obsazená, proto se ptám, kdo je tam.
1: Čau, tady Zdenál, ahoj.
0: Nazdar Zdenále, tak jakou ty máš noc ze čtvrtka na pátek?
1: Prosím tě, jsme na dovolené, grillujeme, popijeme.
0: Takže taková pohoda, jasně.
1: Pohodička, jasný.
0: To je skvělý, takhle to má vypadat. Tak co vám k tomu zahrajeme?
1: Prosím tě, jestli můžu David Hasselhoff, Uga Chaga.
0: Ano, jasně. A co, že jste si takhle na něj vzpomněli?
1: Tak jsme si vzpomněli, no. Tady hrajeme různý hry a děláme takový kraviny a třeba Uga Chaga u toho a takhle různě, no.
0: Rozumím. Hele, představ si, že ono se to pěkně sešlo. Protože David Hasselhoff má přímo dneska 74. narozeniny.
1: Tak má narozeniny?
0: No, má fakt dneska narozeniny. Mitch Buchanan.
1: Tak musím teda všechno nejlepší.
0: No jasně, Michael Knight. Hele, prosím tě, on je zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako nejvíc sledovaný muž v televizi. To je neuvěřitelný.
1: Ach, tak to je super.
0: Jo. No tak jo, tak dáme Hook on a Feeling. Ještě někomu to pošleme speciálně?
1: Prosím tě, bude to pro Radka, pro Ivetku, pro Miru, pro Kubánca, pro naše děti na vrchu, co jsou deka v chajdě, tady u nás, jak tady sedíme.
0: Jasně. A... Spinkaj.
1: No, dělaj bugr.
0: Řáděj. Jo.
1: Řáděj, no.
0: Prázdniny, no to je jasný.
1: Touto smradí. A pro všechny kysáky a pro tebe.
0: Moc děkuju. Tak jo, užívejte děkujeme. Dovolenou, jak jenom to jde, no a tady je Huga Chaka.
1: Děkujeme. Jdeme na toho. Ahoj.
2: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Huga Chaka.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: To znamená, že vy rozhodujete o tom, co teď právě bude znít z playlistu Kissu. Už bychom měli v tuto chvíli se přesunout za jedním vzkazem, který přistál mi tady z Českých Budějovic, neboli z jihu Čech. Ale jak si se nám to tady nechce načíst. Ale přátelé, věřte mi, že my na Kissu i veškeré takové nepříjemnosti, které nám třeba přinese technika, tak i přesto se umíme přenést, i přesto umíme to vybojovat, umíme tady zvládnout to, aby nakonec ta muzika a ten vzkaz proběhl. Věřte mi, že já tady s tím bojuju, jak se dá. Já určitě vám můžu prozradit, že si dáme jednu takovou rockovou vypalovačku na svědomí. Jí má v tuto chvíli Matěj. A já doufám, že vzkaz od Matěje už nám tady opravdu technicky proleze tak, jak má. Že je to otázka jenom pouhých pár vteřinek. No jo, teď už je to tady, tak mate si, povídej.
2: Ahoj Luky, prosím tě, mohlo by se tam zahrát něco od Green Day pro všechny, co musí být v noci v práci, pekaře, řidiče, pro všechny záchranné složky i pro tebe do studia. Díky moc, čau Matěj z Českých Budějovic.
1: Tak přeci.
0: Kiss. Radio Kiss.

0: Máme přesně dvě hudební šéfy, zůstáváte vy, ale nejdřív vás přesvědčí DJ Bobo, že láska je prostě všude kolem nás, ať máte krásný už pátek.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.